0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížil jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne všem.
5: I dnes

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No, prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před.
1: Jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla za vámi, jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes, já tvůj věr.
4: nádherný učit. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Ale to se ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluc je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví, paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku.
9: Marušku,
4: ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo Suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie ale teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek,
4: máme.
6: Ano, ventilátorek. Vějíř, ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: teda pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
11: No Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak, a pro koho hlasujeme?
11: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
11: Ano. Děkuju, díky moc, díky,
4: mějte se. Mějte se, naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejektej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem. Ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvá mu rukama, nohama a říká mu, jiný mužský se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ? To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrá od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínala tam na ní samozřejmě samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni u rádia, právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás. Děkuji,
4: také to, zdravíme.
3: To tam máte na pleti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se, mějte
4: taky.
1: Se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buď,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme krásně, naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás, my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
8: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
9: Já.
8: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
10: Dovolíte, paní Burdová,
8: no,
10: prosím vás.
8: No, řekni toho Boušku.
10: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
9: No, to jsme. No.
8: Ano.
10: Máte dva pokoje.
9: No.
10: A jste jedna rodina.
8: No, ano.
10: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
8: No a o co vám jde?
10: A máme jeden pokoj s plentou.
8: No,
7: dvě cizí rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
8: No, víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
9: No, já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
8: jako jedna rodina. No, za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
7: Jo, to nejsou vaše děti?
8: Ale co, to jsou naši
7: děti.
8: No, my právě máme taky takový děti, a nechme jste u babičky.
11: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
7: Jo, počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
8: No, Ne, no...
12: Lopali jste mi.
8: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
7: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap... Vou jsou naše, no. Obě jsou...
12: Ale děti, předešlí děti.
7: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. No, no.
14: Tak co, přátelé? No. Jak jste se dohodli?
7: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No, já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
12: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
7: Ne, já ne.
12: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
12: ...okolo rybníku. To je taková krása,
14: vám
12: jste viděli ten opar nad tím ráno.
7: Opar,
12: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
13: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
12: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
7: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
12: No to, kde mám tam třeba bez drev, že?
13: No, bez drev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
12: No,
13: vy jste taky, ale zak jako i trouba.
12: Pojď,
13: ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
12: A vy
13: si myslíte, no helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
7: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
12: Počkejte, na svatební cestě to, my když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
12: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
9: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
12: Jak to o 4? Tak co?
9: Ne, o 3.
12: Teď už ale si nevím, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
15: Nevím, o děti teď už nevím, teda opravdu si to
9: přece
12: ale
9: mami,
12: přece vím o kolik snad v tyhle věci si
9: pamatuju. Ale to se nehádejte.
12: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
15: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
12: Ne, 4 hodiny, já vím, že...
15: Oni nehádají, že
16: zaště nechle. Přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
12: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
16: Ale no tak řeknu jasně,
12: Humoriáda.

0: léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti, já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný, nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci, prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumíš? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Liguere, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct veřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podléhaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
1: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
1: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Historické centrum Volyně má novou podobu. Město slavnostně otevřelo zrekonstruované náměstí Svobody. Přibyly nové stromy, upravené plochy a po téměř 100 letech i kašna. Celá rekonstrukce vyšla na téměř 60 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Martin Červený.
4: Dominantou je Mariánský sloup, který byl dlouhý leta zakryt lípama a tím, že se bohužel ty lípy musely pokácet, protože se do nového konceptu náměstí nehodili, tak se vlastně otevřel nový pohled i na Mariánský sloup a spousta lidí, kteří i Volyni znali, tak najednou zjistili, že ve Volyni na náměstí je Mariánský sloup.
0: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 tisíc hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa shořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Plameny se od čtvrtka šíří z oblasti okolo města Niebla, které leží zhruba 70 kilometrů od jižní hranice s Portugalskem. S požárem bojuje přes 500 hasičů, z toho 250 příslušníků specializované vojenské jednotky. Podle místních úřadů se ale situace zlepšuje. Evropu letos zasáhly opakované vlny veder a rozsáhlé sucho. Vědci je připisují klimatické změně způsobené lidskou činností. Extrémní horko vysušilo vegetaci, která vyrostla během dešťů na začátku roku. Tím vytvořilo podmínky pro rychlé šíření lesních požárů.
5: Počasí.
0: Jih Čech bude dneska převážně polojasný s ojedinělými přeháňkami a teploty budou tropické. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď hlásí třetí, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

a pravou nohou do nového týdne, milí posluchači. Ano, máme tady pondělí s datem 10. srpna roku 2026. Jsem velmi ráda, že jste si za svého společníka vybrali Český rozhlas České Budějovice, s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. A krátce po 5. hodině začíná dnešní, tedy pondělní Jihočeské ráno. Budou tady také Václav Neckář, Hana Zagorová a nebo už za chvíli Xindl X, Má chata, Můj hrad. A hrát tedy budeme především pro všechny chalupáře, kteří právě na svých chatkách, chaloupkách třeba o víkendu byli nebo stále jsou. Samozřejmě prázdniny stále v plném proudu, tak věřím, že vám to sluníčko dělá radost, i když samozřejmě známe i tu druhou nepříjemnou stránku věci, a to stále trvající sucho. Ale musíme si na tom vzít to nejlepší, a to, že si nahříváme kosti před tím, co se nenávratně blíží, a to je samozřejmě podzim, který je ale ještě daleko, protože je tady 10. srpen. A pojďme si tedy říci, že ke kalendáriu vám pár informací sdělím hned za pár minut. Dobré jitro.

0: Pět hodin k tomu 9 minut na svém samém počátku je pondělní den s datem 10. srpna. Je to 222. den roku 2026. Do konce roku zbývá 143 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2015, a sice 35,9 stupně Celsia, tak si troufám tvrdit, že dnes tento rekord bude v uvozovkách v ohrožení. A nejnižší teplota byla naměřena v roce 1784. A sice 9,6 stupně Celsia. Svátek má právě dnes Vavřinec, je to jméno latinského původu, které znamená laurentský, pocházející z přímořského města Laurentum, to je v Latiu. Název města je odvozen z latinského výrazu laurus, které znamená vavřín, přeneseně tedy vítězství. Pranostika, jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří, nebo svatého Vavřince, svícen do světnice, a také svatý Vavřinec, první podzimec. Tak troufám si tvrdit, že toto dnes nenaplníme. Nicméně svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů, si právě dnes připomínáme. To je také zajímavé zmínit. Narozeniny právě dnes slaví spisovatel Vladimír Páral, italský zpěvák Drupy, oslavencem je i španělský herec Antonio Banderas, malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk má narozeniny, či slovenská modelka a zpěvačka Ivana Christová. Také divadelní režisér Dušan Pařízek, tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková, či rychlostní kanoista Daniel Havel. Před 730 lety se narodil český král Jan Lucemburský, padl v bitvě u Kresčaku v roce 1346. Je to 130 let, co zemřel německý inženýr Otto Lilienthal, průkopník letectví a konstruktér kluzáků, narodil se v roce 1848. Před 40 lety se na automobilovém okruhu jela první velká cena Maďarska, bylo to konkrétně v Hungaroringu, první závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. Takové tedy bylo kalendárium k 10. srpnu, který je právě dnes. Jaký bude, co se počasí týče, si prozradíme za chvíli a věřím i ve vaši účast. Tak napište 90 01 03 SMS-ku ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text.
1: Český rozhlas České Budějovice.

けます。

0: počasí.
1: Máme přesně 5:45. Dobré ráno, Adélko. Ve Strakonicích je oblačno 17 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Taková je první dnešní SMSka od vás. Já za ni i za ty další, které teprve dorazí, velice děkuji. Bude převážně polojasno, ojediněle s přeháňkami, zejména na severu kraje. Večer oblačnosti přechodně přibude, to říká Český hydrometeorologický ústav. Dnešní nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 26 až 29. Stupňů. Vítr povane slabý, západní až jihozápadní. Odpoledne přechodně zasílí na mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Vzhledem k odpoledním vysokým teplotám očekáváme opravdu silnou zátěž teplem, tak prosím hlavně o dodržování pitného režimu a zdržovat se nejlépe někde bez stínu. Předpokládané množství srážek dnes do 5 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a pro všechny oblasti Jihočeského kraje platí biozátěž na stupni číslo 3, což znamená vysokou zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na Albertově pokračuje stavba nového biocentra. Univerzita Karlova pro něj hledá ředitele. Podrobně o tom budeme hovořit už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady pondělí s datem 10. srpna. Vám všem přeji krásné ráno.

0: Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
1: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
2: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
1: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Krásné ráno. Petra Pitra už je připravena ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Při pondělku s blížící se půl šestou má pro vás nachystány čerstvé zprávy. Tak věřím, že s úsměvem vstupujete do nového pracovního týdne.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Česku se dál prohlubuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Řidiči směřující na jih Čech a do Rakouska musí od dneška počítat s komplikacemi. V Majdaleně na Jindřichohradecku začne oprava hlavního tahu z Veselí nad Lužnicí na hraniční přechod Halámky. Provoz v místě bude do poloviny listopadu řízený kyvadlově. Kamenice nad Lipou připravuje rekonstrukci kulturního domu. Upravit chce i jeho okolí. Projektová dokumentace existovala už v roce 2017, nikdy se ale podle ní pracovat nezačalo. Teď radnice nechala projekt upravit a na záměr získala i 10milionovou dotaci od kraje. Celkové náklady na stavbu jsou přes 20 milionů korun. Fotbalisté Slávie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na Trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava. Na jihu Čech bude dneska obloha většinou polojasná, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty budou vysoké, kolem 33 stupňů a na horách kolem 27. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné problémy. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 dny plné chůze, v nohách celkem 100 kilometrů a na konci titul poutníka. Kolem vodní nádrže Lipno vzniká nová poutní cesta. Více už za chvíli v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Kolem vodní nádrže Lipno vzniká nová poutní cesta. Inspirací pro její vytvoření byla známá španělská svatojakubská pouť. 100-kilometrová trasa tak rozšíří nabídku lipenské turistiky.
1: Ať už prší, sněží, ať někoho potká nebo někoho nepotká. Jsem o tom přesvědčená, že každá ta cesta dá člověku něco.
2: Říká zakladatelka projektu Lipenský poutník Diana Gal. Nápad na vytvoření trasy podél Lipenské přehrady vyšel z její vlastní zkušenosti se španělskou svatojakubskou poutí.
1: Bylo naprosto úžasný zažít různý typy situací, ať už po krizi až po momenty, kdy jsem si stoupla na úpatí hory, ta příroda a ten život a to uvědomění si přítomné chvíle, až mám z toho husinu. A to je důvod, proč jsem se rozhodla založit poutníka tady u nás na Lipně.
2: Trasa vznikající Lipenské poutě začíná v Černé Pošumaví a lidé ji zvládnou přejít v průběhu 4 dnů.
1: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumaví.
2: Poutníci, kteří se na cestu vydají, budou mít na konci v nohách celkem 100 kilometrů.
1: Podle Kamína člověk dostane oficiálně titul poutníka, když ujde nad 100 kilometrů a to mě krásně zapadlo tady do prostředí Lipna, že ten okruh vychází krásně na těch 100 kilometrů.
2: Diana Gal k připravované trase vytváří také mapu, poutnickou knížku nebo památeční razítka. Vyznačená cesta podle jejich slov zavede turisty i na méně frekventovaná místa lipenské krajiny. Nápad oceňuje i člen místního spolku Lipensko pro život František Potužník.
3: Jsem přesvědčen, že úspěšná realizace projektu pomůže přilákat návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezonu. Zároveň přispěje k tomu, aby lidé poznali Lipensko nejen jako místo letní či zimní dovolené, ale jako region, který má co nabídnout po celý rok.
2: Projekt bude realizován v průběhu letošního roku a do jeho vytváření se můžou zapojit i sami lidé prostřednictvím finančního příspěvku. Z Černé Pošumaví Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice,

0: Ať je i tento týden plný harmonie, to vám přejeme ze srdce tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Na svém samém počátku je pondělí s datem 10. srpna.
1: Počasí.
0: A já už střežím stále naši SMS bránu s číslem 90 011 03, kam posíláte zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text. A teď se s vámi podělím o další SMSky, které dorazily. Nad Zduchovicemi polojasno, 17 stupňů, bez větří. Dobrou náladu všem přeje Josef. Kamenice nad Lipou, skoro zataženo, 14 stupňů, pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. To je tedy další díl vašich SMSek. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes vzhledem k odpoledním vysokým teplotám očekáváme silnou zátěž teplem, tak prosím pozor na to, ty teploty budou mezi 32 až 35 stupni, na horách letních 26 až 29 stupňů Celsia. Čekáme převážně polojasno, ojediněle s přeháňkami, zejména na severu kraje. Večer oblačnosti přechodně přibyde. Vítr povane slabý, západní až jihozápadní, odpoledne přechodně zesílí na mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek dnes do 5 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio pro všechny oblasti jeho českého kraje na stupni číslo 3, což značí vysokou zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 5.47, to je aktuální čas a už za chvíli si v tipech pro volný čas prozradíme, kde budete moci obdivovat řezbářskou práci, anebo kde vás dnes potěší kinematograf Bratří Čadíků.

0: Písničky, které nestárnou, pro vás máme i nadále tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli například Pavel Bobek.
1: Tipy pro volný čas.
0: Řezbářské sympozium pod širým nebem s názvem Dačická řežba začíná ode dneška do soboty v Kancnířově sadu v Dačicích. Ode dneška do středy pořádají na zámku Kratochvíle u Netolic projížďky kočárem. Jsou od 9 do 21 hodin. Správci zámku doporučují rezervovat jízdu včas. Farnost Chlum u Třeboně pořádá každé pondělí a ještě teď v srpnu vycházky s výkladem o historii zdejší šlechty. Následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este nebo zdejšího kostela. Sraz je v 19 hodin před kostelem v Chlumu u Třeboně z jižní strany. Vzdušná akrobacie, zářící planety a ohňová show v podání Vosa Theatre se ode dneška do středy stěhují do zámeckého parku v Blatné. Kinematograf Bratří Čadíků dnes bude promítat v Horním Záhoří u Písku. Dnes od 20.30 to bude film Moře na dvoře. Rocková formace Organum zahraje od 19.30 na nádvoří jezuitské koleje v Jindřichově Hradci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Francie znovu varuje před vysokými teplotami. Hasiči bojují s několika požáry. Českobudějovická policie řeší nehodu dětí na elektrokoloběžce. Brtnice na Jihlavsku nechala restaurovat sochy na Židovském mostě. Dnešek bude na jihu Čech většinou polojasný s teplotami do 35 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra.

0: Policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Nehody elektrokoloběžkářů zaměstnávají policii. Při jízdě ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic minulý týden havarovala nezletilá dívka, která navíc vezla chlapce. Oba se zranili, dívka neměla bezpečnostní helmu. Policie připomíná, že jízda ve dvou a bez přilby je zakázaná. Na co dalšího dát při jízdě dětí na elektrokoloběžce pozor, doplňuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
2: Ti rodiče by si měli zkontrolovat, zda není vybavena funkcí, která umožňuje přepnout do režimu s vyšším výkonem. A to dítě, pokud si to přepne, může vyvinout rychlosti až kolem 70-80 km v hodině. A dále by rodiče měli určitě apelovat na děti, protože jízda po chodníku je na elektrokoloběžce zakázána, pokud to není dítě do 10 let.
1: Čtyři ze šesti soch zdobící takzvaný židovský most v Brtnici na Jihlavsku jsou v péči restaurátora. Jan Vodáček je odvezl do svého ateliéru v Kameném Malíkově na Jindřichohradecku. Jedná se o originály. Na mostě zbyly jen dvě kopie. Práce budou stát radnici 1 100 000 korun. Přispělí ale kraj Vysočina. Práce by měly být hotové v říjnu, potvrzuje Jan Vodáček.
3: V současné době je provedeno prvotní očištění povrchu, který se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky. Zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný. Tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
4: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska převážně polojasný s ojedinělými přeháňkami a teploty budou tropické. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni. Na horách se teploty dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž hlásí pro dnešek nejvyšší stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dobré ráno, je tady pondělí s datem 10. srpna roku 2026. Tohle je Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. I dnes s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, tak hlavně, milí posluchači, pravou nohou do nového týdne. Nová zeleň, opravený morový sloup a po téměř 100 letech taky obnovená kašna, tak teď vypadá náměstí Svobody ve Volyni. Město ho po rekonstrukci za téměř 60 milionů korun slavnostně otevřelo. Podrobnosti přidáme už za pár chvil a také pro vás chystáme písničky, které nestárnou, zazní Valdemar Matuška, Eros Ramazzotti, Tomáš Klus a právě teď posílám Leonu Machálkovou, tak ať potěší, dobré jitro.

0: Řekla bych to asi takto, ať už nás posloucháte v jakékoliv galaxii, tak vám přejeme, ať se vám vaše přání vyplní. Je tady nový týden a avizovaná reportáž ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6 hodin, k tomu 8 a půl minuty. Po téměř 100 letech se vrátila kašna do historického centra Volyně na Strakonicku. Rekonstrukce náměstí Svobody za téměř 60 milionů korun přinesla nové povrchy, zeleň nebo úpravu prostoru kolem morového sloupu.
1: Sešli své požehnání na toto náměstí a na ty, který má toto náměstí sloužit.
2: Slavnostní přestřižení pásky i žehnání novému náměstí ve Volyni sledovali desítky lidí. Ti, kteří dorazili jeho novou podobu, hodnotili pozitivně.
3: Jsem místní, jmenuji se Miluše Pošvicová, jsem tady učitelka na základní škole a ohromně se mi líbí. Je to tady moc hezký. Spoustu zeleně i a krásně, opravdu jsem nadšená. Tak nejvíce mi líbí asi ta fontána, bych řekla. Ta jako mě uchvátila a jak bych řekla celkově, že to je moc hezký.
4: Já jsem Jiřina, ale tady jsem rodačka v Volyně, takže jsem na tohle to zvykla, moc se mě líbí a jsem vždycky ráda, když tady na náměstí jsem.
5: Líbí, je moc hezký a vypadá to úplně jináč, než to bylo. Dřív to bylo taky utopený tadyhle, to jsou soší a teď je to vynikající. I s tou kašnou a tak dále, co přibyla. Václav Martán a jsem rodilej Volyňák, i v nemocnici jsem se narodil ve Volyni, takže jsem
6: Volyňák
5: každý soulem, tak.
6: Paní Hanu jsem zastihla zrovna při odpočinku na lavičce u nové kašny.
7: Tak samozřejmě náměstí je krásné, všechno se nám tady líbí a vzhledem k tomu, že Volyni často navštěvujeme, tak i to náměstí využijem.
2: Lukáš Velíšek je architekt, který vytvořil návrh Volyňského náměstí.
8: Jedna z dominant je Lípa Svobody, vysazená v roce 89, kterým se konečně začíná vypadat k světu. Potom je to ten okruh u domů, to jsou ty babiky, všechno jsou to stromy teda jako střední velikosti. A tady uprostřed třešně ptačí nebo ptačí třešně, což by měly být poměrně statný stromy.
2: Největší novinkou je kašna, která se na náměstí vrátila po skoro 100 letech, říká nezávislý starosta Volyně Martin Červený.
9: Kašny v historii plnily jiný cíl, než máme dnes, takže vlastně ta původní kašna byla na návrh architekta doplněná o skulpturu řeckého boha Januse. Ten řecký bůh Janus, to je vlastně muž dvou tváří, takže architekt v tom viděl symboliku života a smrti, to znamená pohled, jak on říká, na andělíček je mládí a narození a pohled na malstičku je stáří a smrt.
2: Další dominantou náměstí je Mariánský sloup,
9: který byl dlouhý leta zakryt lípama a tím, že se bohužel ty lípy museli pokácet, protože se do nového konceptu náměstí nehodili, tak se vlastně otevřel nový pohled i na Mariánský sloup a spousta lidí, kteří i Volyni znali, tak najednou zjistili, že ve Volyni na náměstí je Mariánský sloup.
2: Rekonstrukce náměstí Svobody vyšla na téměř 60 milionů korun. Zhruba polovinu částky pokryly dotace. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpěvák, který většinu svých alb vydal jak v italštině, tak ve španělštině. Eros Ramazzotti.
1: Počasí.
0: Oblačno plus 13, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Děkuji za další z vašich SMSek, můžete se přidat i vy, pokud jste třeba ještě nikdy neposlali SMSku o počasí do Českého rozhlasu České Budějovice, tak to pojďte napravit, všechno je jednou poprvé. 90 011 03, zprávu napište ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Dnes vzhledem k odpoledním vysokým teplotám očekáváme silnou zátěž teplem, to je ta nejdůležitější informace, kterou jsem nucena vám sdělit, a buďte na sebe opatrní. Bude převážně polojasno, ojediněle s přeháňkami, zejména na severu kraje. Večer oblačnosti přechodně přibyde. 32 až 35 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách letních 26 až 29 stupňů. Slabý západní až jihozápadní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek až 5 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a pro všechny oblasti jeho českého kraje platí stupeň zátěže číslo 3. Tak dávejte na sebe pozor.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: dokola. Pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 6 hodin, k tomu 21 minut. Už za chvíli vás potěší bratři Nedvědi. A každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady už je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. Hostem Oskara Hesse, připomínám, bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka. Dobré ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: A na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už je opět nejvyšší čas, aby svůj prostor dostala Petra Pitra. Přináší nám čerstvé zprávy. Dobré ráno.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy, ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Úplná uzavírka začne dneska na silnici mezi obcemi Ražice a Štětice na Písecku. Obecní web informuje, že důvodem je plánovaná oprava úseku. Ta má skončit 18. září. A s dopravním omezením musí ode dneška počítat i řidiči v Jihlavě. Silničáři začnou opravovat Žižkovu ulici. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny. Fotbalisti Táborská ve 3. kole 2. ligy zvítězili na hřišti Ostravy B2-1. Účastník poslední baráže v sezóně po úvodních 2 remízách poprvé naplno bodoval. Hosty poslal do vedení po necelé půl hodině hry Šplíchal. Ve 2. půli přidal pojistku Matějka. V nastavení snížil střídající Fiala. Jihočeši čekali od března na první venkovní soutěžní výhru 7 zápasů. Na jihu Čech bude dneska obloha většinou polojasná až oblačná, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty budou vysoké, kolem 33 stupňů, na horách kolem 28. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a pozor, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: V jihočeské vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte o děsivé šumavské tragédii, kterou popsal Karel Klostrman. 26 školáků měla cestou domů zasypat sněhová vánice. Pátrání v matrikách ovšem ukázalo, že se událost patrně nikdy nestala. Jihočeskou vlastivědu pro dnešek připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček a v našem vysílání v jihočeském ránu se jí dočkáte už za pár minut. Do té doby Janek Ledecký.

0: Šumavská tragédie, kterou popsal Klosterman, se na Šumavě nikdy nestala. Více v jihočeské vlastivědě. Spisovatel Karel Klosterman byl vypravěčským mistrem a také mužem s obrovskou pamětí. Sám říkal, že si staré příběhy ze Šumavy nevymýšlí, jen kombinuje a občas změní jméno nebo místo děje. Velmi důvěryhodně tak působí děsivá událost z jeho povídky Bílý Samum. Někdy v 80. letech 19. století se podle ní vracely děti ze školy v Nových Hutích domů do pasek. Jsou to asi tak 2 kilometry. Sotva došli na okraj lesa, spustila se sněhová vánice tak silná, že místy prý napadly až 3 metry sněhu. Po dětech se slehla zem a lidé je našli až druhý den hluboko pod sněhem zmrzlé na kost. 26 chlapců a dívek držících se jeden druhého. Sešli z cesty, sníh je zasypal a zahubil. Takhle, jak to líčí Klostermanova povídka, se však tragédie na šumavských pláních neudála. Genealog dr. Mágr se kdysi snažil najít historickou pravdu v matrikách zemřelých. Ale marně. Žádný pohřeb 26 umrzlých školáků v Nových Hutích nenašel. Zjistil dokonce, že smrt umrznutím bývala na Šumavě poměrně vzácná a paradoxně nejčastější příčinou dětských úmrtí tu byly popáleniny nebo opaření, k nímž došlo v kuchyni v teple domova. My ovšem víme, že podle vlastních slov si Klosterman nevymýšlel a tak je možné, že si celou událost vypůjčil od jinut.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Pár vteřin nás dělí od 6:45. V toto brzké pondělní ráno ladíte Český rozhlas České Budějovice. Možná, že jste právě teď na cestě do práce, tak vám prozradíme, jaký den na vás právě dnes čeká.
1: Počasí.
0: Prozradíme vám to samozřejmě i v případě, že máte dovolenou, prázdniny, a myslím si, že v tomto ohledu budete velice spokojeni. Více už nám prozradí Tadeáš Gregor, kterému přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme aktuálně oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytují přehánky a teploty jsou mezi 14 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 20 stupňů Celsia, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáněv hlásí 16,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude dnešní den v odpoledních a večerních hodinách?
2: Bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer ještě oblačnosti částečně přibyde. Dnešní maximální teploty budou hodně vysoko, 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30 a bude vát ráno slabý jižní, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž bude na trojce, tedy vysoká zátěž, zejména kvůli teplu.
0: V kolik vyšlo a v kolik večer zapadne slunce?
2: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 47 minut a zapadne pak ve 20 hodin a 26 minut. Dnešní teplotní rekordy v Českých Budějovicích, ta maximální hodnota je již z roku 1923, a to 34,8 stupně, takže ta se dnes může třást v základech, a ta minimální je z roku 1941 5,7 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 19,2 stupně.
0: A ještě pro doplnění, jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den?
2: V noci bude polojasno až jasno, zpočátku přechodně až oblačno. Teploty nám klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13 a bude vát slabý západní vítr 1 až 4 metry za sekundu, který se bude během noci měnit na severozápadní až severní. A zítra přes den pak slunečno s jasnou až polojasnou oblohou a teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26 a bude vát slabý, místy přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Tolik Tadeáš Gregor a my se s Českým hydrometeorologickým ústavem spojíme opět za hodinu. Já vám prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Budička.
1: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: Nahoře malovaný klenutý strop, o patro níže skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Bohatou historii a už méně radostný poválečný osud v sobě ukrývá písecká synagoga. Dodnes čeká na svou obnovu, o čemž se mohli lidé přesvědčit v rámci Dne židovských památek. Víc za chvíli v reportáži. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Krásné pondělní ráno všem.

0: Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. Lidé si ji mohli včera prohlédnout během dne židovských památek. Komentovanou prohlídku doplnilo židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
1: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
2: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechnu tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
1: Vladimír Spísku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
3: Určitě výborný, takovýhle místo kouzlící. Pěkný, mě líbilo se mi to i ten koncert na konci.
1: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo?
4: Rádi objevujeme nová místa, my jsme vůbec nevěděli, nebo já jsem respektive třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomto místě, takže jsem se sem ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
1: A maminka?
5: Dědourková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Vlastně nic jiného pořádně není vidět. A tohle mě překvapilo ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
1: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
6: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Jana Amos Komenský a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
1: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Červenec přinesl jihočeským státním památkám vyšší návštěvnost než před rokem. Sportovci v horách Matky Boží u Velhartic budou mít nové zázemí. Obloha na jihu Čech bude dneska až oblačná s ojedinělými přeháňkami a tropickými teplotami do 35 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
4: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení se nejvíc

0: Počasí i nové prohlídkové okruhy, výstavy a kulturní program. Novinky letos připravili třeba zámky Hluboká, Kratochvíle nebo Jindřichův Hradec, dodává mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
1: No tou největší novinkou je výstava v Jindřichově Hradci, která se jmenuje Veličenstvo před branami a ta přibližuje, co se dělo, když do Hradce zavítal císařský dvůr nebo některý příslušník habsburského rodu. Co se muselo připravit, jak návštěva probíhala, kolik stála. A také takovým pěkným bonusem jsou české korunovační klenoty, byť to nejsou originály.
0: Velhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí tělovýchovné jednotě v horách Matky Boží. Investují do něj zhruba 1 000 000 korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení, říká nezávislý starosta Velhartic Michal Kopačka.
2: Jedná se hlavně o šatny pro fotbalový klub, ale vznikne zde i místnost na ping-pong. Ta výstavba probíhá už teď, nicméně některé práce, zvlášť co se týká exteriéru, což znamená fasádu, výměna oken a tak dále, přesuneme na příští rok na jaro.
3: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný s ojedinělými přeháňkami, večer oblačnosti částečně přibyde. Teploty budou tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od západu nebo jihozápadu. Biopředpověď hlásí třetí, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám opět dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné problémy ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tady 10. srpnové ráno, vůbec si nenechte zkazit náladu tím, že je pondělní. Já vím, že mnohem oblíbenější je v kalendáři pátek, ale pondělí zvládneme s úsměvem i díky tomu, že jste si naladili Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje i krátce po 7. hodině. A z mého pohledu velice aktuální rozhlasový sloupek zazní už za malou chvíli. Mně osobně je totiž souboj kuna versus kočka velice blízký. A to proto, že náš kocour s kuní rodinkou u nás na zahradě bojuje o teritorium každý den. Věra Hlaváčková více už za chvíli.

0: Pravidelný čas pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude ten s datem 10. srpna? O jedné přítulné bílé kočičce. Slovo dostává Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Sedím u ohně, zamyšlená, koukám do plamenů a najednou mi něco bílého skočí do náruče. Leknu se tak, že stuhnu a nemůžu ani vykřiknout, jak jsem vyděšená, ale je to jen cizí bílá kočka, která se o mě otírá a spokojeně přede. Takhle v noci ve tmě je to překvapení, ale vypadá to, že má jen chuť se pomazlit. Kočička je dobře živená, má krásnou čistou srst a na první pohled jí nic nechybí. Ale co jí asi chybí, jsou doteky. Hladí mi, ona se o mě otírá, nahlas přede a pak mi na klíně spokojeně usne. Říkám si, co budeme dělat s kočkou? Ale ona se za hodinu zvedne a bez poděkování odhopsá pryč. Ale druhý den večer přijde znovu. Naši pejsci ji vyštěkají, ale ona se nedá a už se mi tře o nohy a zase se touží mazlit. Psi jsou naštvaní, že laskám někoho jiného, ale paničce se to taky líbí. Aha. Jdeme spát, ale kočka leží na našich schodech a tentokrát se nechystá odejít. Probudí nás strašný řev. Vypadá to, že někdo týrá dítě a to zoufale naříká. Vyběhneme ven a tam kuna, která obývá naši půdu, trhá bílou kočičku, co se jen přišla pomazlit. Naštěstí ji kuna hned pustila. Obě se rozutekly a na zemi zůstala jen menší hromádka hnědých a větší hromada bílých chlupů. A od té doby čekám na pomazlení, ale kočka nikde. Obchází nás obloukem. Evidentně vyhrála kuna, ale ta se mazlit nechce.
1: Český rozhlas České.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. Bylo 7:45, nejvyšší čas si opět něco prozradit k počasí.
1: Počasí.
0: Nejprve SMSky od vás, které dorazily z Prachatic, už 23 plus pod mrakem, fouká, pohodu ku zdraví přeje Helča, písek 21,5 stupně Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až oblačno, klidno, 18 stupňů, hezký den přeje všem Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 19 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie, máme tady i pranostiku, jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Ano, tak samozřejmě svátek dnes slaví Vavřinec a ta pranostika, nevím, dnes v těch horkách. Ve Velešině polojasno 18 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka. Díky za vaše SMSky, podíváme se na předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Vzhledem k vysokým odpoledním teplotám očekáváme silnou zátěž teplem a to je to nejdůležitější varování, hlavně upozornění na dodržování pitného režimu. 32 až 35 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, na horách letních 27 až 30 stupňů. Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle s přeháňkami, večer mraků částečně přibyde. Ráno pované slabý jižní, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr, a to o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek dnes do 3 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. A ještě připojím informaci o biozátěži, která dnes bude na stupni číslo 3.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Už za chvíli si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Vypravíme se do Budislavy na Táborsku. Ve věži kostela Na nebevzetí Panny Marie se po válečných rekvizicích dochoval jediný zvon zasvěcený Janu Nepomuckému. Více už za chvíli a do té doby Modřínů háj zpívá Karel Kahovec. Krásné pondělí.

Tento týden se v seriálu O zvonech zastavíme v Budislavi na Táborsku. Dominantu obce tvoří barokní kostel na nebevzetí Panny Marie, který pochází původně ze 14. století. V mohutné hranolové věži s cibulovitou bání se nachází jeden zvon zasvěcený Janu Nepomuckému. A když budete dobře poslouchat, možná kromě jeho hlasu zaslechnete i krátký zpěv Pěnkavy obecné, která se při natáčení ozvala z okolí kostela.

Zvon Jan Nepomucký má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. V roku 1934 ho v Českých Budějovicích Suchém Vrbném ulil zvonař Rudolf Perner mladší. Zvon byl posvěcen a zavěšen 27. května roku 1934. Na jeho plášti můžeme číst pamětní nápis k památce na faráře Jana Křepela. Ulil Rudolf Perner v Suchém Vrbném u Českých Budějovic roku 1934. Spisovatel a básník Ladislav Stehlík, autor Slavné země zamyšlené, o Budislavi napsal: obcházel jsem Budislav ze všech stran a vždycky se vrátil k zámeckému rybníku, odkud je na ni pohled nejkrásnější. A právě kostelní věž patří k výrazným prvkům zdejšího obrazu. Z původního fondu zvonů se ve věži do dnešních dnů žádný nezachoval. Staré zvony byly rekvírovány za první světové války v roce 1916. Nová trojice byla pořízena až v roce 1934, a to díky pětileté dobrovolné sbírce ve farnostech. Přispívali místní obyvatelé i rodáci, kteří odešli do zahraničí. Ani tato trojice ale nezůstala kompletní. Dva zvony byly během druhé světové války znovu rekvírovány. V budislavské věži tak dnes zůstává jediný zvon. Pravděpodobně nejmenší z trojice pořízené v roce 1934. Tento zvon tak dnes dokládá nejen starou zvonařskou tradici Budislavy, ale také příběh místních lidí, kteří se ve 30. letech složili na nové zvony. A především připomíná, jak křehký může být jejich osud. Během několika desetiletí byla původní zvonová trojice dvakrát zasažena válečnými rekvizicemi. Více si řekneme tento týden, během kterého bude zvon Jan Nepomucký ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Budislav Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde už je u mikrofonu připravena Petra Pitra s čerstvými zprávami.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Česku se dál prohlubuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Řidiči směřující na jih Čech a do Rakouska musí ode dneška počítat s komplikacemi. V Majdaleně na Jindřichohradecku začne oprava hlavního tahu z Veselí nad Lužnicí na hraniční přechod Halámky. Provoz v místě bude do poloviny listopadu řízený kyvadlově. Kamenice nad Lipou připravuje rekonstrukci kulturního domu. Upravit chce i jeho okolí. Projektová dokumentace existovala už v roce 2017, nikdy se ale podle ní pracovat nezačalo. Teď radnice nechala projekt upravit a na záměr získala i 10milionovou dotaci od kraje. Celkové náklady na stavbu jsou přes 20 milionů korun. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 vteřiny. V americkém Eugene se tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Na jihu Čech bude dneska obloha polojasná až oblačná, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty budou vysoké kolem 33 stupňů a na horách kolem 28. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pokud míříte po D4 na Prahu, tak pozor, na 13. kilometru záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta a motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na otevřený ateliér kovářů, sochařů, ale hlavně řezbářů se ode dneška promění Dačice na Jindřichohradecku. Pro lidi je připravená řezbářská show. Více už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme pro vás připravený velice zajímavý rozhovor. A do té doby diskopříběh Michal David pravou nohou do nového týdne. Milí posluchači, dobré ráno.

0: obdivovat práci mistrů řezbářů, kovářů i keramiků budou moci ode dneška návštěvníci řezbářského sympozia v Dačicích na Jindřichohradecku. Program 18. ročníku dačické řežby je pro zájemce připravený na Palackého náměstí až do pátku. Letos navíc znovu nabídne i řezbářskou show. A další informace nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice doplní vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Dačice Naděžda Mastná. Přeji dobré ráno.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Co všechno z řezbářské práce návštěvníci v průběhu týdne uvidí?
1: Tak v letošním ročníku tady máme 6 řezbářů. V minulých letech jsme zadávali různá témata, voda, čas, kostka, cukru. Potom měli řezbáři volné téma, ale letos jsme se domluvili, že už přesně víme, co který řezbář udělá. Oslovili jsme předsedy občanských komisí našich místních částí, no a ty si potom vybrali vlastně po dohodě s občany to, co by chtěli. Takže už víme, že nám tady řezbáři vytvoří sochu anděla, vodníka, svatého Valentína, zvoničku, lavičky a další věci.
0: V letošním ročníku dačické řežby se taky ve čtvrtek vrátí řezbářská show. Jak bude vypadat, prozraďte.
1: Řezbářská show je strašně atraktivní záležitost. My ji pořádáme o 8:30 večer, takže už to bude tak jako přisetnění, protože ta řezbářská show obsahuje i pyrotechnické efekty a udělají nám tady manželé Marie a Jaroslav Pecháčkovi z Hanušovic, takže se jedná o tandemovou show a letos nám pod jejich rukama vznikne socha ďábla.
0: Máte kromě návratu řezbářské show připravené ještě nějaké další novinky?
1: Ano, letos jsme se úplně poprvé spojili tady se spolkem Dačická okénka. Je to vlastně spolek, který podporuje osoby se zdravotním postižením, mají chráněnou dílnu a ta chráněná dílna tady od pondělí do pátku bude s námi, takže návštěvníci a diváci řežby můžou podpořit klienty chráněné dílny zakoupením jejich výrobků a pracovníci Dačických okének si pro nás připravili vlastně takové mini workshopy, bude se tady drátkovat a plstit.
0: A mohla byste, paní Mastná, prosím, stručně shrnout program jednotlivých dnů?
1: V součástí každého večera úterkem počínaje také hudební večer. Jsou to velice oblíbené akce, kdy se nám tady schází několik stovek lidí, poslouchají muziku, mají občerstvení. Prostě dačická řežba je ve znamení dobrého jídla, pití, zážitků, tvůrčí práce a takového společenství, posezení. Chodí nám sem lidi, kteří se znají, chodí nám sem lidi už vlastně těch 18 let a není to pouze akce pro místní občany, ale samozřejmě i pro turisty, kteří na Dačicku tráví své prázdniny.
0: A navštívit dačickou řežbu můžete, milí posluchači, až do pátku. Pozvala nás na ní vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Dačice, paní Naděžda Mastná. Moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A přesně ve 7:45 už vpouštím do éteru Českého rozhlasu České Budějovice meteorologa Tadeáše Gregora. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A jako první poprosím o informaci o tom, jak máme aktuálně na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme většinou oblačno. Ojediněle se vyskytují přehánky, zejména na Jindřichohradecku, a teploty jsou mezi 18 a 22 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 20,5 stupně, vane slabý západní vítr 2 metry za sekundu, tlaky 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 18,5 stupně, skoro zataženou oblohu a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jaký bude ten 10. srpnový den v kompletu?
2: Bude polojasný až oblačný, ojediněle s přeháňkami. Večer oblačnosti částečně přibude. Dnešní maximální teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30 a bude vát ráno slabý jižní, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na trojce, bude vysoká zátěž teplem kvůli těm vysokým odpoledním teplotám.
1: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vody je málo, na Vltavě na Soumarském mostě 38 cm, ve Vyšším Brodě na Soumarském mostě je tedy zakázáno splouvání, ve Vyšším Brodě 64 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízná, na Pilaře 104 cm, v Bechyni 69 cm, no a nesízná je i Otava v Katovicích, kde je 33 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 24,5 stupně.
1: Bude stejně úmorný jako dnešek, co se teplot týče i zítřejší den?
2: Na zítřek se přeci jenom o něco ochladí. V noci bude polojasno až jasno, zpočátku přechodně až oblačno a teploty nám klesnou k ránu na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13. Bude vát slabý západní vítr 1 až 4 metry za sekundu, který se bude během noci měnit na severozápadní nebo severní. A zítra přes den pak jasno až polojasno a odpolední teploty mezi 27 a 30 stupni, na horách 23 až 26. Bude vát slabý, místy přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na dvojce.
1: A jestli pak jste pro nás objednali nějaké mraky na středu?
2: Na středu těch mraků bude opravdu velmi, velmi málo, bude jasná nebo skoro jasná obloha s chladným ránem a letními teplotami odpoledne. Ráno 14 až 10 stupňů, odpoledne 26 až 29, bude vát slabý severovýchodní nebo severní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, se kterým se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popovídáme opět za hodinu o počasí. Tak prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se už za chvíli bude věnovat spánku. Ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Už za pár minut s Martinem Písaříkem. Dobré jitro, je tady pondělí s datem 10. srpna.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Česku funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Náměstí Svobody ve Volyni má po rekonstrukci znovu kašnu a nové stromy. Brtnice na Jihlavsku nechala restaurovat sochy na Židovském mostě. Obloha na jihu Čech bude dneska až oblačná, teploty ale budou tropické kolem 33 stupňů. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. A 40 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací doby. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
4: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
5: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
4: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
5: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
6: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
5: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Historické centrum Volyně má novou podobu. Město slavnostně otevřelo zrekonstruované náměstí Svobody. Přibyly nové stromy, upravené plochy a po téměř 100 letech i kašna. Celá rekonstrukce

0: Německu. Jedná se o originály, na mostě zbyly jen dvě kopie. Práce budou stát radnici 1 100 000 korun, přispělí ale kraj Vysočina. Práce by měly být hotové v říjnu, potvrzuje Jan Vodáček.
1: V současné době je provedeno prvotní očištění povrchu, který se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky. Zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný. Tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
2: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno, ojedinělé se můžou vyskytovat přehánky. Večer oblačnosti částečně přibyde. Teploty budou dneska tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se teploty dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od západu nebo jihozápadu. A pozor, biopředpověď hlásí třetí, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici číslo 20 na 158,5 kilometru u Drhovle na Písecku ve směru na České Budějovice. Máme hlášenou zvěř na vozovce. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, aktuální čas 8 hodin k tomu 4 minuty a je tady pondělí s datem 10. srpna. Svátek slaví Vavřinec, tudíž přejeme jen to nejlepší. Jeho české ráno pokračuje ještě jednu hodinu u mikrofonu s Adélou Jirkalovou a za chvíli je tady také kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 140. výročí narození malíře a sochaře Jana Kojana z Kojákovic nedaleko Třeboně. Tak si na to počkejte. Dobré ráno. A do té doby ještě létem provlněná písnička od kapely Holky. Jsi senzační. Příjemný poslech.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 10. srpna. Příjemný poslech. Kojákovic nedaleko Třeboně pocházel akademický sochař a malíř Jan Kojan. Jeho obrazy jsou nejen v Národní galerii v Praze, ale i v galerii Pražského hradu, v Alšově Jihočeské galerii, v muzeu Jindřichova Hradecka a 6 obrazů visí taky ve stálé expozici Muzea města Třeboň. 10. srpna si připomínáme 140. výročí narození Jana Kojana. Bohumil Šíma ze Sepekova na Písecku byl letec RAF ve Velké Británii a autor deníku z období druhé světové války. 10. srpna uplyne 85 let od jeho skonu. Rozhlasový režisér Otakar Bílek, který dlouhá léta působil v českobudějovickém studiu, pocházel z Kaplice. 12. srpna uplyne 10 let od jeho úmrtí. V pořadu Postscriptum z roku 2013 popsal, v čem spočívá kouzlo rozhlasové tvorby.
2: Rozhlasová hra je určitý velký fenomén rozhlasové práce. Však taky i v Budějovicích se dělalo hodně činoher a mám takový dojem, že i pro divadlo to bylo, byl to velice zdravý jev, protože se uplatnili na celostátním vysílání a vešli ve známost a taky i tím, že to byli vlastně vizuálně neznámí herci pro posluchače, tak to splňovalo takovou tu jednu určitou velice důležitou vlastnost rozhlasu, aby člověku v rozhlasové hře se podalo něco k dotvoření jeho vlastní fantazie. Člověk by si neměl představovat konkrétní lidi, konkrétní postavy, známé herce, ale měl by si podle hlasu utvořit svoji vlastní představu toho člověka. A v tom je kouzlo rozhlasu.
1: Rodák z Kaplice Otakar Bílek nastoupil do rozhlasu v roce 1951 jako asistent. Bylo mu 19 let. Na našem webu k pořadu Jihočeši se dočtete, že se postupně vypracoval v uznávaného režiséra. Než musel v roce 1970 z politických důvodů českobudějovické studio opustit, natočil víc jak 100 rozhlasových činoher a bezpočet literárních pásem. Srpna by se 95 let dožil spisovatel, scénárista a překladatel Jiří Stránský, který jako malý kluk jezdil za svými tetami do Štěkně u Putimi. V pořadu svědectví rozhlasového archivu z roku 2003 vzpomínal Jiří Stránský na začátky své lásky k literatuře.
3: Samozřejmě moje maminka byla nesmírně sofistikovaná žena, navíc konzervatoristka, herečka, vzdělaná. Takže ona mě učila je číst, ale ta veliká výhoda byla, že ona mě nikdy napřed neřekla, co si já nevím, tehdy byla, že já jsem přelouskal celou angloamerickou literaturu, všechny ty překlady, měli jsme doma celý sympozion a celou českou knižnici jsme měli. Já to hltal všechno, protože jsem prostě cítil, že buď to mé choutky mladistvé, že bych taky chtěl psát, tihle ti velcí lidé naprosto zvyklí, protože bych se styděl cokoliv napsat, nebo mi aspoň dají nějaký návod, jak. Takže já jsem ke každému autorovi od nejméně slavných až po ty nejslavnější, naštěstí díky svému vychování a svým rodičům, přistupoval bez názoru, by se dalo říct. A to mě strašlivě pomohlo.
1: Doplním, že na podkladě dvou románů spisovatele Jiřího Stránského natočil režisér Hynek Bočan úspěšný seriál České televize Zdivočelá země. Srpna uplyne 20 let od skonu katolického kněze, básníka, prozaika, spisovatele pro děti, redaktora a dramatika Josefa Jelena, rodáka ze Strakonic. Z Českých Budějovic pocházel šumavský německý básník a prozaik Karl Franz Lepa. 13. srpna to bude 40 let ode dne, kdy zemřel. Srpna to bude 270 let ode dne, kdy se v Chýnově na Táborsku narodil Václav Král, český houslista a skladatel, který působil taky v Českých Budějovicích. Franz Šuselka byl spisovatel a politik. 15. srpna uplyne 215 let od jeho narození v Českých Budějovicích. Adolf byl kazatel Svobodné reformované církve a předseda Rady jednoty Českobratrské. Přišel na svět 16. srpna před 165 lety v Hořicích na Šumavě. Z Vimperka pocházel Karl Hošna, hudební skladatel a hoboista. 16. srpna je 150. výročí jeho narození. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková. Český rozhlas České

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, bylo 8:45 a to 2 minuty nazpět. Je tady pondělí s datem 10. srpna. Nejvyšší čas si opět něco prozradit k dnešnímu horkému dni.
1: Počasí.
0: Nejprve SMSky od vás o tom, jak je teď po ránu tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Větrní 19 stupňů, oblačno, zdraví Zuzka a Honza. Dobré ráno pod mrakem, kéž by to tak zůstalo. Klidno, 19 stupňů, posluchače i vás zdraví Věra Stýna. My vás také zdravíme a velmi děkujeme za všechny zprávy, které dorazily do dnešního jeho českého rána. Vzhledem k vysokým odpoledním teplotám očekáváme dnes silnou zátěž teplen, tak pozor na to, ano, bio na trojce, odpolední maxima 32 až 35, nejvyšší teploty na horách 27 až 30 stupňů, bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer oblačnosti částečně přibyde. Vítr ráno slabý jižní, během dne přechodně mírný, západní nebo jihozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, naprší do 3 mm srážek a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: A my už pomalu, ale jistě míříme k tipům pro volný čas, kterých se tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dočkáte už za chvíli. Jaké kratochvíle se ode dneška odehrávají na zámku Kratochvíle? A kam vyrazit za vzdušnou akrobací? O tom více za chvíli.

0: Ať už jste víkend, milí posluchači, strávili na chalupě nebo někde na výletě, věřím, že na odpočinek bylo času dosti. Pokud pokračují vaše prázdniny či dovolená a máte dnes volno, tak toto se vám bude hodit.
1: Tipy pro volný čas.
0: Řezbářské sympozium pod širým nebem s názvem Dačická řežba začíná ode dneška do soboty v Kancnýřově sadu v Dačicích. Ode dneška do středy pořádají na zámku Kratochvíle u Netolic projížďky kočárem. Jsou od 9 do 21 hodin. Správci zámku doporučují rezervovat jízdu včas. Farnost Chlum u Třeboně pořádá každé pondělí i ještě teď v srpnu vycházky s výkladem o historii zdejší šlechty. Následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este nebo zdejšího kostela. Sraz je v 19 hodin před kostelem v Chlumu u Třeboně z jižní strany. Vzdušná akrobacie, zářící planety a ohňová show v podání Vosa Theatr se ode dneška do středy stěhují do zámeckého parku v Blatné. Kinematograf Bratří Čadíků dnes bude promítat v Horním Záhoří u Písku, a to konkrétně od 20.30 film Moře na dvoře. A rocková formace Organum zahraje od 19.30 na nádvoří jezuitské koleje v Jindřichově Hradci.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Úřady práce začnou tento týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce ji schválilo zhruba 300 000 domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Řadě lidí se ale podpora sníží. Podle Rady seniorů někteří její klienti o příspěvek přišli úplně. Úplná uzavírka začne dneska na silnici mezi obcemi Ražice a Štětice na Písecku. Obecní web informuje, že důvodem je plánovaná oprava úseku. Ta má skončit 18. září. S dopravním omezením musí ode dneška počítat i řidiči v Jihlavě. Silničáři začali opravovat Žižkovu ulici. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivaděč vede od čerpací stanice ONO kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny. Fotbalisti Táborská ve 3. kole 2. ligy zvítězili na hřišti Bčka Ostravy 2-1. Účastník poslední baráže v sezóně po úvodních 2 remízách poprvé naplno bodoval. Hosty poslal do vedení po necelé půl hodině hry Šplíchal. Ve 2. půli přidal pojistku Matějka. V nastavení snížil střídající Fiala. Jeho Češi čekali od března na první venkovní soutěžní výhru 7 zápasů. Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty budou vysoké kolem 33 stupňů a na horách kolem 28. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihočeských silnicích se stále jezdí bez komplikací, nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na měsíci stoupala teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství CO2. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země? Prozradíme, že nenašli. Jak to tedy je? To si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme v ověřovně už za pár chvil.

0: Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Víte, na co narážíme? Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali zpochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. A na co přišli, to nám prozradí redaktorka Pavla Kuchtová, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré dopoledne. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že oxid uhličitý nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Gastbil, který působil třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: No a co tedy za oteplením měsíce stojí?
1: Paradoxně nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš, tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu.
1: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená oxidem uhličitým. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
3: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě. Ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo. A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi. Což je samozřejmě pitomost, že jo. Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to být.
1: Beneš tedy ten graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
0: Tolik redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice Pavla Kuchtová. Pavlo, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud chcete vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece jen nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi, všechny tyto podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 8:45. Pojďme si popovídat o počasí.
1: Počasí.
0: A to s odborníkem na slovo vzatým, je to meteorolog Tadeáš Gregor, kterého znovu vítám po hodině ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Tak se nám pochlubte, jak se ty teploty projevily za tu hodinu, co jsme se neslyšeli.
2: Na jihu Čech máme většinou oblačnou oblohu a teploty mezi 21 a 24 stupně Celsia. V Českých Budějovicích oblačno 21,5 stupně, vane slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1016 hektopaskalů, taková tendence mírný vzestup. Kuráňov hlásí 21,5 stupně a skoro zataženou oblohu, slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Bude polojasná až oblačno, ojedněle s přeháňkami. Večer oblačnosti částečně přibyde. Dnešní maximální teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž bude na trojce, vysoká zátěž teplem.
0: Dnes bude tedy opravdu horko, bude tomu tak i zítra nebo dojde ke změně?
2: Na zítřek se trošku ochladí, ty teploty budou spíše letní. V noci bude polojasno až jasno, zpočátku přechodně až oblačno a teploty nám klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13. Bude vát slabý západní vítr 1 až 4 metry za sekundu, který se bude během noci měnit na severozápadní nebo severní. A zítra přes den pak slunečno s jasnou až polojasnou oblohou a teploty odpoledne vystoupají na 27 až 30, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia. Bude vát slabý, místy přechodně mírný, severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na dvojce.
0: Jaká bude středa?
2: Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a s chladným ránem a letními teplotami odpoledne. Ráno teploty 14 až 10 stupňů, v údolí ojediněle až 8 stupňů a odpolední maxima pak mezi 26 a 29 stupni Celsia. Bude vát slabý severovýchodní nebo severní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
0: Budou letní teploty i ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek to bude velmi podobné jako ve středu. Bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ráno teploty 14 až 10, v údolích ojediněle až 8 a odpoledne 27 až 30. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Tolik meteorolog Tadeáš Gregor. Pro dnešek vám děkuji, mějte se moc hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
3: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. A poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 8 hodin k tomu 53 minut posloucháte Jihočeské ráno, které je de facto ve svém absolutním závěru a vystřídá ho Jihočeské dopoledne dnes s Matějem Vodičkou. Ahoj Matěji.
1: Krásné, ještě tedy ráno, Adélo.
0: Můžeme říct si už posluchačem. Dopoledne, jak kdo chce, někdo už možná obědva.
1: Je to tak, ale v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, to ráno končí úderem 9. hodiny a úderem 9. hodiny začíná Jihočeské dopoledne.
0: A co jsi si pro nás přichystal?
1: Jako vždy toho bude opravdu hodně. Poradíme posluchačům například jak na změnu pojišťovny, taky nabídneme pravidelnou rubriku Když jde o zdraví kolegyně Hanky Šoberové. Dnes o bolesti zad, taky docela frekventované téma. Nebude chybět ani jihočeská vlastivěda. Poslechneme si taky samozřejmě Zámecké léto od 3/4 na 10 pravidelný letní seriál. No a po 10. hodině nám regionální stopař Petr Kubát poví, kam se chystá tento týden. Přidáme taky tipy na volný čas. Poslechneme si o akci Kočárna Kratochvíli, budeme volat tedy na zámek Kratochvíle na Prachaticku, no a povíme taky třeba něco o výstavě Harryho Pottera, která je teď v Česku. No a takový pomyslný vrchol jihočeského dopoledne po 11. hodině ve studiu přivítám dnešního dopoledního hosta, kterým bude kameramanka a režisérka Karolína Lukášková, rodečka z Českých Budějovic, která nedávno uvedla film 30 roků for people, dokument o jednom z největších tuzemských hudebních festivalů.
0: A máme to kompletní. To byla pozvánka k dnešnímu jihočeskému dopoledni. Průvodcem vám bude Matěj Vodička. Matěj, díky. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Adéla Jirkalová se loučí a těším se zítra po 5. hodině v Jihočeském ránu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Červenec přinesl jihočeským státním památkám vyšší návštěvnost než před rokem. Jihlavská nemocnice bude víc využívat umělou inteligenci. Dnešní teploty dosáhnou k 35 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
3: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
3: Tři z pěti dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Během července byl o jihočeské hrady a zámky větší zájem než loni. Návštěvnost meziročně vzrostla o víc než 3%, přestože za celý rok zatím památky hlásí mírný pokles. Turisty láká příznivé počasí i nové prohlídkové okruhy, výstavy a kulturní program. Novinky letos připravili třeba zámky Hluboká, Kratochvíle nebo Jindřichův Hradec, dodává mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
5: No tou největší novinkou je výstava v Jindřichově Hradci, která se jmenuje Veličenstvo před branami a ta přibližuje, co se dělo, když do Hradce zavítal císařský dvůr nebo některý příslušník habsburského rodu. Co se muselo připravit, jak návštěva probíhala, kolik stála. A také takovým pěkným bonusem jsou české korunovační klenoty, byť to nejsou originály.
2: Jihlavská nemocnice plánuje větší využití umělé inteligence v radiologii. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou bude prověřovat

0: silné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo.
1: Počasí.
0: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný s ojedinělými přeháňkami, večer oblačnosti ještě částečně přibyde. Teploty budou tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se teploty dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od západu nebo jihozápadu. Aby jeho předpověď hlásí třetí, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici mezi Osekem a Květovem na Písecku. Osobní auto se tam srazilo s traktorem. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 9 hodin a 4 minuty, po zprávách posloucháte jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem pondělí 10. srpna. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes má svátek Vavřinec a váže se k tomu hned několik zajímavých pranostik. Tak například svatého Vavřince svícen do světnice, na svatého Vavřince první podzimní den, Vavřinec první podzimec, Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, nebo jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. No tak nevím, milí posluchači, ale na začátek podzimu to rozhodně nevypadá. Jak jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, dnes by nejvyšší denní teploty na jihu Čech měly šplhat až k 35 stupňům Celsia. Nezapomeňte tedy na pravidelný přísun tekutin a pokud možno vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. My vám nadcházející hodinu zpříjemníme třeba představením místa, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Nabídneme třeba taky jeho českou vlastivědu nebo pravidelnou rubriku, když jde o zdraví. Hned na úvod ovšem přidáme jednu praktickou radu. Pokud chcete změnit zdravotní pojišťovnu a ještě jste to letos neudělali, máte čas do konce září. Letos je to navíc poslední příležitost. Mluvit o tom budeme už za chvíli s mým kolegou, editorem vysílání Janem Kopřivou. Tak si na to počkejte. Přeji vám ještě jednou úspěšný vstup do nového týdne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: 9 minut po 9. hodině posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Nabízené benefity, naše zdravotní problémy nebo stěhování. To jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou změnit zdravotní pojišťovnu. No a pokud to zvažujete i vy, tak přesně teď je na to čas. Běží totiž druhé a pro letošek tedy poslední období, kdy pojišťovny žádosti přijímají. No a my to teď probereme s kolegou Honzou Kopřivou, editorem vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Honzo, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Podle čeho si mám správnou pojišťovnu vybrat? Jaká jsou ta kritéria?
1: Matěj, tak ono to souvisí přesně s těmi důvody, proč lidé pojišťovnu mění a které si zmínil na začátku. Když třeba měníme zaměstnání a stěhujeme se do jiného regionu, potřebujeme si ověřit, že lékaři, ke kterým tam budeme chodit, mají smlouvu s pojišťovnou, jejímž jsem klientem. Když ne, tak je třeba tu pojišťovnu samozřejmě změnit. O dalších faktorech mluvil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven. Kdo preferuje, řekněme, nějaký sportovně zaměřené aktivity a jejich podporu, jako životní styl nebo jiné formy prevence, očkování a další. Případně pak nově pojišťovny nabízejí i zvláštní programy pro dispenzarizované pojištěnce, tedy ty, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, ať už třeba diabetes mellitus nebo kardiologickými onemocněními.
1: No a pak to podle Balady může být třeba i nabídka servisu ve smyslu služeb, které buď mám, anebo nemám dostupné na dálku, třeba v aplikaci.
0: Když už mám tedy novou pojišťovnu vybranou, co dál?
1: Tak prostě zažádám, a to buď online, což nabízí všech 7 zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, anebo samozřejmě přichází v úvahu i ta osobní návštěva pojišťovny. V tomto případě sebou nezapomeňte platný občanský průkaz, případně cestovní pas. Pokud přihlašujete dítě, tak byste sebou měli vzít i jeho rodný list, no a pak by vám měl přijít vyrozumívací nebo potvrzující dopis, tedy nějaká zpráva od pojišťovny. Ale připomeňme, že klientem nové pojišťovny se stanete až s novým pololetím, tedy k 1. lednu roku 2027.
0: A teď další důležitá informace, kde všude musím změnu hlásit. Je potřeba dávat vědět i třeba té staré pojišťovně?
1: Tak tady je to poměrně jednoduché, potřeba to není, pojišťovny si to totiž vyřídí mezi sebou sami. Komu byste to ale říct rozhodně měli, to připomíná mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Zaměstnanci mají povinnost o přestupu informovat svého zaměstnavatele. Živnostníci musí doložit kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistném, který vystavuje původní pojišťovna. O změně pojišťovny doporučujeme informovat také vašeho registrujícího či ošetřujícího lékaře.
1: No a změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za rok, ale máme k tomu 2 termíny. Jarní, ten je do 31. března, a ten současný letně podzimní, ten je do konce září. A co se týče VZP, v tom prvním letošním termínu k ní přešlo podle mluvčí Plívové asi 12 000 lidí. Za celý loňský rok jich bylo asi 20 000.
0: No a závěrečná otázka, Honzo, proč nemůžeme zdravotní pojišťovnu změnit kdykoliv se nám zachce?
1: Tak má to své důvody, ukládá to zákon. Dřív ty termíny nebyly 2, ale 4, ale to už asi 14 let neplatí. Pojišťovnám se pak prostě lépe plánují výdaje a náklady na zdravotní péči, když vědí, kolik a jakých pojištěnců mají. Nicméně ten počet lidí měnících pojišťovnu není zas tak velký, tudíž by s tím zásadní problém mít pojišťovny neměli.
0: Pokud chcete změnit zdravotní pojišťovnu, máte na to teď čas do konce září. Informoval nás o tom v našem vysílání editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva. Honzo, díky moc a hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den.
4: Český rozhlas České Budějovice.

Je 9 hodin a 16 minut, stále s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Marie Rotrová nám zaspívala o tom, že jsme se měli potkat dřív. Každopádně bolesti zad dnes patří k nejčastějším zdravotním potížím. Trápí mladé i starší, kancelářské pracovníky nebo i sportovce. Proč nás záda bolí, jak velkou roli hraje náš každodenní pohyb a co můžeme udělat pro to, aby nás záda nebolela? Tak o tom si budeme už za chvíli povídat s fyzioterapeutem Tomášem Umlaufem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Když jde o zdraví.
1: Bolesti zad patří mezi nejčastější důvody, proč lidé vyhledávají lékaře nebo fyzioterapeuta. Jaké jsou jejich nejběžnější příčiny? Dá se problémům předcházet správným pohybem a zdravými návyky? A co vlastně čeká člověka při první návštěvě fyzioterapeuta? Hostem pořadu, když jde o zdraví, je dnes fyzioterapeut Tomáš Umlauf, se kterým probereme možnosti prevence, léčby, ale i to, kdy zamířit k lékaři a kdy rovnou právě k fyzioterapeutu. Na samý úvod kolegyni Hanku Šoberovou zajímalo, jestli bolesti zad trápí lidi bez ohledu na věk.
2: Není to vázané jenom na starší lidi. Chodí ke mně děti s bolavýma zádama, chodí ke mně střední věková skupina i starší. Vždycky se trošku liší ta příčina, ale ve finále ta bolest je téměř stejná.
3: Já, když jdu a poslouchám, tak mám pocit, že co člověk, to bolavá záda. Zdá se mi to?
2: Těžko říct, protože fyzioterapii dělám 15 let, ale asi ano, asi se s tím setkávám trošku víc. Trochu víc u těch dětí, ty chodí častěji, možná proto, že ubývá takový ten přirozený pohyb mezi lidmi a ten sport, který si pak vybírají, není vždycky úplně ten, který by si vybrat měli.
3: Nejčastější příčiny bolesti zad, jaké to jsou?
2: To je něco, co se nedá úplně říct podle nějakého žebříčku, ale kdybych měl říct jednu, tak je to nedostatek pestrého pohybu.
3: S tím by se mělo začít už skutečně v tom brzkém věku, anebo se dá všechno napravit i později?
2: Rozhodně je výhoda, když se s tím začne brzo. A tady je problém v tom, že když jsem třeba byl já dítě, hrál jsem extraligu hokeje a všechno se strašně specializovalo. Nevím, jak je to teď, ale přijde mi, že to je pořád stejné, bohužel. A chybí ta pestrost. Dobře, v nějaké chvilkové přípravě jsme hráli fotbal, hráli volejbal, ale vždycky to byl ten hokej. A ta specializace by asi neměla být úplně brzo.
3: Pojďte poradit lidem, kteří třeba ještě nemají bolesti zad nebo začínají je bolet záda. Je dobré preventivně se tomu věnovat?
2: Rozhodně je to dobře preventivně se věnovat, už jenom proto, že si člověk vytvoří nějaký návyk na pestrý pohyb. Takže nemusí to být, že si na hodinu dá karimatku a hodinu v kuse někde leží, ale i to, že si vstane od práce a 5-10 minut se protáhne, udělá obrovský benefit, udělá to velký přínos pro jeho pohybový aparát.
3: K vám, když někdo přijde jako k fyzioterapeutovi, co vás nejvíc zajímá? Nejdřív se asi povídáte s pacientem, než ho úplně zkouknete. Je to tak? Říkám to správně, moje představa.
2: Říkáte to úplně správně. První hodina je většinou o povídání. Minimálně polovinu času trávíme tím, že si povídáme, snažím se poznat to, jak vlastně funguje během toho dne, co má rád, ptám se ho na koníčky, jestli třeba 8 hodin denně nehraje na housle, nebo 2 hodiny neplete, nečte. Všechno tohle mě zajímá, protože to je velmi důležitý. Jo. Jestli má 8-hodinovou směnu v práci, kde sedí a k tomu si další 3 hodiny rád čte, tak už ten pohyb je takový dost podobnej, sedavej, není pestrej, takže pak tomu člověku mnohdy stačí jenom říct, ať stane, ať se chodí místo 3 hodin četby projít, ať dělá na zahradě, ať dělá prostě takový ten běžný život, běžný pohyby.
3: Dají se fyzioterapii skutečně napravit záda, anebo je třeba mnohdy potřeba nějaký zákrok a potom teprve nějaké to doladění?
2: Tady je asi otázka, co se má napravovat. Pokud jsou tam nějaké strukturální změny, které i když bude chodit roky na fyzioterapii, tak nezmění výrůstky na páteři, fyzioterapii neobrousíte. A tak tam je někdy potřeba ten zákrok neurochirurgů podobně, ale spousty věcí se dá změnit tou fyzioterapií.
3: Když má třeba někdo vyhřezlou plotínku, než dojde třeba k nějakému tomu zákroku, dá se ho třeba oddálit minimálně, anebo držet tělo v takovém stavu, že můžeme s tou vyhřezlou plotínkou normálně žít a fungovat?
2: Výhřez plotínky je takový strašák, který slyším snad úplně odevšud a rozhodně se dá s výhřezem fungovat úplně běžně. Jo? Já jsem toho takový příklad, kdy já jsem po úrazu měl výhřez plotínky, došlo to až k operaci. Bohužel po 7 letech jsem musel jít na operaci a výhřez zmizel. Ale teď v podstatě před rokem jsem si nechával dělat rezonanci, výhřez je tam úplně stejný jako před operací, akorát s tím rozdílem, že dělám bojové sporty, dělám všechny sporty, které mě napadnou, bez omezení, takže to, že máte výhřez plotýnky, neznamená, že musíte mít bolesti zad v žádném případě.
3: Základ jsou tedy osvalená záda?
2: Základ je mít to tělo v rovnováze. Nejde říct, že to udělá jeden sval, že to udělá jenom záda. Je to vždycky souhra celého toho těla, je to nejenom těla, vlastně i hlavy. A když budete mít osvalené tělo, ale budete mít nedostatek spánku, budete mít obrovský tlak pracovní nebo tak, tak vás ty záda stejně budou bolet. Takže základ je taková rovnováha toho všeho, která se strašně těžko hledá.
3: Mnozí asi tápou v tom, kdy navštívit fyzioterapeuta a kdy navštívit odborného lékaře. Jaký postup doporučíte?
2: Lecos se dá zjistit i bez zobrazovacích metod. Spousty věcí se dá zjistit a někdy jsou ty zobrazovací metody spíš ke škodě, protože právě třeba zjistí, že tam ten výřez má. On, ať už ten lékař nebo fyzioterapeut, mnohdy dopředu ví, že ten výřez tam pravděpodobně bude, ale ten klient pořád nemá tu nálepku a pracuje s tím trošku líp. Pak se udělá rezonance a najednou tu nálepku má a mnohdy se z něj stává v tu chvíli ten pacient. Takže někdy je lepší ty zobrazovací metody nemít. A kdy navštívit fyzioterapeuta nebo lékaře, tam je to i praktická otázka. Mnohdy ten fyzioterapeut je daleko dřív dostupný než ten lékař.
1: Už za týden se s Tomášem Umlaufem potkáme znovu, aby nám poradil, jak bez bolesti přežít práci v kanceláři. Teď už další písnička.
0: Když jde o zdraví.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Posloucháte přesně v 9 hodin a 30 minut, abych doplnil. A v Jihočeské vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice tentokrát poznáte kněze Matěje Kosku z Rynárce. Proslul kozlým spřežením, zálibou v exotických zvířatech i životem, který budil rozruch. Méně už se ví, že Boromanský klášter přivedl na pokraj zániku. Pořad připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Ten dnešní díl si poslechneme hned po písničce od skupiny Mamas and Papas, Monday, Monday.

0: Dnešní Jihočeská vlastivěda vám přinese příběh o tom, kterak kněz Matěj Koska jihočeskou krajinou s kozlým spřežením brázdil. V 16. století, tedy v období reformace, se celá řada klášterů ocitla v existenční krizi. Mezi řeholníky upadala morálka, konventy se rozpadaly či postupně vymíraly a některé z nich byly z těchto příčin zcela zrušeny. Podobný osud potkal v roce 1564 i borovanský klášter, kde sídlil řád řeholních kanovníků svatého Augustina. Krátce před zrušením v jeho čele stanul kněz Matěj Koska z Rynárce, který byl znám svou nestálostí ve víře a extravagantním způsobem života. Koska nebyl dobrý hospodář, vždyť borovanský klášter přivedl na pokraj ekonomického zhroucení a na faře v Suchdole nad Lužnicí, která se stala jeho posledním působištěm, po něm zůstala doslova, cituji, holá poustka. Mezi lidmi však uměl vzbudit rozruch. Jak uvádí rožumberský archivář Václav Březan, Koska choval mnoho koz a jeho českou krajinou brázdil s kozlým spřežením. Málo se však ví, že jej fascinovala i exotická zvířata. Svého času u sebe přechovával paviána, kterého si bez pochyby velmi oblíbil. A když se s ním musel na začátku roku 1565 rozloučit a odevzdat jej Petrovi Bokovi z Ružumberka, byl z toho prý velmi zarmoucený.
1: Tolik jihočeská vlastivěda, jihočeské dopoledne pokračuje necelých 6 minut po 9:30 a už za chvíli si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Vypravíme se do Budislavy na Táborsku. Ve věži kostela na nebevzetí Panny Marie se po válečných rekvizicích dochoval jediný zvon zasvěcený Janu Nepomuckému. Jeho zvuk si poslechneme hned po písnice.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Tento týden se v seriálu O zvonech zastavíme v Budislavi na Táborsku. Dominantu obce tvoří barokní kostel Na nebevzetí Panny Marie, který pochází původně ze 14. století. V mohutné hranolové věži s cibulovitou bání se nachází jeden zvon zasvěcený Janu Nepomuckému. A když budete dobře poslouchat, možná kromě jeho hlasu, zaslechnete i krátký zpěv Pěnkavy obecné, která se při natáčení ozvala z okolí kostela.

0: Zvonjan Nepomucký má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Roku 1934 ho v Českých Budějovicích Suchém Vrbném ulil zvonař Rudolf Perner mladší. Zvon byl posvěcen a zavěšen 27. května roku 1934. Na jeho plášti můžeme číst pamětní nápis k památce na faráře Jana Křepela. Ulil Rudolf Perner v Suchém Vrbném u Českých Budějovic roku 1934. Spisovatel a básník Ladislav Stehlík, autor Slavné země zamyšlené, o Budislavi napsal: obcházel jsem Budislav ze všech stran a vždycky se vrátil k zámeckému rybníku, odkud je na ní pohled nejkrásnější. A právě kostelní věž patří k výrazným prvkům zdejšího obrazu. Z původního fondu zvonů se ve věži do dnešních dnů žádný nezachoval. Staré zvony byly rekvírovány za první světové války v roce 1916. Nová trojice byla pořízena až v roce 1934, a to díky pětileté dobrovolné sbírce ve farnostech. Přispívali místní obyvatelé i rodáci, kteří odešli do zahraničí. Ani tato trojice ale nezůstala kompletní. Dva zvony byly během druhé světové války znovu rekvírovány. V budislavské věži tak dnes zůstává jediný zvon. Pravděpodobně nejmenší z trojice pořízené v roce 1934. Tento zvon tak dnes dokládá nejen starou zvonařskou tradici Budislavy, ale také příběh místních lidí, kteří se ve 30. letech složili na nové zvony. A především připomíná, jak křehký může být jejich osud. Během několika desetiletí byla původní zvonová trojice dvakrát zasažena válečnými rekvizicemi. Více si řekneme tento týden, během kterého bude zvon Jan Nepomucký ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Budislavy Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu. Typu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nový vodovod do konce příštího roku připojí hned 3 obce na Písecku na krajskou vodárenskou soustavu. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Při ukrajinském dronovém útoku na ruské město Nižněkamsk zemřelo 12 lidí. Ukrajina hlásí 5 mrtvých v Charkovské oblasti. Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno. Teploty se dostanou až k 35 stupňům. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Obce Mirovice, Horosedly a Nerestce na Písecku se do konce příštího roku připojí na krajskou vodárenskou soustavu. Dělníci tam teď staví nový zhruba 5,5 kilometru dlouhý vodovod vedoucí z Krsic do Mirovic. Celkem bude stavba stát skoro 79 milionů korun. Pokračuje předseda Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ.
3: Ještě tam je připraveno pro napojení dalších obcí, jako je Králova Lhota, Lety. Jedná se o řešení dlouhodobého nedostatku vody tady v této oblasti. Tam, kde jsou místní zdroje, tak nejsou dostatečně kapacitní pro potřebu rozvoje obcí, navíc nejsou kvalitní.
2: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisti za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Na jihu Čech přišli o život 2 lidi. U Veselí nad Lužnicí včera nepřežil nehodu motorkář. V sobotu zemřel u Deštné na Jindřichohradecku 43-letý cyklista. Podle policie se potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Ukrajina v noci vyslala drony na ruské město Nižněkamsk, kde se nachází jedna z největších a nejmodernějších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila i Ukrajina. V Charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu řízených leteckých bomb.
1: Počasí.
2: Jihčech bude dneska polojasný až oblačný s ojedinělými přeháňkami. Večer bude oblačnosti přibývat. Teploty budou tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni. Na horách se teploty dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od západu nebo jihozápadu. A pozor, biopředpověď hlásí třetí, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

jste možná četli o tom, že italští potápěči našli u břehů Sicílie vrak starořímské lodi, naložený až po okraj stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu, pravděpodobně používaných k přepravě vína. Informovala o tom včera agentura AFP. No a co z toho vyplývá? Minimálně to, že svět je stále plný pokladů a některé poklady máte možná blíž, než si myslíte. Jen někdy stačí si to uvědomit. Třeba konkrétně jižní Čechy jsou doslova plné pokladů a je jenom na vás, který poklad navštívíte. No a pokud se ptáte, co vám nabídneme v následujících minutách, tak chybět rozhodně nebudou babské rady krátce po 10:45. Dnes se v nich dozvíme něco o opuncích. Do pražských Letňan dorazil svět Harryho Pottera, i o tom budeme mluvit za pár desítek minut. Vydáme se taky na zámek Kratochvíle na Prachaticku a povíme několik zajímavých tipů na to, jak dnes strávit volný čas. Nejprve se ale zeptáme, kam se tento týden chystá náš regionální stopař. Za chvíli se s ním totiž spojíme a vše se dozvíme, tak si na to počkejte. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Lišov, Nové Hrady nebo Arnoštov u vojenského újezdu Boletice. Tam všude se tento týden chystá náš regionální stopař Petr Kubát, který už je teď s námi ve vysílání. Přeji dobré dopoledne, Petře.
1: Dobré dopoledne, tak jestli jste dobře poslouchali minulý týden naše vysílání, tak já jsem vám slíbil, že vám víc povím o cestě rodu Bukvojů na Ceylon v roce 1912 a jaké artefakty se z tohoto dobrodružství dochovaly na hradu Nové Hrady. A o tom vám budu vyprávět dneska odpoledne, zhruba ve 14.40, tak poslouchejte naše jihočeské odpoledne, protože je tam opravdu spoustu zajímavostí, třeba to, že na tamní prohlídkové trase najdete vycpanou sloní nohu, která ale byla dlouhou dobu v Borovanské základní škole. A taky se v ní roky něco velmi netradičního ukrývalo. Ale to vám prozradím až odpoledne.
0: Dobře, budeme dávat pozor a pověz teď prosím, kam se chystáš v ty další dny?
1: Zítra vás zavedu do Lišova, konkrétně do tamního kostela svatého Václava. Tam totiž finišuje rozsáhlá obnova cenných varhán. Aktuálně už odborníci nástroj ladí a v září by mělo být vše hotové. Na restaurování se podílelo mnoho dárců prostřednictvím nadačního fondu a transparentního účtu. Já se k varhanám podívám přímo s varhaníkem Jiřím Hanzalem. No a zítra odpoledne si taky připomeneme jedno významné výročí. Přesně před 100 lety se narodil významný českobudějovický výtvarník Jan Hala. Věnoval se volné grafice, sochařství, tapisérie, ale i monumentálním dílům pro architekturu. Vytvořil třeba z grafita v českobudějovické hvězdárně a taky ilustroval desítky knih.
0: Petře, už jsme v úvodu naznačili, že jedeš i do Arnoštova, tedy do blízkosti vojenského prostoru Boletice. Tak co tam přesně?
1: Tam totiž začal místní chalupář a provozovatel ubytování František Šotola nabízet jako bonus turistům procházky za historií. Zájemci se dozví od něj zajímavosti o zaniklých místech a vesnicích, které právě museli ustoupit tomu vojenskému újezdu Boletice. Povídá taky o žití původních německých obyvatel, o tamních sklárnách, které tam byly, i o perlorodkách. No a historii se taky budu věnovat další den v souvislosti s nedostavěným klášterem Paulánů v Kuklově u Brloha na Českobudějovicku. Určitě to krásné romantické místo znáte a taky se tam točilo spoustu filmů. O tom se budu povídat s jedním filmovým publicistou. Nejslavnější je třeba Údolí včel od Františka Vláčila. No a pak se chci taky už konečně vypravit k Machovu včelínu v Krušlově na Strakonicku. Tam už se chystám hodně dlouho. V pátek taky začíná u nás v Českém rozhlase výstava výtvarnice Tamary Wortnerová, která propojuje umění s fyzioterapií, tak o té vám taky něco povím.
0: Samé krásné věci, samá krásná místa. Petře, můžou ti lidé posílat někam tipy, případně kam?
1: Určitě budu rád, právě třeba zrovna ty lišovské varhany jsou přímo tip od vás, od posluchačů, takže já budu rád hlavně za takové ty lokální zajímavosti z menších měst a z vesnic a můžete mi je posílat na e-mailovou adresu, která je stopař, bez diakritiky, stopar@rozhlas.cz.
0: Svůj program na nadcházející týden nám teď v jihočeském dopoledni představil regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky moc a šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Díky, krásný den.
2: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 10:30 posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Kam se vydat dnes za kulturou nebo i za nějakým tím volným časem, řekněme. Tady jsou tipy pro volný čas. Řezbářské sympozium pod širým nebem s názvem Dačická řežba začíná ode dneška a potrvá do soboty v Kancnířově sadu v Dačicích na Jindřichohradecku. Farnost Chlum u Třeboně pořádá každé pondělí i ještě teď v srpnu vycházky s výkladem o historii zdejší šlechty, následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este nebo zdejšího kostela. Sraz je v 19 hodin před kostelem v Chlumu u Třeboně z jižní strany. Vzdušná akrobacie, zářící planety a ohňová show v podání Vossa Theater. To se ode dneška do středy odehraje v zámeckém parku v Blatné na Strakonicku. Kinematograf Bratří Čadíků dnes bude promítat v Horním Záhoří u Písku, tedy dneska od 20 hodin a 30 minut to konkrétně bude film Moře na dvoře. No a roková formace Orgánum zahraje dnes od 19 hodin a 30 minut na nádvoří jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Příjemné zážitky vám samozřejmě přeje i Český rozhlas České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

To byla skupina Olympic v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Což takhle prohlédnout si zámek Kratochvíle z pohodlí koněm taženého kočáru. Zaujalo vás to? Tak pokud ano, za chvíli vás na takovou prohlídku pozvu hned po písničce.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Jaké to je nechat se vést kočárem, taženým koňmi jako kdysi za starých časů? Můžete si to ode dneška do středy vyzkoušet na zámku Kratochvíle u Netolic. Já mám právě teď na telefonu kočí Věru Studenou, která tam koně s kočárem řídí. Paní Věro, přeji vám pěkné dopoledne.
2: Zdravím vás i posluchače, dobrý den.
1: Tak kolik osob do kočáru berete a jsou nějaké třeba řekněme věkové limity?
2: Do kočáru se pohodlně vejdou dva dospělí, po případě dva dospělí a děti dvě, zhruba tak do 10 let. Takže uvezeme 4 pasažéry.
1: Tak to myslím bohatě stačí. Každopádně teď řekněte možná to nejdůležitější, co všechno lidé z kočáru uvidí.
2: Tak projížďka je úplně unikátní, je to vlastně první takový pokus, první ročník, který jsme domluvili tady s panem Kastelánem Petrem Šmídem, a vlastně projedeme zámeckou zahradu přímo kolem vily Kratochvíle, kolem vodního náhonu, a potom pokračujeme kolem dokola vlastně zvenku Kratochvíle, kde nejenom, že celou tu prohlídku máte moderovanou, jak jakoby historicky, tak různé zajímavosti, ale ještě vás můžeme vyfotografovat a dostanete občerstvení v podobě sýrového kornoutu, nějakých mlsek pro děti a víno nebo limonádu.
1: Vy už jste to sama zmínila, tím největším lákadlem projížděk kočárem na Kratochvíli je prý samotný doprovod, prý tedy samotný pan Kastelán, je to tak?
2: Ano, pan Kastelán dokonce je v historickém v oblečení a může se střídat, kdyby byl náhodou unaven velkým zájmem, tak jsem si přivezla i svého manžela Ivana Studeného, který se velice pečlivě připravoval a o historii nejenom zámku, ale i obory ví spoustu zajímavostí.
1: No a musela jste vybírat koně vhodné pro projížďky kočárem. Jaké musí mít nebo mají takový koně vlastnosti?
2: Takový koně musí být hodně vlastně klidný a musí mít dobrý vztah vlastně ke kočímu, tedy ke mně.
1: Jak jinak?
2: Musí vlastně věřit tomu člověku, že i když teď jsme odjeli první jízdu a ten kůň to šel s tím kočárem úplně vlastně poprvý tu trasu, takže vlastně v neznámém terénu, ale tím, že prostě si věříme, tak prostě i když se mu nějaký bubáci zdáli trošku děsivý, tak bez problémů jako projel různými nástrahami tady v okolí zámku.
1: Tak to je dobře. No
2: třeba bagr.
1: Tak to je dobře, hezká zpráva, ale povězte ještě na závěr, jak vaši koně snáší ta úmorná vedra, která teď vlastně panují?
2: Překvapivě teda musím říct, že naši koně to zvládají docela dobře. My jsme i běhali na pastvu, že budeme odvádět a vodit do stáje a do stínu. A vždycky, když jsme tam přišli, tak oni pochodovali na tom největším smažáku a prostě se pásli. Takže my je sprchujeme, pochopitelně vodíme je plavit do rybníka, nezatěžujeme je v těch největších horkách, pochopitelně jezdíme buď ráno, anebo v noci. Teďkon teda samozřejmě s kočárem jezdíme i přes den a já jsem vlastně šťastná, že ty teploty na tyhle ty 3 dny jsou příznivé. Takže kdyby někdo z posluchačů toho chtěl ještě využít, tak jsme vybaveni, máme pro dámy krásné klobouky a originál v jejíře, takže můžou přijet a nechat se od nás hýčkat a užít si krásnou Kratochvíli, protože přesně to zámek Kratochvíle je. Prostě byl vybudován a doteď je to o tom, že vlastně máte strávit krásnou Kratochvíli.
1: No vidíte.
2: Takže jsem ráda, že to můžeme doplnit naším krásným kubíkem a kočárem.
1: Milí posluchači, neváhejte a navštivte zámek Kratochvíle na Prachaticku, kde se můžete nechat provést kočárem od kočí Věry Studené, která byla s námi ve vysílání a pozvala nás. Paní Věro, díky moc a šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Děkuju taky a zdravím. Naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

6 minut po půl 11. je stále s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a milovníci Harryho Pottera, tak ti z vás prosím zpozorněte. Za chvíli si řekneme, co je k vidění na výstavě, která připutovala do pražských Letňan.

0: Vítr do plachet nám popřál Marek Ztracený a do Prahy dorazil svět Harryho Pottera. V Letňanech začala velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. Zopakovat si pár kouzel vyrazila i redaktorka Monika Doležalová.
1: Takže raz, dva, tři a hora! Výborně!
2: To je Pubertův plánek.
3: To je?
2: Musíme se najít. Už!
4: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů.
5: Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
6: You do it then if you're so clever.
5: Go on, go on.
7: Wingardium Leviosa.
4: Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
8: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
4: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravou kouzelného lektvaru.
2: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně, pak tam mám pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
4: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
8: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
2: Ne, dlouho to tak je vlastně.
8: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny.
4: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Český rozhlas.
9: Mr. Potter, our new celebrity.
10: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio.

do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

10 hodin a 46 minut čas, ve kterém posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a dnešní babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opuncii. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus, dají se z něj dělat saláty i čaje. Tak si na to počkejte, už za chvíli.

0: Arabské rady.
1: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for people, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Bude naším dnešním hostem, tak to už jste slyšeli v pozvánce před chvilkou. Já jen dodám, že povídání s Karolínou Lukáškovou začne po zprávách v 11 hodin. Další zpravodajskou relaci už pro vás chystá kolegyně Petra Pitra. No a po 12. hodině mne zde u mikrofonu vystřídá Helena Pokutová-Hýnová, která vás dnes potěší vašimi oblíbenými písničkami pro radost. Příjemný poslech a dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo i volných míst. Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. Maximální teploty na jihu Čech budou dneska kolem 33 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu. Data zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Zvýšil se taky počet volných pracovních míst. V Jihočeském kraji aktuálně hledá práci zhruba 18 000 lidí, o nějakých 500 víc než v předchozím měsíci. Zaměstnavatelé v kraji schání víc než 6 700 pracovníků, hlavně řidiče nákladních aut, prodavače nebo skladníky. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolků připravilo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis hodlá reagovat. Velhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí tělovýchovné jednotě v horách Matky Boží. Investují do něj zhruba 1 000 000 korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení, říká nezávislý starosta Velhartic Michal Kopačka.
3: Jedná se hlavně o šatny pro fotbalový klub, ale vznikne zde i místnost na ping-pong. Ta výstavba probíhá už teď, nicméně některé práce, zvlášť co se týká exteriéru, což znamená fasádu, výměna oken a tak dále, přesuneme na příští rok na jaro. Sport.
2: Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
4: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Co se nás pletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, tak podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
2: V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů dneska vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk. A plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až oblačné, ojediněle se můžou objevit přehánky. Večer oblačnosti částečně přibyde. Teploty budou vysoké, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni a na horách se teploty dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Slabý vítr přechodně zesiluje na mírný, fouká od západu nebo jihozápadu. Biozátěž je na nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

Jeho autorka, režisérka Karolína Lukášková, před lety začínala tady v Českých Budějovicích jako kameramanka maturitních plesů. Během premiéry zmíněného snímku si od diváků nedávno vysloužila potlesk ve stoje. Nejen o vzniku filmu si s Karolínou Lukáškovou budu povídat už za okamžik, tak si na to počkejte. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Režisérka a kameramanka Karolína Lukášková je naším dnešním hostem. Kájo, vítej ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím.
1: Jak si posluchači všimli, říkám Kájo, tykám ti, protože my se známe samozřejmě delší dobu. A pokud si dobře vzpomínám, tak ty si před lety začínala jako kameramanka na maturitních plesech. Byl to od malička tvůj sen věnovat se audiovizuální tvorbě a jak třeba na ty zmíněné začátky vzpomínáš?
2: No, já si pamatuju, že to vlastně celý začalo tím, že jako malá jsem úplně tolik neměla tolik kamarádů, takže jsem trávila čas tím, že jsem doma koukala na HBO a vlastně jsem se zamilovala do filmu a strašně jsem chtěla být herečka, ale pak někdy v 15 mi došlo, že neumím moc hrát a tak jsme si řekli, že nějaký představení natočíme a vlastně tenkrát s Petrem Lexou, což je dneska člen kapely Slzák, za kterým jsme chodili na dramaťák, jsme oba měli doma takovou kameru, tak jsme si řekli, tak to natočíme, tak jsme to spolu natočili a to mě začalo strašně bavit, ta kamera. A pak to pokračovalo dál.
1: Já si opravdu pamatuju, jak si natáčela maturitní plesy. V té době to bylo poměrně nezvyklé, že takhle mladá holka natáčí na maturitních plesech a mimochodem

0: skupina Slza taky dost často zní v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsem se dočetl, tak první českou kameramankou nominovanou na ocenění Český lev se před 2 lety teprve, mě to samotného zaujalo, stala Anna Smoroňová, která v rozhovoru pro Český rozhlas tehdy řekla, že žen u filmu, zejména v tom tuzemském prostředí, je obecně málo. Tak souhlasí s tímhle tvrzením?
1: No, já jsem si právě v rámci tohoto celého prošla dost těžkým obdobím, kdy jsem, protože já jsem původně nastoupila na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku jako na produkci, protože jsem se právě bála jít na kameru. Mm-hmm. A po půl roce, když jsem viděla, jak to tam je a dostala jsem, zjistila jsem, že na to mám koule na to jít, tak jsem přestoupila na kameru. Jenže vlastně od první chvíle jsem byla osočována z toho, že to mám za kozy. Pardon, ale že prostě, protože lidi nebyli zvyklí na to, že by ženská byla na tom oboru, protože vlastně já jsem byla jediná jakoby na té škole, která byla ženská na kameře a tak to bylo vlastně po celou dobu. Dneska už je jich tam víc, dneska už je to normálnější, ale vlastně do dnešní chvíle, kdykoliv já s kamerou někde jsem byla a jsem a už to vlastně díky tomu moc nedělám ani, tak je to takový souzení, protože lidi prostě nejsou zvyklí vidět tu ženskou v této profesi.
0: Hodně pikantní začátek našeho dnešního rozhovoru. Já poprosím Karolínu, aby volila možná trošku slušnější slovník, nevadí, stane se. Kájo, setkala se z minulosti třeba s tím, že by na tebe někdo z oboru koukal skrz prsty a vlastně na to navazuje teď, či snad měl dokonce nějaké poznámky právě ve vztahu k tomu, že jsi holka, že stojíš za kamerou jako holka, že to není obvyklé.
1: Ono to právě celý vychází z toho, z té zvyklosti, protože tam lidi prostě nejsou zvyklí, že tam toho člověka vidí a je to takhle ve spoustě oborech, který je takový jako men's world, kde prostě jsou jenom čistě chlapy a zároveň tam i v tom dost často byla taková ješitnost těch mužů, že vlastně žena zvládne dělat něco, co dělají oni a zároveň to samozřejmě bylo i jakoby tím, že dřív ty kamery byly mnohem těžší, že to bylo náročnější vlastně vůbec fyzicky takovouhle práci dělat a s tím, když jsem já tenkrát nastupovala na kameru, což bylo v roce 2012, tak přišla éra zrcadlových fotoaparátů a tak, kdy se vlastně začalo točit jakoby na foťáky a na menší média a díky tomu to bylo mnohem jednodušší a vlastně se to začalo takhle otvírat. Ale vlastně do dnešní chvíle je to furt velký téma a do dneška vlastně automaticky ty ženy spíš na něco takového nechodí. No.
0: Chtěl jsem se zeptat, jestli se to právě postupem času nějak odbouralo.
1: No, dneska dělám režii, takže jako...
0: A to už je trošku asi jako zvyklejší.
1: Dneska už co vím, tak třeba na té škole, kde jsem studovala, tak vím, že už jakoby je víc ženských. Ale standardně a hlavně i díky Hollywoodu a díky různým předpisům, kdy opravdu se musí ženy zapojovat víc a snaží se tam jako nějaký kritéria tomu splňovat tím, že tam berou ženy na určitý místa, tak se to samozřejmě furt zlepšuje. Ale já vlastně do dnešní chvíle opravdu, když někam jsem takhle přišla s kamerou, tak jsem... Ono je to totiž tak, že když přijde chlap s kamerou, tak automaticky dostává kredo, on to umí, on to dělá a dokud neudělá vlastně nějakou chybu, tak v ním mají ostatní důvěru, že tu práci dělá dobře. Když přijde žena, tak automaticky musí nějakým způsobem dokázat, že to zvládne. Nemá tu automatickou důvěru. Já to sama na sobě vidím, jakože i když já vidím ženskou, tak vlastně já sama tohle to jako dělám, takže já to nemůžu vlastně úplně tolik jakoby vyčítat těm chlapům, protože prostě to je spíš té společnosti takhle zajetý a já jsem vlastně po spoustě letech přišla na to, že už mě to unavuje, tohle to furt zažívat, furt dokola, kdykoliv jsem přišla na plast, tak jsem slyšela nějaký narážky na to, tyjo, žena za kamerou, to je takový neobvyklý. A ono vlastně ten člověk vůbec nemyslí špatně, ale vlastně mě tím nějakým způsobem trošku srážel v tu chvíli. A najednou pro mě bylo jednodušší, když jsem dostala možnost dělat režii, vlastně být v té pozici režiséra, protože tam je to normálnější být jako žena.
0: Takže tam už je to o něco lepší.
1: Tam už je to lepší.
0: To je dobře. Jak už jsi zmínila před chvílí, tak jsi absolventkou Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Sám jsem nevěděl, že jsi studovala nejprve produkci, jak jsi zmiňovala. Přešla na kameru. Co bys označila za to nejdůležitější, co ti tato písecká filmová škola dala?
1: Hlavně kolegy, který teď vlastně do dnešní doby využívám, do dneška vlastně, když skládám štáb a dávám dohromady na nějaké natáčení, tak vždycky první vycházím z kameramanů, z lidí, se kterými jsem studovala, anebo z lidí okolo, kterých jsem tam poznala. Takže za prvý jako to okolí, který mi tvoří tu práci, se kterýma tu práci můžu dělat, protože to nikdy nemůže dělat sám. A za druhý pak ta praxe, kterou jsme si vlastně všichni tam dohromady získávali.
0: Můžu dodat, že i dodnes jsou absolventi písecké filmovky velmi úspěšnými autory, jejich tvorba je velmi úspěšná. Každopádně sleduješ třeba i ty dnes tu současnou studentskou tvorbu, nebo už ne, už se přesunula spíš k tomu ostatnímu?
1: Málo kdy. Vím, že jsem teď, když jsem byla v Hradišti, tak jsem tam nějaký studentský film viděla, ale a stále je to vždycky mi to odkryje ty sentimentální vzpomínky na to punkový období, ale už to moc nesleduju.
0: Punkovým obdobím je míněno tedy vysokoškolské studium.
1: Spíš ono se tak obecně říká jakoby natáčení studentského filmu. Mm-hmm. Profesionální film, kdy už jakoby je to ta velká produkce, tak tam jsou určitý podmínky dodržované a tak. Studentský film, třeba když já jsem točila svůj bakalářský film, tak jsem ho točila tady v Budějovicích. Ale to byly 16-hodinové směny, kdy jsme opravdu jeli v kuse, protože prostě to musíme natočit, nestíháme, šílený podmínky, pak jsme se s klukama i opili, protože prostě žijeme jenom jednou a za 2 hodiny stáváme nad mě zase natáčet, takže to bylo takový to klasický studentský období.
0: Mimochodem letos na jaře jsme měli tady ve studiu tvoji sestru Markétu Lukáškovou, taky úspěšnou spisovatelku, podcasterku, můžu říct. A ta zmínila, prozradila posluchačům při tom rozhovoru, že má velmi velkou zálibu a obecně to je o ní známo v seriálech. Ráda sleduje seriály a tak dál. Sdílíte tuhle vášeň?
1: Jo, to sdílíme rozhodně. Já hlavně dost často se i ptám se, kde to si mám právě pustit, protože ona je v tom takový větší objevovatel. Spíš než já.
0: Karolína Lukášková je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jak už jsme zmínili, od studia na filmovce v Písku se dost věnovala tvorbě hudebních klipů, nebo nějaké si natočila. Nedávno jsem četl článek o zániku slavné hudební televize MTV. Myslíš si, že hudební klipy v dnešní době mají ještě budoucnost? Protože já mám v současnosti pocit, že zažívají takový menší úpadek s tím, jak jsou třeba ty sdílené platformy. Všechno je mnohem víc dostupnější. Sociální sítě samozřejmě v tom hrají taky velkou roli.
1: Já si myslím, že ne. Protože vždycky budeš chtít k té hudbě doplnit nějaký obraz jako takovej. Zároveň i pro filmaře a lidi, kteří takovýhle věci natáčí, je to krásný prostor pro kreativitu, protože tam si můžeš dovolit opravdu všechno. A myslím si, že to ve finále to samý jako u podcastu. Ty taky nepotřebuješ vlastně vidět, ale stejně se točí, protože je to super doplněk, který pak můžeš využívat.
0: Když zmiňuješ ty podcasty, tak ty se podílíš vlastně na tvorbě dvou podcastů. Zmiňovali jsme tvoji sestru Markétu, která připravuje mimo jiné podcast Chumelenice, s tím pomáháš, no a posluchači tě asi můžou znát taky z podcastu Keci a politika, který vlastně mapuje tuzemské politické dění. Možná otázka taková základní, jak ses dostala k téhleté tvorbě nebo k tomuhle druhu nějaké audiovizuální tvorby?
1: No, tohle je vlastně něco, co když já jsem šla studovat filmařinu a chtěla jsem být režisérka nebo kameramanka velkých filmů, tak ještě vůbec neexistovalo. A dneska je to něco, co mě živí, což je vlastně strašně vtipný. A dostala jsem se k tomu úplně náhodou. My jsme se s klukama, s Petrosem a s Bohumilem Pečinkou potkali a nějakým způsobem oni pak scháněli režiséra k tomu podcastu a domluvili jsme se k tomu, že to začnu dělat a já díky mým zkušenostem jako kameramanka, protože tam je to velice komplexní práce, kdy já řeším kameru, svícení, zvuk i jako režii v úzovkách jako takovou a zpracování toho celého, tak je to vlastně něco, co já jsem v té době praxí uměla, tak to tak hezky vzniklo a už to jsou 2,5 roku, co tam s nima jsem.
0: Možná můžeš posluchačům popsat i to zákulisí, protože ono je to velmi zajímavé. Posluchači vidí nějaký obsah, řekněme, 1,5–2 hodiny dlouhý, ale to, co stojí všechno zatím, vy natočíte nějaký hrubý záznam, zhruba takhle dlouhý, 2–2,5 hodiny. A jak dlouho trvá, než to všechno sestříháš, audio, video, dáš dohromady a můžete to potom vypustit do toho světa?
1: No, ono je to jednodušší teda, než to zní, protože my vlastně nevystříháváme z toho nic. Mm-hmm. Takže my standardně počítám s tím, že natáčení trvá tak 2 hodiny, ale to je vlastně s přípravou a s nějakým tím povídáním okolo, ale z 99,9% je to tak, že já zapnu natáčení, tleskneme a točíme a vlastně tím, jak to skončí, tak to celý je to od začátku do konce a já během toho to živě stříhám obraz a zároveň kontroluju zvuk a to pak, když dotočíme, tak to zpětně nějakým způsobem dělám nějak úpravy a postprodukce jako takovou toho celého a jde to rovnou ven, že my vlastně, když točíme ten klasický díl, tak ho točíme večer a i hned o půlnoci to jde ven. Takže se snažíme být právě tím, co nejaktuálnější.
0: Možná překvapivá informace pro posluchače, pro mě tedy rozhodně. Od roku 2019 se s nějakou dobu podílala na veškerém video obsahu, který byl součástí české delegace na mezinárodní soutěži Eurovision Song Contest. To musela být teda hodně zajímavá spolupráce, si říkám, s takovým, řekněme, nadnárodním přesahem. Jak ses k tomuhle dostala konkrétně?
1: Konkrétně to bylo tak, že já jsem ten rok zrovna dodělala školu magistra na filmové škole a na Facebooku byl inzerát, že schání člověka, který umí natáčet a stříhat a na nějakou Eurovizi. Já jsem teď vůbec nevěděla, co to je. A tak jsem se přihlásila, šla jsem do České televize na regulární pohovor a vyhrála jsem to. A pak jsem zjistila, co je Eurovize. Absolutně jsem se do toho ten první rok zamilovala. A dělala jsem to, teď nevím, 5 nebo 6 let. A mě to vlastně celkově otevřelo. Pro mě to tenkrát i bylo skvělý v tom, že je to veřejnoprávní médium. Já si veřejnoprávních médií velice vážím. Takže pro mě to už v tom mělo šílenou hodnotu, že jsem pracovala pro Českou televizi a zároveň Eurovize tam je takový ojedinělý projekt, který vyžaduje mnohem víc energie než klasická práce jako na projektech jako takových, protože je to takový trošku jiný a zároveň já jsem se tam v tom měla hodně prostoru, kde jsem mohla si sama vymýšlet, co chci dělat a pro mě to kreativní vybití bylo skvělý, mimo to, že jsme jezdili do zahraničí, první ročník byl v Tel Avivu, takže to pro mě bylo největší zážitek, že jsem v Tel Avivu byla, tenkrát tam byla i Madonna, zrovna tam vystupovala a do dneška na to zpívám, to byl vlastně nejlepší ročník, ten první pro mě.
0: No, mimo to se podílela taky na pořadu Stardance, taky na veřejnoprávním médiu, mimochodem hodně se diskutuje v současnosti vlastně ohledně toho, zda má být pořad Stardance na veřejnoprávní televizi, ale to sem úplně nepatří. Jaká je zkušenost vlastně člověka, který se podílí na video obsahu ze Stardance? Mě vždycky fascinuje jako diváka, já se tedy na Stardance úplně nekoukám, se přiznám, ale vždycky mě fascinuje jako diváka, jak dlouho to trvá, kolik práce zatím je a vlastně kolik dřiny musí celý ten obrovsky početný produkční tým odvést.
1: Je to hrozně práce a je to opravdu skvěle sestavený stroj, který funguje. A moje práce tam v tom byla taková, že já jsem byla režisérka příspěvku ze zkušeben. My jsme tam byli 2 režiséři, měli jsme každý 5 párů rozdělený, dělala jsem to takhle 2 roky po sobě. A to je vlastně to, co mě dostalo k dokumentaristice, protože moje práce jako taková byla, že já jsem se musela nějakým způsobem v létě, když už ty lidi začínali trénovat, s nima spřátelit, protože potom vlastně od září, když už začaly živý vysílání, nebo od října, když začaly živý vysílání, tak ten pár byl vždycky, hlavně ta VIPka, která tam byla v tom páru, tak byli nervózní, protože měli málo času, měli už pak vždycky týden na to, aby všechno natrénovali a najednou ti tam přijde štáb, nějaký 3 lidi, který prostě s tebou tě otravujou v úzovkách na hodinu a potřebují s tebou točit a já jsem potřebovala být jejich dobrá kámoška, takže když se otevře dveře a přišla jsem já, tak jsem chtěla, aby oni se cítili v pohodě. Dobrý, přichází Kája, já vím, že tohle je důležitý, ona to se stříhá dobře, ona se o to postará, takže tohle pro mě bylo to hlavní, co jsem se na to musela naučit, navnímat se na ty lidi, aby se mnou cítili dobře, aby to, co natočíme, protože to, co já jsem vlastně točila, byl ten reálný příběh jejich, který oni tam mají. To, co je v těch živácích, to už jsou takový víc úsměvy a tančení, ale za mě to, co jsem tam mohla odvyprávět já, bylo něco, co oni tam tomu dávají a jaký opravdu jsou. A to mě strašně bavilo. To mě opravdu, na to nikdy nezapomenu, na všechny zážitky s těma párama.
0: A jak dobře umíš tancovat? Nebo dovedeš si představit, že bys takhle dlouho trénovala a pak takhle dlouho vystupovala v rámci televizní soutěže, která trvá skoro celý podzim, jestli se nepletu?
1: No, pro ně je to, oni začínají většinou už v červenci, neli dřív, trénovat a končí v prosinci. Já jsem v shodu okolností během před 2 lety, když jsem dělala ten druhý ročník, tak jsem začala k Adriáně Maškový chodit na lekce se svým tehdejším přítelem do pokročilých tanečních, takže jsem se učila, protože mě to právě strašně lákalo, když koukám na to, jak se lidi učí tančit, tak jsem chtěla taky. A asi bych si to dokázala představit, ale já jsem velký dříč, takže to bych si určitě dokázala představit, ale je to velice už nebezpečný, tam vlastně v těch posledních dílech ty lidi už většinou mají zranění a už to opravdu jdou přes bolest, jdou opravdu přes velké bolesti, dávají jim i různé medikace, aby to zvládli, takže je to až i nebezpečný v tomhle.
0: Naštěstí režisérka Karolína Lukášková se nepustila úplně do nějakých velkých tanečních soutěží a i proto je dnes s námi ve studiu. My si už za chvíli budeme povídat o zmíněném jejím dokumentu 30 roků For People, který nedávno uvedla do kin. To všechno hned po písničce, která zazní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Telegram s adresou svět,

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Alenka v říši divů, píseň Karla Zicha, která dozněla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 11:30. Nevím, jestli náš dnešní host Karolína Lukášková se tady ve studiu dnes cítí jako Alenka v říši divů. Karolíno, doufám, že to tak není.
2: Ne, cítím se příjemně.
1: Jak už jsem zmínil v úvodu, nedávno si uvedla svůj první dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů, Rock for People. Na tom snímku si prý začala pracovat zhruba už před 2 lety. Opět se nabízí otázka, jak se z tomuhle projektu dostala?
2: No, ono to vlastně bylo tím, že já jsem dělala televizní pořad pro českou televizi o Rock for People, jmenovalo se to Rock for People zblízka. To začalo vlastně ještě těsně předtím, než jsem začala dělat Stardance, protože já jsem vlastně do té doby dělala čistě kameru a pamatuju si, že tenkrát, když jsme byli na Eurovizi v Liverpoolu, tak za mnou tam přišel produkční a říkal, hele, máme tady tenhle ten projekt, Rock for People, a tak ty už budeš dělat tu Stardance, kde budeš dělat režii, což pro mě byla úplně jakoby nová věc, a tak bys mohla dělat i tohle. A to byl to, že jsme vlastně takový festivalový vteřiny, jako je s Markem Ebenem v Karlových Varech, tož bylo zadání, tak dělat na Rock for People, ale s Terezou Rambou. A já jsem tenkrát vymyslela koncept toho celého, že to mělo takový humorný části a byly to 5-minutový díly, který jsme točili každý den na festivalu. A celý to vlastně podle mě moc hezky fungovalo, tohle jsem dělala 3 roky a bylo to i díky tomu, že já jsem vlastně tenkrát byla faninka festivalu, nebo já jsem tam jezdila od roku 2010 několikrát a pak jsem si právě řekla, že bych tam jela znova zrovna ten rok, co mě tam pozvali jako režisérku. A to jsem dělala 2 roky a po 2 letech festival přišel s tím, že bych chtěla natočit dokumentární film. A já jsem v té době už hodně se snažila nějaký dokumentární film natočit a hledala jsem témata, takže to krásně přišlo. A díky tomu, že jsme si důvěřovali a oni mě znali, tak jsme se domluvili, že ten dokumentární film budu dělat já. Následně jsem v České televizi domluvila koprodukci a vlastně o rok později, když byl ten 30. ročník, jsem ten dokumentární film začala natáčet a před pár měsíci v České televizi měl premiéru.
1: Takže opět další projekt, na kterém si pracovala pro veřejnoprávní Českou televizi. Právě bohatý archiv České televize byl prý hlavním zdrojem záběrů. Předpokládám, že to asi bylo možná na tom celém dokumentu nejnáročnější, vlastně dát dohromady ten archivní materiál.
2: Ono se to za prvý zakládalo na tom, že jsem díky tomu věděla, že to musí být v České televizi, že tu Českou televizi proto potřebuju. A těch archivů je tam opravdu hrozně, protože v těch 90. tam posílali štáb natáčet do Českého Brodu, kde původně ten festival vznikl, tak tam už od prvního ročníku oni posílali natáčet krátké reportáže, takže jsem vlastně z každého ročníku vždycky měla nějaké záběry a bylo to, ano, bylo to spoustu práce, bylo to spoustu hodin, spoustu dnů v archive, kdy jsem to dokola procházela, ale vlastně pro mě fascinující, já jsem si tam jako mohla dohledávat a mají. Ano, byla to práce.
1: Jedním z možná nejdůležitějších poselství toho filmu, alespoň tedy z mého pohledu, je fakt, že i když zpočátku člověk vytvoří třeba něco, co zdánlivě nemusí mít nějaké velké ambice, tak se z toho ve finále po nějaké době může stát právě velká věc, která osloví davy. Tak jak je to na festivalu Rock for People, na který dnes jezdí 10 000 lidí. Prý pro tebe ten snímek není o tom festivalu, ale právě spíš o příběhu těch dvou hlavních osobností zakladatelů, je to tak?
2: Ano, ono to vlastně tak celkově bylo, protože ta historie jako taková nebyla nikde zmapovaná a když já jsem dostala za úkol udělat dokumentární film o historii, tak jsem zatím začala nějak hledat ten příběh a zjistila jsem, že to celé vzniklo tak, že 2 kamarádi, kteří bydleli v Českém Brodě, chtěli prostě a měli rádi hudbu, tak chtěli do Českého Brodu tu hudbu přitáhnout a tak udělali ještě ročník předtím, než byl první ročník, tak udělali velký koncert, který byl přervaný lidma a tak si řekli, tak to dáme tady na hřiště příští rok a uděláme to jako jednodenní a postupně to takhle bobtnalo a zvětšovalo se a celý to bylo vlastně založený na tom, že 2 lidi, srdcaři, který mají rádi hudbu, prostě jenom tu hudbu chtěli přitáhnout lidem. A ta, podle mě ta chemie z toho byla cítit a díky tomu se to tak zvětšovalo a tím filmem jsem vlastně chtěla ukázat a zjistit i, jestli to tam dneska je, tato chemie, ta láska k tomu, protože když se ten festival zvětšuje a stává se z něj z pár tisícových festivalů, dneska mám pocit, že tam nějakých 60 tisíc lidí, tak už se tohleto může vymizet, protože už se to pak člověk musí profesionalizovat a tak. A moje otázka v tom filmu byla, jestli to tam stále je, kterou jsem pokládala hodně lidem. A v tom filmu vám odpoví na to, jestli to tam je nebo ne.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli tam je nebo ne, ale nebudeme prozrazovat, spoilovat, jak se říká v dnešní době. Ten film měl veřejnou projekci v Praze, ale právě i na tom letošním ročníku samotného festivalu Rock for People. Tak se zeptám, jak jej diváci přijali.
2: No, bylo to hezký, až to bylo dojemný. My jsme měli v Praze, byla dvakrát za sebou premiéra pro fanoušky a i pro kapely a tak, tak pro mě to byl hlavně splněný sen, protože přesně od toho, kdy jsem tady natáčela ty maturitní plesy, tak vstát pak v Lucerně před plátnem a uvádět svůj film, který jsem fakt od píky vybudovala, i teda jako se svým skvělým štábem samozřejmě, ale jako bylo to strašně práce, tak to byl splněný sen to tam uvádět a když skončila projekce, tak lidi tleskali, i si stoupli a tleskali, bylo to takový dojemný a do dneška mi vlastně sem tam lidi píšou, že je to dojímá, což je pro mě asi to největší, protože já tam v rámci toho příběhu těch dvou kamarádů, oni tam pak mají nějaký rozpor a já jsem se snažila to tam ukázat co nejvíc tak, jak to bylo, ale zároveň pro mě je nejhezčí na filmu, když vás dokáže nějakým způsobem chytnout a dojmout i třeba k slzám a hodně lidí mi píše, že je to k tomuhle tomu dojme, tak to je pro mě asi vždycky nejlepší zadosti učení, když mi někdo řekne, že ho to dojmulo.
1: Pokud se nepletu, tak ten film si může prohlédnout kdokoliv, ano. Je v archivu i vysílání České televize, je to tak?
2: Ano, je na i vysílání právě od konce, je na i vysílání, já už si nepřeptu přesně od kdy, ale právě pod názvem 30 roků for people si ho může každý dneska pustit.
1: No a budou mít ty roky nebo 30 roků for people, bude to mít ještě nějaké pokračování nebo ne?
2: Tak za prvý, já se ještě stále snažím, možná se to podaří nebo ne, ale nějakým způsobem, protože teď momentálně právama ten film je tak, že může být jenom čistě na i vysílání a můj velký sen je, aby, kdyby se ten film někdy mohl dostat třeba i dál do zahraničí, ale to uvidím, to nevím, jestli půjde, aby se tím pádem trošku změnila hudba.
1: Třeba ale na nějaké streamovací platformy?
2: Přesně, na nějaký streamovací platformy. Ano, tak jsem to přesně myslela, A druhá věc je, že teď momentálně je v řešení kniha, kdy by se v rámci rozhovorů se zakladateli mohl vyprávět celý ten příběh a třeba i fanoušky. A tak teď momentálně řeším, že něco takového bude vznikat. Zatím asi nemůžu říct víc.
1: Dobře, budeme se těšit a budeme čekat na výsledek. Každopádně mě napadlo ještě, jak jsi tady mluvila o tom, jak ten film vznikal, zároveň si říkala, že tě živí vlastně ta produkce těch podcastů. Jak jdou skloubit tyhle ty dvě věci dohromady?
2: Právě že nádherně. Já vlastně musím říct, že díky tomu, že dělám podcast Kece a politika a k tomu teď už rok Chumelenici, tak mám díky tomu možnost se právě věnovat takovýmhle kreativním pracím, jako jsou dokumentární filmy, nebo teď třeba i ta kniha, protože mi to právě dává prostor se nějakým způsobem v tomhle, jako mít ten prostor na to. Takže jde to díky tomu skloubit skvěle.
1: Zároveň máš prostor i na sportování a pokud vím, tak trénuješ na triatlon, takže to se taky dá stíhat.
2: A když je člověk dostatečný blázen a nemá partnera a děti, tak se to dá k tomu dát i tolik sportu.
1: Rozumím. Režisérka a kameramanka Karolína Lukášková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Kájo, díky za tvůj čas a ať se ti daří nejenom při tvé práci a nejenom při tom sportování. Nevím přesně, co to bude za triatlonový závod, ale budeme ti držet palce.
2: Děkuji, je to za 3/4 roku na Malorce.
1: Tak hlavně dávej pozor a ať máš fajn výsledek. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za chvíli, jako vždy, přijde na řadu ještě pravidelný rozhlasový sloupek. Přeji vám úspěšný vstup do nového týdne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je přesně 11 hodin a 45 minut. V pravidelný čas pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní s datem 10. srpna? O jedné přítulné bílé kočičce. Slovo má Věra Hlaváčková. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Sedím u ohně, zamyšlená, koukám do plamenů a najednou mi něco bílého skočí do náruče. Leknu se tak, že stuhnu a nemůžu ani vykřiknout, jak jsem vyděšená, ale je to jen cizí bílá kočka, která se o mě otírá a spokojeně přede. Takhle v noci ve tmě je to překvapení, ale vypadá to, že má jen chuť se pomazlit. Kočička je dobře živená, má krásnou čistou srst a na první pohled jí nic nechybí. Ale co jí asi chybí, jsou doteky. Hladí mi, ona se o mě otírá, nahlas přede a pak mi na klíně spokojeně usne. Říkám si, co budeme dělat s kočkou? Ale ona se za hodinu zvedne a bez poděkování odhopsá pryč. Ale druhý den večer přijde znovu. Naši pejsci ji vyštěkají, ale ona se nedá a už se mi tře o nohy a zase se touží mazlit. Psi jsou naštvaní, že laskám někoho jiného, ale paničce se to taky líbí. Aha. Jdeme spát, ale kočka leží na našich schodech a tentokrát se nechystá odejít. Probudí nás strašný řev. Vypadá to, že někdo týrá dítě a to zoufale naříká. Vyběhneme ven a tam kuna, která obývá naši půdu, trhá bílou kočičku, co se jen přišla pomazlit. Naštěstí ji kuna hned pustila. Obě se rozutekly a na zemi zůstala jen menší hromádka hnědých a větší hromada bílých chlupů. A od té doby čekám na pomazlení, ale kočka nikde. Obchází nás obloukem. Evidentně vyhrála kuna, ale ta se mazlit nechce.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu svatý Jan Nepomucký, který se nachází ve věži kostela v Budislavi na Táborsku. Má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Roku 1934 ho ulil Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Vrbném. Posvěcen a zavěšen byl 27. května roku 1934.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. V Jihočeském kraji letos výrazně přibylo případů lymské boreliózy. Klíšťové encefalitidy je oproti loňsku naopak míň. Návštěvnost na jihočeských státních památkách byla v červenci vyšší než před rokem. V noci se na jihu Čech ochladí na 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až k 35 stupňům Celsia.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici letos evidují už 576 případů lymské boreliózy a 46 klíšťové encefalitidy. Boreliózy je výrazně víc než loni, encefalitidy naopak míň. Detaily má ředitelka Jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
5: Od začátku sezóny registrujeme 46 případů klišťové encefalitidy, což je o 19 méně než v loni ve stejném období. Lymské boreliózy naopak evidujeme už 576 případů, tedy o 149 více než ve stejném období loňského roku.
0: Během července byl o jihočeské hrady a zámky větší zájem než loni. Návštěvnost meziročně vzrostla o víc než 3%, přestože za celý rok zatím památky hlásí mírný pokles. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Markéty Slabové turisty láká příznivé počasí i nové prohlídkové okruhy, výstavy a kulturní program. Novinky letos připravili třeba zámky Hluboká, Kratochvíle nebo Jindřichův Hradec.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Jihočeský je většinou polojasný, postupně ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Na východě kraje se k večeru můžou vyskytnout i bouřky, pravděpodobnost je ale malá. Teploty budou vysoké, maxima se budou pohybovat mezi 31 a 34 stupni, na horách se teploty dostanou až ke 30 stupňům. Vítr fouká mírný od západu nebo jihozápadu a zátěž je na nejvyšším stupni. V noci se začne nebe vyjasňovat, vítr bude slábnout a teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno s odpoledními teplotami od 27 do 30 stupňů, na horách naměří kolem 24 stupňů. Slabý vítr místy přechodně zesílí na mírný, severní nebo severovýchodní.

0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
2: Milí přátelé, přeji vám krásný popolední čas. Víkend utekl jako voda a pondělí se přihlásilo datem 10. srpna. Doufám, že si užíváte příjemně zataženou oblohu a že už se těšíte na písničky pro radost. Jak jste slyšeli, právě začínáme, tak se nechte pozvat k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. O první hudební dárek se dnes postarají Jižani. Zahrají paní Evě Maříkové z Blatné a píseň to bude opravdu aktuální. A stručné blahopřání přidám. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let vám paní Maříková přeje paní Marie Vajsová. Generální ředitel Motorikov Strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská panu Tomáši Eismanovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

Pondělí, pondělí a Ježani, písnička nám dozněla a já už držím v ruce další dva dopisy. Vážená redakce, dnes slaví krásných 60 let náš Pepa Jiřík z Frimburka u Sušice. Manžel, táta, děda, autobusák tělem i duší a věrný slávista. Přejeme mu, aby měl v životě vždy zelenou, cestující bez remcání, slávy na vítězné vlně, doma lásku, klid a pohodu. Hlavně pevné zdraví a spoustu šťastných kilometrů před sebou. Všechno nejlepší přejí manželka Martina, synové Honza a Pepča s Vendulkou a vnoučátka Julinka, Pepíček a Andrejka. Vám, pane Jiříku, za okamžik zahraje Budvarka, která zároveň potěší i dalšího oslavence. V obci Krakovčice si půlkulatiny připomíná pan Jaroslav Chrdle. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti vám, pane Chrdle, přeji zastupitelé a starosta obce Žimutice.

Dohrála Budvarka a ještě doplním název písně Děda, táta, syn. Obecní zastupitelstvo Dírna v čele se starostkou paní Janou Vackovou žádá o zahrání písničky pro paní Helenu Piknovou. Paní Heleně Piknové přejeme pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírna Věra Novotná. Další pozdrav z písniček pro radost dostane paní Marie Vrchlavská. Právě dnes, 10. srpna, si připomíná krásné kulaté narozeniny paní Marie Vrchlavská z Potočné. Srdečně blahopřejeme a posíláme přání pevného zdraví, dobré pohody a spokojenosti, píše vedení obecního úřadu v Číměři. A my, milá děvčata, paní Vrchlavská a paní Piknová, přidáme písničku od Hřečecké kapely.

dohrála Řečická kapela. Milá redakce, právě dnes v pondělí 10. srpna oslavuje své krásné 80. narozeniny naše maminka, tchyně, babička, sestra, teta a kamarádka, paní Blanka Maroušková z Pamětic u Písku. Protože ji máme všichni moc rádi, chtěli bychom jí touto cestou poslat malé přání k jejímu požehnanému jubileu. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti babičko svítilo sluníčko, sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem poznáš stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. Všechna slova shrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Babičko naše, buď pořád tak hodná, milá, tolerantní a vstřícná, jak tě máme všichni rádi. Pevné zdraví a ještě spoustu životního elánu ti ze srdce přejí tvoji dva synové, Vašek a Pavel s manželkami, všech šest již dospělých vnoučat, sestra Marie s rodinou a ostatní přátelé a kamarádi, kteří tě mají rádi. Písničku a přání za všechny posílá snacha Martina. Další dopis je paní Maroušková také pro vás. Milá maminko a babičko, přejeme ti hodně štěstí, radosti a pohody do každého dne. Děkujeme ti za pomoc, péči a starostlivost. Prostě za všechno, co pro nás děláš. Mnoho zdraví do dalších let ti přejí synové s rodinami. A do třetice, paní Blanko. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let vám, paní Maroušková, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Gratuluje vedení obce v Drhovli. A ještě tu mám přání od rodiny pro vás, abychom zahráli písničku od Dvorařů. Tady je.

Lísteček z památníku, píseň, kterou jsme si poslechli od Vorařů. Já už to políčko nedoorám, tak to je název písničky a malé hudební pohlazení od Božejáků pro pana Františka Švíka. Pan František Švík z Dolních na Kvasovic slaví významné životní jubileum. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví vám, pane Františku, přeje přítelkyně Vlasta se synem Ladislavem. Se stejným hudebním dárkem a Božejáky zamíříme také do Nákří, kde narozeniny oslavuje pan Miloslav Dvořák, a ještě doplním gratulaci. Štěstí, zdraví a pohodu do dalších let vám, pane Dvořáku, přeje zastupitelstvo obce. Ve středu 5. srpna oslavil kulaté životní jubileum pan Stanislav Vala. Vše nejlepší, hodně radosti, zdraví, šťastných a spokojených dní vám, pane Valo, ze srdce přeje rodina Kupkova a rodina Jelínkova.

dohráli a dospívali Božejáci. Vážená redakce, dnes se dožívá významného životního jubilea. Pan Zdeněk Pýcha ze Štěpánovic. Prosíme o hudební dárek a do dalších let přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě. Gratulují zastupitelé obce Štěpánovice v čele se starostou inženýrem Vladislavem Ludvíkem. A ještě pozdrav od kamarádů, pane Pýcho. Dobrovolný hasič pan Zdeněk Pýcha dnes slaví krásné kulatiny. Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice vám, pane Pýcho, přeje hodně štěstí, zdraví a ať se vám v životě stále daří. Písničku posíláme od Malé muziky na uše Pepíka a zaspívejte si staročeskou muziku.

Vážení v redakci, ve středu 5. srpna oslavila 75. narozeniny naše nejúžasnější maminka, babička a prababička paní Marie Pašavová. Chceme jí písničkou poděkovat za všechno, co pro nás udělala, za její lásku k dcerám Monice a Pavle, vnoučatům Monice, Kátě, Pavle, Patušce, Dominikovi a pravnoučatům Monice, Julii, Pavle, Agátce, Honzíkovi a Kátě. A ještě blahopřání paní Pašavová pro vás, pevné zdraví a štěstí do dalších let vám přeje manžel Pavel a mužské osazenstvo rodiny. A my posíláme písničku od Keramičky s názvem Čbánek malovaný.

Píseň s názvem Džbánek malovaný pro paní Marie Pašavovou ze Strakonice Zátoně hrála keramička. Právě dnes, 10. srpna, oslavuje krásné narozeniny paní Marie Matoušů, rozená Borková ze Stříteže pod Křemešníkem. Milá Marunko, přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví. To ti ze srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Tvoji dobří kamarádi. Máme tě všichni moc a moc rádi. A ještě prosba, prosím, zahrajte písničku od řečické kapely s názvem Vím, vím, vím. Slibuji paní Matoušu, že zazní za okamžik. Také paní Marie Hrubcová, tedy další oslavenkyně, paní Marie Hrubcová z Vráže má dnes narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let vám paní Hrubcová přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Huptychem. K přání se připojují i členky kulturní komise.

Tak to bylo moc hezké vyznání v polce Vím, vím, vím od řečecké kapely. Další gratulační psaníčko poletí rozhlasovou poštou do Višňové u Příbrami, kde má svůj narozeninový den paní Marie Hotová. A toto je text blahopřání. Právě dnes, 10. srpna, oslavuje naše babička, prababička a manželka paní Marie Hotová neskutečných 82 roku. Chceme jí popřát hodně zdraví a vitality a radost z 8 pravnoučátek, která jí dobíjejí elánem. Letos jsme spolu oslavili 63 let výročí sňatku. Přejeme oslavenkyni, aby měla takový elán a mohli jsme dále cestovat. Zároveň 10. srpna, tedy dnes, slaví naše pravnučka Verunka 11 let, které také přejeme hodně zdraví a štěstí. S láskou za celou rodinu gratuluje manžel Zdeněk. A prosba o písničku je také přidaná. PS, prosíme od Dobravanky Slzičky nad Šumavou. Milá paní Hotová, blahopřejeme i my. Všechno nejlepší k narozeninám.

0: A je čas na pozvánky, přátelé. První z nich je na Festival dechových hudeb do Lomnice nad Lužnicí, který se koná v tuto sobotu 15. srpna. Festival na Farské louce začíná v 11 hodin a v programu se můžete těšit na řečickou kapelu Úhlavanku, Šumavskou osmičku, Babouky, Budvarku a Božejáky. Druhá pozvánka je na neděli. V neděli 16. srpna se přijeďte potěšit s pěknou českou dechovkou do Plané nad Lužnicí. Festival na Plánském ostrově začne ve 14 hodin a připravené pro vás budou hrát tyto kapely: Valdaufinka a Dyškolky, Veselí muzikanti z Podkrušnohoří, řečická kapela Podkovienka a Keramička. Tak nezapomeňte se vypravit a vzít si také něco lehkého na sebe a pokrývku hlavy. Budeme se těšit.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Pan Josef Folta ze Suchdola nad Lužnicí má u nás v písničkách pro radost dva dopisy. Pepíčku, přejeme ti hodně zdraví a stále veselou mysl k dnešnímu narozeninovému dnu. Gratulují kamarádi Jirka a Milena. V druhém psaní, které odeslal pan Jiří Arnošt, je stručný vzkaz, pane Folto, poslouchejte. Hodně zdraví a dlouhá léta vám přejí kamarádi z Osvěžovny. A pozvánka k muzice od nás a budou to Babouci.

dohráli a dospívali babouci. V Dráchově v okrese Tábor žije paní Marie Hrušová. Krásné narozeniny, mnoho zdraví, štěstí a pohodových let vám paní Hrušová přejí Hanka a Miluška z Dráchova. A my spolu s malou muzikou na uši Pepíka se připojujeme. Hodně zdravíčka a krásný narozeninový den také od nás.

obci Stanovice u Nové Cerekve si své životní výročí připomíná pan Miloslav Nápravník. Pan Miloslav Nápravník se dožívá 86 let v dobré pohodě a náladě, jak píše jeho manželka Marie. A přidává blahopřání za celou rodinu. Milí oslavenče, přejeme hlavně pevné zdraví a všechno nejlepší. I za nás, pane Nápravníku, čeká pro vás písnička a také taková symbolická gratulace. O poslední hudební dárek, který je pro vás dnes v písničkách pro radost, se postará Česká Švitorka. Ať vás tahle písnička potěší.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Před 13. hodinou ještě zopakuji pozvánky a přidám jednu, která doputovala sem do studia právě teď. Festival dechových hudeb v Lomnici nad Lužnicí se koná tuto sobotu 15. srpna. Na Farské louce se začne vyhrávat v 11 hodin a bude to řečická kapela, Uhlavanka, Šumavská osmička, Babouci, Budvarka a Božejáci. Druhá, ta aktuální pozvánka je na Babouky. Babouci zahrají v sobotu 15. srpna od 18 hodin v Borkovicích. A na závěr pozvánka na neděli 16. srpna. 16. srpna, přátelé, přijeďte do Plané nad Lužnicí. V Plánském na Plánském ostrově začne festival dechových hudeb ve 14 hodin a v programu zahrají Valdoufinka Ády Školky, veselí muzikanti z Podkrušnohoří, řečická kapela, Podkověnka a Keramička. A to už je dnes z písniček pro radost vše. Na závěr posloucháte Netoličku a jejich orchestrální polku Na zlatém potoce. Krásné odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Nezaměstnanost v jeho českém kraji během července vzrostla na 4,2%. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Odpoledne se ojediněle můžou vyskytnout přehánky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá velryba těž řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
2: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: Nezaměstnanost v jihočeském kraji v červenci mírně vzrostla. Práci si hledalo zhruba 18 tisíc lidí, o 500 víc než v červnu. Podle dat úřadu práce jde o pravidelný letní vývoj, pokračuje ředitel jihočeské pobočky Ivan Loukota.
3: Podíl nezaměstnaných vykázal v červenci předpokládaný meziměsíční nárůst na hodnotu 4,2%. Byl tak o 0,8% bodu nižší než průměr za celou Českou republiku. Na kontaktních pracovištích Jihočeského kraje bylo ke konci července evidováno 18 102 uchazečů o zaměstnání.
0: Nejvyšší nezaměstnanost eviduje Úřad práce na Českokrumlovsku, nejnižší na Jindřichohradecku. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisti za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Na jihu Čech přišli o život 2 lidé. U Veselí nad Lužnicí včera nepřežil nehodu motorkář, v sobotu zemřel u Deštné na Jindřichohradecku cyklista. Podle policie se potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, ojediněle se objeví přehánky, na východě kraje večer i bouřky. Teploty budou mezi 31 a 34, na horách maximálně na 30 stupních Celsia. V noci teploty klesnou na 18 až 15 stupňů a bude se vyjasňovat. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý vítr, místy přechodně mírný, severní nebo severovýchodní a biozátěž klesne na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují u letů na Písecku, na kruhovém objezdu u dálnice a na Šumavě, na Kvildě a na Zadově. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online.

0: online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
0: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar, od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
0: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá,

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost, jo. Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on, kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: děkuju ti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pražští policisti pátrají po nebezpečném muži s násilnými sklony. Českobudějovická nemocnice schání dárce všech krevních skupin. Nový vodovod do konce příštího roku připojí hned 3 obce na Písecku na krajskou vodárenskou soustavu. Zítra bude slunečno s maximálními teplotami do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Policie v Praze pátrá po 49-letém muži s násilnými sklony. V minulosti už schodil bez varování jinou osobu do kolejiště metra a i teď může být nebezpečný sobě i okolí. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet sami, upozorňuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Muž je hubené postavy, má tmavé dlouhé vlasy a vousy ostřihány na bradku a nosí brýle. Na sobě by měl mít světle modré triko s krátkým rukávem, tmavé kraťasy a páskové sandály. Informace o jeho pohybu oznamte na linku 158.
2: Českobudějovická nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jí pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
4: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
2: Mirovice, Horosedly a Nerestce na Písecku se do konce příštího roku připojí na krajskou vodárenskou soustavu. Dělníci tam teď staví nový zhruba 5,5 kilometrů dlouhý vodovod vedoucí z Krsic do Mirovic. Celková částka za jeho stavbu dosahuje bezmála 79 milionů korun. Pokračuje předseda Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ.
5: Ještě tam je připraveno pro naplnění dalších obcí, jako je Králova Lhota, Lety. Jedná se o řešení dlouhodobého nedostatku vody tady v této oblasti. Tam, kde jsou místní zdroje, tak nejsou dostatečně kapacitní pro potřebu rozvoje obcí, navíc nejsou kvalitní.
2: Požár poblíž kanadského jezera Okanagan má první oběť. 80-letá žena podle policie zemřela, když se s dalším členem rodiny snažila utéct ze svého domu. Oheň už zasáhl přes 13 000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov plameny zničily. V provincii Britská Kolumbie hoří více než 100 lesních požárů. Evakuovat se kvůli nim museli desítky tisíc lidí.
6: Sport.
2: Plavkyně Barbora Semanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Semanová v rozplavbách obsadila 5. místo s časem 53,77 sekundy, zaostala jen o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6. A atlet Jakub Dudycha na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu do semifinále osmistovky neprošel. V rozběhu skončil po kolizi se soupeřem poslední.
6: Počasí.
2: Jih Čech je teď většinou polojasný, postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Na východě kraje se k večeru můžou vyskytnout ojediněle i bouřky. Teploty budou mezi 31 a 34 na horách maximálně na 30 stupních Celsia. Vítr fouká mírný západní nebo jihozápadní. V noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů na horách kolem 24. Slabý vítr místy přechodně zesílí na mírný a bude severní nebo severovýchodní. Biozátěž klesne na 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic před sjezdem na Soběslav. Nehodu došetřují taky na Kvildě u obchodu s potravinami. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pohodové a opět horké jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme za sportem, připraveny už jsou sportovní ozviny a také se spojíme s naším regionálním stopařem, který nám zodpoví otázku, proč je na hradu Nové Hrady sloní noha. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Marika Gombitová. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrázi obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 19 minut. Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, mapující historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry vysloužila ovace ve stoje. Na své začátky zavzpomínala dnes dopoledne v našem vysílání, a to při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: No, já si pamatuju, že to vlastně celý začalo tím, že jako malá jsem úplně tolik neměla tolik kamarádů, takže jsem trávila čas tím, že jsem doma koukala na HBO a vlastně jsem se zamilovala do filmu a strašně jsem chtěla být herečka. Ale pak někdy v 15 mi došlo, že neumím moc hrát, a tak jsme si řekli, že nějaký představení natočíme, a vlastně tenkrát s Petrem Lexou, což je dneska člen kapely Slzák, za který jsme chodili na dramaťák, jsme oba měli doma takovou kameru, tak jsme si řekli, tak to natočíme, tak jsme to spolu natočili a to mě začalo strašně bavit, ta kamera. A pak to pokračovalo dál.
2: Já si opravdu pamatuju, jak si natáčela maturitní plesy. V té době to bylo poměrně nezvyklé, že takhle mladá holka natáčí na maturitních plesech, a mimochodem skupina Slza taky dost často zní v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsem se dočetl, tak první českou kameramankou nominovanou na ocenění Český lev se před 2 lety teprve, mě to samotného zaujalo, stala Anna Smoroňová, která v rozhovoru pro Český rozhlas tehdy řekla, že žen u filmu, zejména v tom tuzemském prostředí, je obecně málo. Tak souhlasí s tímhle tvrzením?
1: No, já jsem si právě v rámci tohoto celého prošla dost těžkým obdobím, kdy jsem, protože já jsem původně nastoupila na filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku jako na produkci, protože jsem se právě bála jít na kameru. A po půl roce, když jsem viděla, jak to tam je, a dostala jsem, zjistila jsem, že na to mám na to jít, tak jsem přestoupila na kameru, protože lidi nebyli zvyklí na to, že by ženská byla na tom oboru, protože vlastně já jsem byla jediná jakoby na té škole, která byla ženská na kameře, a tak to bylo vlastně po celou dobu. Dneska už je jich tam víc, dneska už je to normálnější, ale vlastně do dnešní chvíle, kdykoliv já s kamerou někde jsem byla a jsem, a už to vlastně díky tomu moc nedělám ani, tak je to takový souzení, protože lidi prostě nejsou zvyklí vidět tu ženskou v této profesi.
2: Setkala se z minulosti třeba s tím, že by na tebe někdo z oboru koukal skrz prsty, a vlastně na to navazuje teď, či snad měl dokonce nějaké poznámky právě ve vztahu k tomu, že jsi holka, že stojíš za kamerou jako holka, že to není obvyklé?
1: Ono to právě celý vychází z toho, z té zvyklosti, protože tam lidi prostě nejsou zvyklí, že tam toho člověka vidí, a je to takhle ve spoustě oborech, který je takový jako men's world, kde prostě jsou jenom čistě chlapy, a zároveň tam i v tom dost často byla taková ješitnost těch mužů, že vlastně žena zvládne dělat něco, co dělají oni, a zároveň to samozřejmě bylo i jakoby tím, že dřív ty kamery byly mnohem těžší, že to bylo náročnější vlastně vůbec fyzicky takovouhle práci dělat, a s tím, když jsem já tenkrát nastupovala na kameru, což bylo v roce 2012, tak přišla éra zrcadlových fotoaparátů a tak, kdy se vlastně začalo točit jakoby na foťáky a na menší média, a díky tomu to bylo mnohem jednodušší a vlastně se to začalo takhle otvírat. Ale vlastně do dnešní chvíle je to furt velký téma a do dneška vlastně automaticky ty ženy spíš na něco takového nechodí. No.
2: Chtěl jsem se zeptat, jestli se to právě postupem času nějak odbouralo.
1: No, dneska dělám režii, takže jako...
2: A to už je trošku asi jako zvyklejší.
1: Dneska už co vím, tak třeba na té škole, kde jsem studovala, tak vím, že už jakoby je víc ženských. Ale standardně a hlavně i díky Hollywoodu a díky různým předpisům, kdy opravdu se musí ženy zapojovat víc a snaží se tam jako nějaký kritéria tomu splňovat tím, že tam berou ženy na určitý místa, tak se to samozřejmě furt zlepšuje. Ale já vlastně do dnešní chvíle opravdu, když někam jsem takhle přišla s kamerou, tak jsem... Ono je to totiž tak, že když přijde chlap s kamerou, tak automaticky dostává kredo, on to umí, on to dělá, a dokud neudělá vlastně nějakou chybu, tak v ním mají ostatní důvěru, že tu práci dělá dobře. Když přijde žena, tak automaticky musí nějakým způsobem dokázat, že to zvládne. Nemá tu automatickou důvěru. Já to sama na sobě vidím, jakože i když já vidím ženskou, tak vlastně já sama tohle to jako dělám, takže já to nemůžu vlastně úplně tolik jakoby vyčítat těm chlapům, protože prostě to je spíš té společnosti takhle zajetý. A já jsem vlastně po spoustě letech přišla na to, že už mě to unavuje, tohle to furt zažívat, furt dokola, kdykoliv jsem přišla na plas, tak jsem slyšela nějaký narážky na to, tyjo, žena za kamerou, to je takový neobvyklý. A ono vlastně to, ten člověk vůbec nemyslí špatně, ale vlastně mě tím nějakým způsobem trošku srážel v tu chvíli. A najednou pro mě bylo jednodušší, když jsem dostala možnost dělat režii, vlastně být v té pozici režiséra, protože tam je to normálnější být jako žena.
0: Celý záznam rozhovoru s Karolínou Lukáškovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si budeme povídat o hokeji, konkrétně o tom českobudějovickém. Hostem Matěje Vodičky bude nový hlavní trenér motoru České Budějovice a bývalý hokejový útočník Robert Petrovický. Nalejte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: sportovní ozvěny.
1: Dynamo a Tábor bojovali o body. Motor České Budějovice má za sebou dva přípravné zápasy. Vyšší Brod byl dějištěm světového poháru v orientačním běhu. Začínají sportovní ozvěny. Vydáme se na fotbalové stadiony, do hokejové arény, ale začneme v lese. Ano, v lese mezi orientačními běžci. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Vyšší Brod byl dějištěm světového poháru v orientačním běhu. Oslovili jsme prvního muže českého organizačního běhu. S mikrofonem jsme se vydali také mezi děti. Byla to v Jihočeském kraji naprosto výjimečná sportovní akce.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
1: Předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek si prohlížel startovní listinu na žalní zástupce 32 států.
2: Tady je úžasná příroda, taková oáza, takový poslední kout nedočené přírody. Já myslím si, že jak pro závodníky, tak pořadatele, tak třeba i tady pro fanoušky je to opravdu něco, co tady obdivují a kam se sem budou třeba i vracet jednou na dovolenou.
1: No přímo při rozhovoru vás otravuje vosa a já jsem se tak trochu i na to chtěl zeptat, musí být orientační běžec očkovaný proti klišťatům, proti klišťovce.
2: Možná je to téma.
1: Běháte po lese?
2: Běháme po lese, je to určitě zásadní věc, ale není to povinnost.
1: Dobře, k vážnějším tématům. Ta účast, díval jsem se na přihlášené státy, s tím jste, co by šéf orientačního běhu v České republice spokojený?
2: My jsme hodně spokojeni, je tady 32 národů, to se nám dlouho nepovedlo. Myslím si, že chci být skromný, ale říkají nám to týmy, že do Česka se vždycky na závody těší, že tady je dobrá organizace, dobré tratě, že se jim tady moc líbí a tohle, když řeknou, tak je pro nás obrovská čest a i na počtu závodnických zemí je to znát.
1: Zatímco dospělí bojovali o co nejlepší časy a český reprezentant Tomáš Křivda si doběhl pro zlatou medaili, děti si zkoušeli první kontakt s orientačním během.
3: Sovička. A bude tadyhle tím směrem? Tak hledej.
1: Co tam vlastně za obrázky? Tam je rákosníček. O, krásný. Parádně se ti to povedlo.
4: Běhali jsme.
1: Malá Ela a ještě menší Meda se vydali na trať.
4: Podle mapy na takový obrázky. A za to jsme dostali medaile.
1: A to je sestřička?
4: Jo. Já jsem Elena, mladší je Meda. Já jsem se narodila ve Španělsku.
1: No, maminky se zeptá.
5: Ano, já jsem Ana. Vedeme děti ke sportu.
1: K orientačnímu běhu.
5: Tatínek vede k orientačnímu
1: tatínek.
5: Běhu.
6: Já jsem Ondra. Jasně, to nejlepší. Skvělá atmosféra. Líbí se mi, že jste tady pohár do toho, takže děcka si užijou nejenom vlastní závod, ale taky se podívá na ty nejlepší.
2: V takových krásných lesích, jako tady u Vyššího Brodu, se běhá a je to ten orienták, který znají celé řady generací.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Tomáš Křivda vyhrál závod světového poháru v orientačním běhu. Ve Vyšším Brodě na střední trati byla Lucie Dittrichová třetí. V hokejové přípravě Motor České Budějovice porazil Tábor 4-0 a s Jihlavou prohrál 2-3. Pokračuje sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.
7: A já jsem teda, musím říct, za ten první týden spokojený s tím nasazením, s tím, jak jsou trenéři zapojení. Zatím se mi to jako moc líbí. I ty cvičení, které jsou, samozřejmě každý trenér má svoje, ale zatím to vypadá velice dobře.
1: Teď fotbal. Ve druhé lize Silon Táborsko vyhrál v Ostravě nad Béčkem Baníku 2-1. Ve třetí lize Písek zvítězil na hřišti Povltavské akademie 3-0. Dynamo České Budějovice rozdrtilo Admiru dokonce 5-0. Pokračuje trenér Jan Dvořák.
8: Skvělý výkon, padlo hodně branek. Týmu gratuluju a děkuju hráčům, že tenhle zápas první zóna zvládli.
1: Čtvrtá liga, Rokycany Milevsko 2-1, Český Krumlov Soběslav 1-5, Komárov Táborsko 1-1, Hořovice Hluboká nad Vltavou 2-2 a Strakonice Doubravka 1-3.
0: Tabulka.
1: Tabulku dnes vybíráme z orientačního běhu, byli jsme totiž s mikrofonem přímo ve Vyšším Brodě na závodě světového poháru orientačních běžců. Na střední trati vyhrál, jak už jste slyšeli, český reprezentant Tomáš Křivda. Za sebou nechal vítěze dlouhé trati Švéda Viktora Svenska o 14 sekund. Třetí místo obsadil další Švéd Gustav Bergman, který na českého závodníka ztratil téměř minutu. Na dalších třech místech skončili Švéd Anton Johansson, Finn Topi Sirilainen a vedoucí závodník průběžného pořadí světového poháru Norka Per Harlem Fosser. Velmi dobře zaběhl Jakub Chaloupský. Stejně jako na dlouhé trati skončil ve druhé desítce, tentokrát to bylo 15. místo, se ztrátou 2 minuty 41 vteřina. Sportovním ozvěnám řekl.
9: Tady v okolí je několik dalších map, na kterých jsme trénovali v jiných prostorech a myslím, že ty situace, které v tom závodě byly, jsme trénovali a věděli jsme, do čeho jdem.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Vydat se můžete třeba na hokej. Klub Banes Motor České Budějovice přivítá ve středu Salzburg. Možná se společně potkáme v parném létě přímo u ledu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď už živě míříme na hrad Nové Hrady na Českobudějovicku. V tamním loveckém salonu totiž památkáři vystavují kromě zbraní i sloní chobot, nohu a nebo hlavu buvola. Proč tam jsou, tak to zjišťoval náš regionální stopař Petr Kubá. Dobré odpoledne, Petře.
2: Krásné odpoledne, ty vycpané části zvířat totiž pocházejí ze slavné cesty na Ceylon, na ostrov v Indickém oceánu, na dnešní Srí Lanku, kam se v roce 1912 vypravil tehdejší majitel novohradského panství Karel Jiří Bukvoj. Na loveckou výpravu ho doprovázela i jeho mladší sestra Sofie. On si na cestu dokonce sebou vzal i svůj automobil Mercedes, který už v té době vlastnil, a 5 dní tam na Ceylonu věnoval samotnému lovu. Ty zážitky jsou dnes dobře zdokumentované v jeho loveckém deníku, který uchovává třeboňský archiv.
1: Petře, co všechno tam Karel Jiří ulovil a jaké trofeje si vlastně přivezl?
2: Tak v tom loveckém salonku jsou 3 trofeje. Je tam vypreparované tělo krokodýla, hlava buvola a části slona indického. Je tam chobot, lebka a vycpaná sloní noha. A jak se dochovalo v deníku, tak při lovu slona šlo dokonce o život, jak popisuje kastelán hradu Jan Smolík.
3: Tam ten lovecký průvodce poradil teda Karlu Jiřímu přesně kam má mířit, buď to tedy do oka, nebo vlastně do místa mezi oko, nebo myslivci říkají světlo a ucho. Takže tam vlastně šla první rána, nicméně ten slon po té první ráně nepadl a začal tam vlastně útočit na lovce a na ty pomocníky, kteří byli okolo, tak nejdříve si vybral toho loveckého průvodce, který vlastně utíkal před ním a schoval se za poměrně silným stromem, ten slon teda narazil do toho stromu. No a následně tedy Karel Jiří se snažil toho slona dostřelit, tak vlastně upoutal jeho pozornost a slon se vrhl na něj. Nicméně on teda byl nachystán a vlastně ranou do oka toho slona složil.
1: Zajímavý příběh se přiváže i k vypreparované sloní noze, která je v salonu také k vidění.
2: Je to tak, ona totiž byla po zestátnění hradu nejprve uchovaná v místní škole a potom se, nevíme už přesně jak, dostala do Borovanské základní školy, kde byla dlouhá desetiletí v ředitelně. Dokonce existují pamětníci, kteří, když do školy chodili v Borovanech, tak si tu sloní nohu pamatují, protože ona se tam dědila jako takový suvenýr pro štěstí mezi řediteli a zároveň sloužila jako taková schránka na cennosti, protože ona je udělaná z ní taková jakoby schránka. Byl to takový dočasný trezor pro věci od zlobivých žáků, jak líčí Jan Smolík.
3: Ona je vyvložkována mosaznou vložkou, takže se do ní dají ukládat nějaké drobné předměty. No a v těch Borovanech sloužila snad údajně jako úložiště předmětů zabavených žákům. Takže v 80. letech, kdo jste chodili v 80. letech do školy, tak víte, že frčeli C-čka a bývala tedy plná zabavených C-ček.
2: No a já doplním, že tu sloní nohu a další vypreparované artefakty z té cesty po Ceylonu si můžete prohlídnout na hlavní prohlídkové trase. Přes léto má hrad Nové Hrady otevřeno každý den i v pondělí.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina, dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty proto míříme do Jinců, kam se zatím turisté cestu hledají, takže se klidně ještě můžete stát průkopníky.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak, my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, kdy ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: No věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho, tady
2: starší. Tady máte vystaveno to, co tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Uniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková
1: tak
2: hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
5: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Jihočeští zaměstnavatelé hledají téměř 7 tisíc nových pracovníků. Silničáři budou až do listopadu opravovat 4-kilometrový úsek hlavního tahu v Majdaleně. Počasí na jihu Čech se můžou k večeru vytvořit přehánky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
4: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
3: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požárů a může se projevit i na zemědělské úrodě. Policisti v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl neznámo kam. V minulosti například schodil náhodného člověka pod metro. Teď už je v psychiatrické nemocnici. Počet volných pracovních míst v Jihočeském kraji se během července zvýšil. Zaměstnavatelé teď prostřednictvím úřadu práce nabízejí téměř 7 tisíc pracovních pozic. Nejčastěji hledají řidiče, montážní dělníky nebo kuchaře, pokračuje ředitel Jihočeské pobočky úřadu práce Ivan Loukota.
5: Zaměstnavatelé obtávali celkem 6 748 volných pracovních míst, zejména řidiče nákladních aut, převážně v dálkově dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve výrobě, a to brusiče, nástrojáře, seřiťovací a svářiče a dělníky v potravinářské výrobě.
3: Začala oprava hlavního silničního tahu přes Majdalenu na Jindřichohradecku. Řidiče čeká až do první poloviny listopadu kyvadlový provoz na zhruba 4-kilometrovém úseku silnice 1/24 směrem na Halámky. Silničáři vymění asfalt, opraví odvodnění a obnoví dopravní značení. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Václav Koblenc. Oprava vyjde ředitelství silnic a dálnic na víc než 62 milionů korun bez daně. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali lamanšský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Sport. Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do finále. Soutěž koulařů začne po 8:30 večer našeho času. Kvalifikací pak ještě prošli dálkař Petr Meindl-Schmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk, které čekají finále v úterý. Počasí. I jih Čech je teď většinou polojasný, postupně ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Na východě kraje se k večeru můžou vyskytnout i bouřky. Teploty budou mezi 31 a 34, na horách maximálně na 30 stupních Celsia. Vítr fouká mírný západní nebo jihozápadní. V noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý vítr místy přechodně zesílí na mírný a bude severní nebo severovýchodní. Biozátěž klesne na dvojku.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na silnici 3 u Hubenova u Kaplice na Českokrumlovsku, na silnici 20 u Nové Hospody na Písecku ve směru na Prahu, v Husinci na Prachaticku, na silnici 144 u autobusové stanice a na Šumavě z Horní Vltavice do Borových Lad na silnici 167. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Umělá inteligence pro farmáře i zemědělské stroje schopné pracovat samostatně představí letošní zemědělka v Českých Budějovicích. Podrobná reportáž už za chvíli. Také vás v této hodině pozveme na další z našich zámků. Naše zámecké léto pokračuje i tento týden. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Michal Prokop. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice 13 minut po 15. hodině. Přes 600 vystavovatelů, rekordní počet hospodářských zvířat i premiéry zemědělské techniky nabídne letošní zeměživitelka v Českých Budějovicích. 52. ročník začne 20. srpna. Podrobnosti teď probereme s Evou Marvanovou, které přeji pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ten letošní ročník má podtitul Inovace v každém poli. A pořadatelé tím nemyslí jen novou zemědělskou techniku. Ukážou třeba technologie pro šetrnější práci s půdou a vodou, robotizaci nebo využití umělé inteligence. Odborné části bude patřit mimo jiné program Smart Farming. A co bude jeho náplní, popisuje obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
2: Inovativní řešení pro zemědělství a potravinářství, především s ohledem na, řekněme, reakci na klimatické změny, péči o vodu a hospodaření s vodou, ale samozřejmě velkým tématem bude využití umělé inteligence v zemědělství. A tam bych vypíchnul například další novinku, systém Agata, to je první systém s využitím umělé inteligence pro zemědělství, pro šetrné hospodaření a tak dále.
1: Agátu vyvinula společnost Agdata přímo pro potřeby zemědělcům a má jim pomáhat s řízením celé farmy. Další novinka zase pomocí vysoké teploty zbaví osivo škodlivých mikroorganismů bez použití chemie. A několik českých premiér bude mít i zemědělská technika.
0: To je tedy část výstavy určená odborníkům a farmářům. Zeměživitelka ale tradičně láká i rodiny a běžné návštěvníky. Co čeká na ně?
1: Ano, samozřejmě, živitelka nebude jenom pro odborníky. Rodiny s dětmi mají svůj dětský zemědělský svět, novinkou bude hobby zóna a tradičně velkou část areálu obsadí hospodářská zvířata. A letos jich bude mimořádně hodně, doplňuje Jan Kuběna.
2: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů pro oddych a klidné posezení. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na tradiční pivovarskou zahradu.
1: A na předvadišti zvířat se letos chystá také jedna premiéra. Percheronský kůň, tedy mohutný francouzský chladnokrevník. V Českých Budějovicích se předvede mladý plemenný hřebec přímo z Francie. A návštěvníci uvidí i rychlostní stříhání ovcí nebo tradiční ovčácký den. Pro rodiny bude připravený dětský zemědělský svět a letos nově taky hobby zóna pro ty, kdo se zajímají o zahradu, dům a nebo kutilství. Takže vedle odborné části zůstává živitelka stále i akcí pro veřejnost.
0: Velká akce znamená také hodně lidí a také hodně aut. Jak se na to připravují České Budějovice?
1: Město chce posílit městskou hromadnou dopravu a před začátkem výstavy zprůjezdnit ty komunikace, kde to současné stavební práce dovolí. Velké stavby ale samozřejmě kvůli živitelce nezmizí. Podle primátorky Českých Budějovic Dagmar Škodové-Parmové z Hnutí naše Česko by nicméně samotný příjezd k výstavišti komplikovat neměli.
3: Samozřejmě ty velké stavby, kde se jedná třeba o výstavbu mostů, jako je severní spojka nebo most kosmonautů, tak tam bude pokračovat čilý stavební ruch. Nicméně ty příjezdové komunikace k výstavišti tak vlastně budou bez handicapu a bude výstaviště dostupné.
1: A řidičům město doporučuje přijet včas a nepočítat s tím, že zaparkují přímo u výstaviště. Využít můžou například parkování u univerzitních kolejí nebo záchytná parkoviště. A k místům, kde je ještě volno, je při průjezdu Budějovicemi navádějí informační tabule. Samotná zeměživitelka začne ve čtvrtek 20. srpna a potrvá až do úterý 25. srpna.
0: Tolik reportérka zpravodajství Eva Marvanová. Evo, děkujeme za pozvánku i praktické informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam se vydáme dnes, tak to už nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky, takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do Prahy dorazil svět Harryho Pottera. V Letňanech začala velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. Zopakovat si pár kouzel vyrazila redaktorka Monika Doležalová.
1: Takže raz, dva, tři. Ahora! Výborně!
2: To je Pubertův plánek.
3: To je?
2: Musíme se najít. Už!
4: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů.
5: Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
6: You do it then if you're so clever.
5: Go on, go on.
7: Wingardium Leviosa.
4: Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
8: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
4: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru.
2: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně. Pak tam mám pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
4: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
8: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
2: Na jak dlouho to tak je vlastně?
8: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny.
4: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Český rozhlas.
9: Mr. Potter, our new celebrity.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Také dnes teploty přesáhly 30 stupňů. Jak to bude s teplotami vypadat v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Dnes byl další horký den. Jak to bude vypadat dál, co nás čeká v noci a zítra, tedy v úterý?
2: Zítra se přece jenom o něco málo ochladí. V noci bude polojasno až oblačno, ale během noci bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty klesnou k ránu na 18 až 15 stupňů, na horách pak na 16 až 13. Bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude během noci měnit na severozápadní až severní a k ránu zeslábne. No a zítra pak bude polojasno nebo skoro jasno, večer se pak vyjasní. Zítřejší odpolední maxima 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26, bude vát slabý, místy přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na dvojce, střední zátěž.
0: Jaká bude středa?
2: Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ráno bude poměrně chladné, teploty nám klesnou na 13 až 9 stupňů, ale odpoledne pak vystoupají na letních 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý severovýchodní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Ve čtvrtek to počasí bude mít stejný charakter?
2: Stejný charakter i nadále bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů, v údolích až na 8 stupňů a vystoupají odpoledne na 27 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Nakonec přidáme předpověď pro pátek.
2: Pátek by měl být zcela bez oblačnosti s jasnou oblohou. Teploty ráno zase o stupínek výš 15 až 11, v údolích až 9 stupňů a odpoledne bude už poměrně teplo 29 až 32 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Patří mezi největší legendy slovenského hokeje. V roce 2002 byl jako hráč u toho, když naši východní sousedé vybojovali titul mistrů světa. Teď má Robert Petrovický nový úkol. Jako hlavní kouč převzal českobudějovický Motor. Jak se zžívá s novým prostředím a jakou hrou se chce jihočeský celek pod jeho vedením prezentovat? Nejen o tom si s Robertem Petrovickým popovídáme v úterý 11. srpna. Nalaďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve věku 94 let zemřel spisovatel Vladimír Páral. Nebezpečná chemická látka dnes unikla z nákladního auta u Dasného. Náměstí ve Volyni je po rekonstrukci vyšla na zhruba 60 milionů korun. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 15 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto byly nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film. Kvůli úniku nebezpečné látky z nákladního auta zasahovali dnes hasiči a policisti u Dasného na Českobudějovicku. Hasiči odstranili z vozovky síran železitý. Policisti během zásahu usměrňovali dopravu, pokračuje policejní mluvčí Jiří Macner.
3: Řidiči nákladního vozu značky Iveco se převrhl přepravovaný sud s nebezpečnou látkou, síranem železitým, a vytekl na vozovku. Náklad byl pravděpodobně špatně zajištěn. Policisté toto porušení přepravy nebezpečných látek předají pravděpodobně úředníkům odboru životního prostředí. Pokuta v tomto případě může být v řádu až několika set tisíc korun.
2: Volyně na Strakonicku slavnostně otevřela zrekonstruované náměstí Svobody. Proměna za téměř 60 milionů korun přinesla nové povrchy, zeleň a opravený morový sloup. Po téměř 100 letech se do centra města vrátila taky kašna, říká nezávislý starosta Martin Červený.
4: Kašny v historii plnily jiný cíl, než máme dnes, takže vlastně ta původní kašna byla na návrh architekta doplněná o skulpturu řeckého boha Januse. Ten řecký bůh Janus, to je vlastně muž dvou tváří, takže architekt v tom viděl symboliku života a smrti.
2: Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Pétera Maďara měla znovu spustit druhá turbína.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech přibývá oblačnosti, ojediněle se objeví přehánky, na východě kraje k večeru i bouřky. Teploty jsou mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách maximálně na 30. Vítr fouká mírný západní nebo jihozápadní. V noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý vítr místy přechodně zesílí na mírný a bude severní nebo severovýchodní. Biozátěž klesne na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři míří k vážné nehodě u Kestřan na Písecku. Na mostě přes Otavu se srazila dvě auta. Další nehody se vyšetřují na Českokrumlovsku, na hlavním tahu 3 u Hubenova, taky v Muckově u Černé v Pošumaví a mezi Studánkami a Dolní Drkolnou. Na Prachaticku na průtahu Husincem u autobusové stanice a mezi Horní Vltavicí a Borovými Lady. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte? Humoriáda.
1: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
2: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ručník nemám.
1: A mídlo?
2: Ne.
1: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
2: Ano, z jižních Čech.
1: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
2: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
1: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: udělaný také nahoru takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
1: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně otevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, a řekni ty zase.
0: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
1: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
0: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
4: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych sám chtěl slyšet, jak to bylo.
3: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
5: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
3: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
5: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
3: Pak zmizel z obrazovky.
5: A pak zmizel z obrazovky,
3: no. Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
5: Právě, přesně tak, no.
3: No, budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
5: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé, no. Pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
3: Petře, co léto, tahle slunce seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
5: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
3: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
5: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo. To já jako si taky občas hraju, jako dobrnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba,
5: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara, jo, a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, ona, je, to znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky, a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, imituju, že to bezvadně umím, jako a tohle to tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smál a tohle to tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
3: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi.

0: aby to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Vaškový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny Růžičkové.
3: No tak to je krásný, tohle to. Já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to strčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátel.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říká, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl, jako no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: No to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to za, jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako
2: perný. Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako to zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šrát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní snad ještě svobodné době jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Protože ten je a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme.
5: Zdravíme vás.
3: Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já volám z Ohridských hor.
3: Dobře.
6: Ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
5: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
6: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
5: No jo, pan Srska, vy jste výtečnej.
6: Já mám zrzavou hlavičku, má.
5: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
6: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
5: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
5: Ano, dobrý
3: ten
5: den.
3: Ten je tu naživo.
5: Ano,
3: toho nabízíme den. Celou hodinu.
5: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře,
5: děkujeme.
3: Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
5: Ne,
3: co
5: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
5: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
5: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
5: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
5: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
5: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam. A Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Pěra a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováků zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhle věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Lidé na Písecku dopoledne pociťovali otřesy. Zemětřesení u Čížové potvrdili i seismologové. Kulturní organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Podle kritiků vznikla netransparentně. V Jihočeském kraji letos výrazně přibylo případů lymské boreliózy. Klíšťové encefalitidy je oproti loňsku míň. V úterý očekávejte na jihu Čech slunečno a teploty maximálně na 30 stupních. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zemětřesení o síle 2,6 stupně Richterovy škály zaznamenali dnes lidé v Čížové na Písecku. 5 minut před 10:00 dopolední bylo jeho epicentrum vzdálené 0,5 kilometru od místní části Nová Ves v hloubce 5 kilometrů pod povrchem. Jak vyplývá z údajů Ústavu fyziky Země, za několik minut následoval ještě druhý otřes znatelně slabší. Mezi nejvíc seismicky aktivní oblasti v Česku patří Chebsko a Sokolovsko. V jižních Čechách jsou otřesy z nedávné doby evidované právě na Písecku. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuse s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
4: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty, kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
3: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Meziročně vzrostla o víc než 8%. Čtení inflace si zaměstnanci reálně ale polepšili o 6,4%. Jihočeští hygienici letos evidují už 576 případů lymské boreliózy. Je to výrazně víc než loni. Detaily má ředitelka Jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
5: Od začátku sezóny registrujeme 46 případů klišťové encefalitidy, což je o 19 méně než v loni ve stejném období. Lymské boreliózy naopak evidujeme už 576 případů, tedy o 149 více než ve stejném období loňského roku. Sport.
3: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu poslal svoje náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 centimetrů. Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů a 66 centimetrů koulař Tomáš Staněk. Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Meindl-Schmidt. A Barbory Sémanová a Janíčková se na kraulařské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Počasí. Na jihu Čech přibývá oblačnosti, ojediněle se objevují přehánky na východě kraje, k večeru i bouřky. V noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Slabý vítr místy přechodně zesílí na mírný a bude severní nebo severovýchodní. Biozátěž klesne na 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z
6: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová nehoda je v Českých Budějovicích v Máchově ulici u nemocnice. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Další střet vyšetřují u Kestřan na Písecku na mostě přes Otavu. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme do Volyně, kde po téměř 100 letech znovu teče voda v obnovené kašně na náměstí Svobody. V Dačicích dnes začíná řezbářské sympózium a nabídne práci řezbářů, kovářů i keramiků přímo v centru města. A představíme také českobudějovickou rodačku Karolínu Lukáškovou, režisérku a kameramanku. Pohodlý poslech vám přeje Michal Hovorka.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 7 minut po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Kvůli úniku nebezpečné látky zasahovali dnes hasiči a policisti u Dasného na Českobudějovicku. Řidiči nákladního auta značky Iveco se převrhl sud se síranem železitým. Náklad byl pravděpodobně špatně zajištěný. Hasiči nebezpečnou látku následně z vozovky odstranili a policisti během zásahu usměrňovali dopravu. Policejní mluvčí Jiří Macner řekl, že pokuta v tomto případě může být až v řádu několika set tisíc korun. Teplo a sucho zaměstnává jihočeské hasiče. Přibývají požáry v přírodě. Odpoledne se rozhořela louka u starého města pod Landštejnem na ploše zhruba 4 hektarů. Mluvčí hasičů Vendula Matějů na síti X taky informuje, že u Kostelce u Hluboké nad Vltavou schořel na poli kombajn. Od stroje se vznítilo pole na ploše zhruba 2 hektarů. I tento požár hasiči už lokalizovali a vyšetřovatel zkoumá jeho příčinu. Mirovice, Horosedly a Nerestce na Písecku se do konce příštího roku připojí na krajskou vodárenskou soustavu. Dělníci tam teď staví nový zhruba 5,5 kilometru dlouhý vodovod vedoucí z Krsic do Mirovic. Celková částka za jeho stavbu dosahuje bezmála 79 milionů korun. Volyně na

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Po téměř 100 letech se vrátila kašna do historického centra Volyně na Strakonicku. Rekonstrukce náměstí Svobody za téměř 60 milionů korun přinesla nové povrchy, zeleň anebo úpravu prostoru kolem morového sloupu.
1: Sešli své požehnání na toto náměstí a na ty, kterým má toto náměstí sloužit.
2: Slavnostní přestřižení pásky i žehnání novému náměstí ve Volyni sledovali desítky lidí. Ti, kteří dorazili jeho novou podobu, hodnotili pozitivně.
3: Jsem místní, jmenuji se Miluše Pošvicová, jsem tady učitelka na základní škole a ohromně se mi líbí. Je to tady moc hezký. Spoustu zeleně i a krásně, opravdu jsem nadšená. Tak nejvíce mi líbí asi ta fontána, bych řekla. Ta jako mě uchvátila a jak bych řekla celkově, že to je moc hezký.
4: Já jsem Jiřina, ale tady jsem rodačka Volyně, takže jsem na tohle to zvykla, moc se mě líbí a jsem vždycky ráda, když tady na náměstí jsem.
5: Líbí, je moc hezký a vypadá to úplně jináč, než to bylo. Dřív to bylo taky utopený tadyhle, to jsou soší a teď je to vynikající. I s tou kašnou a tak dále, co přibyla. Václav Martán a jsem rodilej Volyňák, i v nemocnici jsem se narodil ve Volyni. Takže jsem
6: Volyňák
5: každý soulem, tak.
6: Paní Hanu jsem zastihla zrovna při odpočinku na lavičce u nové kašny.
7: Tak samozřejmě náměstí je krásné, všechno se nám tady líbí a

0: vzhledem k tomu, že Volyni často navštěvujeme, tak i to náměstí využijem.
1: Lukáš Velíšek je architekt, který vytvořil návrh Volyňského náměstí.
2: Jedna z dominant je Lípa Svobody, vysazená v roce 89, kterým se konečně začíná vypadat k světu. Potom je to ten okruh u domů, to jsou ty babiky, všechno jsou to stromy teda jako střední velikosti. A tady uprostřed třešně ptačí nebo ptačí třešně, což by měly být poměrně statný stromy.
1: Největší novinkou je kašna, která se na náměstí vrátila po skoro 100 letech, říká nezávislý starosta Volyně Martin Červený.
3: Kašny v historii plnily jiný cíl, než máme dnes, takže vlastně ta původní kašna byla na návrh architekta doplněná o skulpturu řeckého boha Januse. Ten řecký bůh Janus, to je vlastně muž dvou tváří, takže architekt v tom viděl symboliku života a smrti, to znamená pohled, jak on říká, na andělíček, je mládí a narození a pohled na malstičku je stáří a smrt.
1: Další dominantou náměstí je Mariánský sloup,
3: který byl dlouhý leta zakryt lípama, tím, že se bohužel ty lípy museli pokácet, protože se do nového konceptu náměstí nehodili, tak se vlastně otevřel nový pohled i na Mariánský sloup a spousta lidí, kteří i Volyni znali, tak najednou zjistili, že ve Volyni na náměstí je Mariánský sloup.
1: Rekonstrukce náměstí Svobody vyšla na téměř 60 milionů korun. Zhruba polovinu částky pokryly dotace. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Obdivovat práci mistrů řezbářů, kovářů i keramiků můžou ode dneška návštěvníci řezbářského sympozia v Dačicích na Jindřichohradecku. Program 18. ročníku dačické řežby je pro zájemce připravený na Palackého náměstí až do pátku. Letos navíc znovu nabídne i řezbářskou show a další informace v raním vysílání sdělila moderátorce Adéla Jirkalové, vedoucí odboru kulturní a cestovního ruchu města Dačice, Naděžda Mastná.
2: Tak v letošním ročníku tady máme 6 řezbářů. Letos jsme se domluvili, že už přesně víme, co který řezbář udělá. Oslovili jsme předsedy občanských komisí našich místních částí, no a ty si potom vybrali vlastně po dohodě s občany to, co by chtěli. Takže už víme, že nám tady řezbáři vytvoří sochu anděla, vodníka, svatého Valentína, zvoničku, lavičky a další věci.
3: V letošním ročníku dačické řežby se taky ve čtvrtek vrátí řezbářská show. Jak bude vypadat, prozraďte.
2: Řezbářská show je strašně atraktivní záležitost. My ji pořádáme o 9:30 večer, takže už to bude tak jako přisetnění, protože ta řezbářská show obsahuje i pyrotechnické efekty a udělají nám i tady manželé Marie a Jaroslav Pecháčkovi z Hanušovic, takže se jedná o tandemovou show a letos nám pod jejich rukama vznikne socha ďábla.
3: Máte kromě návratu řezbářské show připravené ještě nějaké další novinky?
2: Ano, letos jsme se úplně poprvé spojili tady se spolkem Dačická okénka. Je to vlastně spolek, který podporuje osoby se zdravotním postižením, mají chráněnou dílnu a ta chráněná dílna tady od pondělí do pátku bude s námi, takže návštěvníci a diváci řežby můžou podpořit klienty chráněné dílny zakoupením jejich výrobků a pracovníci Dačických okének si pro nás připravili vlastně takové mini workshopy, bude se tady drátkovat a plstit.
3: A mohla byste, paní Mastná, prosím, stručně shrnout program jednotlivých dnů?
2: Součástí každého večera úterkem počínaje také hudební večer. Jsou to velice oblíbené akce, kdy se nám tady schází několik stovek lidí, poslouchají muziku, mají občerstvení. Prostě dačická řežba je ve znamení dobrého jídla, pití, zážitků, tvůrčí práce a takového společenství, posezení. Chodí nám sem lidi, kteří se znají, chodí nám sem lidi už vlastně těch 18 let a není to pouze akce pro místní občany, ale samozřejmě i pro turisty, kteří na Dačicku tráví své prázdniny.
3: A navštívit dačickou řežbu můžete, milí posluchači, až do pátku. Pozvala nás na ní vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Dačice, paní Naděžda Mastná. Moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Tento týden jsme se v seriálu O zvonech vypravili do Budislavy na Táborsku. Dominantu obce tvoří barokní kostel Na nebevzetí Panny Marie, který pochází původně ze 14. století. V mohutné hranolové věži s cibulovitou bání se nachází jeden zvon zasvěcený Janu Nepomuckému. A když budete dobře poslouchat, možná kromě jeho hlasu, zaslechnete i krátký zpěv Pěnkavy obecné, která se při natáčení ozvala z okolí kostela.

0: Zvon Jan Nepomucký má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. V roku 1934 v Českých Budějovicích suchém vrbném ulil zvonař Rudolf Perner mladší. Zvon byl posvěcen a zavěšen 27. května roku 1934. Na jeho plášti můžeme číst pamětní nápis k památce na faráře Jana Křepela. Ulil Rudolf Perner v suchém vrbném u Českých Budějovic roku 1934. Spisovatel a básník Ladislav Stehlík, autor Slavné země zamyšlené, o Budislavi napsal: obcházel jsem Budislav ze všech stran a vždycky se vrátil k zámeckému rybníku, odkud je na ni pohled nejkrásnější. A právě kostelní věž patří k výrazným prvkům zdejšího obrazu. Z původního fondu zvonů se ve věži do dnešních dnů žádný nezachoval. Staré zvony byly rekvírovány za první světové války v roce 1916. Nová trojice byla pořízena až v roce 1934, a to díky pětileté dobrovolné sbírce ve farnostech. Přispívali místní obyvatelé i rodáci, kteří odešli do zahraničí. Ani tato trojice ale nezůstala kompletní. Dva zvony byly během druhé světové války znovu rekvírovány. V budislavské věži tak dnes zůstává jediný zvon. Pravděpodobně nejmenší z trojice pořízené v roce 1934. Tento zvon tak dnes dokládá nejen starou zvonařskou tradici Budislavy, ale také příběh místních lidí, kteří se ve 30. letech složili na nové zvony. A především připomíná, jak křehký může být jejich osud. Během několika desetiletí byla původní zvonová trojice dvakrát zasažena válečnými rekvizicemi. Více si řekneme tento týden, během kterého bude zvon Jan Nepomucký ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Budislavy Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Den v kraji.

0: letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Patří mezi největší legendy slovenského hokeje. V roce 2002 byl jako hráč u toho, když naši východní sousedé vybojovali titul mistrů světa. Teď má Robert Petrovický nový úkol. Jako hlavní kouč převzal českobudějovický Motor. Jak se zžívá s novým prostředím a jakou hrou se chce jihočeský celek pod jeho vedením prezentovat? Nejen o tom si s Robertem Petrovickým popovídáme v úterý 11. srpna. Nalaďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, mapující historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry vysloužila ovace ve stoje. Na své začátky zavzpomínala dnes dopoledne naše vysílání, a to při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: No, já si pamatuju, že to vlastně celý začalo tím, že jako malá jsem úplně tolik neměla tolik kamarádů, takže jsem trávila čas tím, že jsem doma koukala na HBO a vlastně jsem se zamilovala do filmu a strašně jsem chtěla být herečka. Ale pak někdy v 15 mi došlo, že neumím moc hrát, a tak jsme si řekli, že nějaké představení natočíme, a vlastně tenkrát s Petrem Lexou, což je dneska člen kapely Slzák, za který jsme chodili na dramaťák, jsme oba měli doma takovou kameru, tak jsme si řekli, tak to natočíme, tak jsme to spolu natočili a to mě začalo strašně bavit, ta kamera. A pak to pokračovalo dál.
2: Já si opravdu pamatuju, jak si natáčela maturitní plesy. V té době to bylo poměrně nezvyklé, že takhle mladá holka natáčí na maturitních plesech, a mimochodem skupina Slza taky dost často zní v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsem se dočetl, tak první českou kameramankou nominovanou na ocenění Český lev se před 2 lety teprve, mě to samotného zaujalo, stala Anna Smoroňová, která v rozhovoru pro Český rozhlas tehdy řekla, že žen u filmu, zejména v tom tuzemském prostředí, je obecně málo. Tak souhlasí s tímhle tvrzením?
1: No, já jsem si právě v rámci tohoto celého prošla dost těžkým obdobím, kdy jsem, protože já jsem původně nastoupila na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku jako na produkci, protože jsem se právě bála jít na kameru. A po půl roce, když jsem viděla, jak to tam je, a dostala jsem, zjistila jsem, že na to mám na to jít, tak jsem přestoupila na kameru, protože lidi nebyli zvyklí na to, že by ženská byla na tom oboru, protože vlastně já jsem byla jediná jakoby na té škole, která byla ženská na kameře, a tak to bylo vlastně po celou dobu. Dneska už je jich tam víc, dneska už je to normálnější, ale vlastně do dnešní chvíle, kdykoliv já s kamerou někde jsem byla a jsem, a už to vlastně díky tomu moc nedělám ani, tak je to takový souzení, protože lidi prostě nejsou zvyklí vidět tu ženskou v této profesi.
2: Setkala se z minulosti třeba s tím, že by na tebe někdo z oboru koukal skrz prsty, a vlastně na to navazuje teď, či snad měl dokonce nějaké poznámky právě ve vztahu k tomu, že jsi holka, že stojíš za kamerou jako holka, že to není obvyklé?
1: Ono to právě celý vychází z toho, z té zvyklosti, protože lidi prostě nejsou zvyklí, že tam toho člověka vidí, a je to takhle ve spoustě oborech, který je takový jako men's world, kde prostě jsou jenom čistě chlapy, a zároveň tam i v tom dost často byla taková ješitnost těch mužů, že vlastně žena zvládne dělat něco, co dělají oni, a zároveň to samozřejmě bylo i jakoby tím, že dřív ty kamery byly mnohem těžší, že to bylo náročnější vlastně vůbec fyzicky takovouhle práci dělat, a s tím, když jsem já tenkrát nastupovala na kameru, což bylo v roce 2012, tak přišla éra zrcadlových fotoaparátů a tak, kdy se vlastně začalo točit jakoby na foťáky a na menší média, a díky tomu to bylo mnohem jednodušší a vlastně se to začalo takhle otvírat. Ale vlastně do dnešní chvíle je to furt velký téma a do dneška vlastně automaticky ty ženy spíš na něco takového nechodí. No.
2: Chtěl jsem se zeptat, jestli se to právě postupem času nějak odbouralo.
1: No, dneska dělám režii, takže jako...
2: A to už je trošku asi zvyklejší.
1: Jako dneska už co vím, tak třeba na té škole, kde jsem studovala, tak vím, že už jakoby je víc ženských. Ale standardně a hlavně i díky Hollywoodu a díky různým předpisům, kdy opravdu se musí ženy zapojovat víc a snaží se tam jako nějaký kritéria tomu splňovat tím, že tam berou ženy na určitý místa, tak se to samozřejmě furt zlepšuje. Ale já vlastně do dnešní chvíle opravdu, když někam jsem takhle přišla s kamerou, tak jsem... Ono je to totiž tak, že když přijde chlap s kamerou, tak automaticky dostává kredo, on to umí, on to dělá, a dokud neudělá vlastně nějakou chybu, tak v ním mají ostatní důvěru, že tu práci dělá dobře. Když přijde žena, tak automaticky musí nějakým způsobem dokázat, že to zvládne. Nemá tu automatickou důvěru. Já to sama na sobě vidím, jakože i když já vidím ženskou, tak vlastně já sama tohle to jako dělám, takže já to nemůžu vlastně úplně tolik jakoby vyčítat těm chlapům, protože prostě to je spíš té společnosti takhle zajetý. A já jsem vlastně po spoustě letech přišla na to, že už mě to unavuje, tohle to furt zažívat, furt dokola, kdykoliv jsem přišla na plas, tak jsem slyšela nějaký narážky na to, tyjo, žena za kamerou, to je takový neobvyklý. A ono vlastně to, ten člověk vůbec nemyslí špatně, ale vlastně mě tím nějakým způsobem trošku srážel v tu chvíli. A najednou pro mě bylo jednodušší, když jsem dostala možnost dělat režii, vlastně být v té pozici režiséra, protože tam je to normálnější být jako žena.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Dnes byl další horký den. Jak to bude vypadat dál, co nás čeká v noci a zítra, tedy v úterý?
2: Zítra se přece jenom o něco málo ochladí. V noci bude polojasno až oblačno, ale během noci bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty klesnou k ránu na 18 až 15 stupňů, na horách pak na 16 až 13. Bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude během noci měnit na severozápadní až severní a k ránu zeslábne. No a zítra pak bude polojasno nebo skoro jasno, večer se pak vyjasní. Zítřejší odpolední maxima 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý, místy přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na dvojice, střední zátěž.
1: Jaká bude středa?
2: Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ráno bude poměrně chladné, teploty nám klesnou na 13 až 9 stupňů, ale odpoledne pak vystoupají na letních 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý severovýchodní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Ve čtvrtek to počasí bude mít stejný charakter?
2: Stejný charakter, i nadále bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů, v údolích až na 8 stupňů a vystoupají odpoledne na 27 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Nakonec přidáme předpověď pro pátek.
2: Pátek by měl být zcela bez oblačnosti s jasnou oblohou. Teploty ráno zase o stupínek výš 15 až 11, v údolích až 9 stupňů a odpoledne bude už poměrně teplo 29 až 32 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: tím dnešní den v kraji končí. Co nabídneme zítra ráno? Reportáž z Boršova nad Vltavou o plánovaném logistickém centru Amazon. Podíváme se na zásoby krve v Českobudějovické nemocnici a vyrazíme také za hořci a hořečky. A po 8 hodině nabídneme třeboňská letní setkávání. Poslouchejte ráno Český rozhlas České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Nezaměstnanost v jihočeském kraji během července vzrostla na 4,2%. Zítřek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
4: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
5: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
6: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
7: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
6: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Nezaměstnanost v jihočeském kraji v červenci mírně vzrostla. Práci si hledalo zhruba 18 tisíc lidí, o 500 víc než v červnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Jde o pravidelný letní vývoj, pokračuje ředitel jihočeské pobočky Ivan Loukota.
8: Podíl nezaměstnaných vykázal v červenci předpokládaný meziměsíční nárůst na hodnotu 4,2%. Byl tak o 0,8% bodu nižší než průměr za celou Českou republiku.
3: Nejvyšší nezaměstnanost eviduje Úřad práce na Českokrumlovsku, nejnižší na Jindřichohradecku. Jihočeští hygienici zkontrolovali letos už 124 letních táborů, to je víc, než původně plánovali na celé prázdniny. Uložili 6 pokut za celkem 24 tisíc korun. Nedostatky byly ve stravování, zásobování pitnou vodou nebo v hygienickém zázemí, pokračuje ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
9: Po 124 kontrolách můžeme letošní průběh letních dětských rekreací hodnotit jako klidný. Nemuseli jsme zakázat žádný tábor, ani jsme nezaznamenali zvýšený výskyt infekčních chorob. Uložili jsme pouze 6 pokut za jednotlivá porušení hygienických pravidel.
0: Počasí.
3: Večer se místy objevují přehánky, vzácně i bouřka. Později srážky ustanou a během noci se vyjasní. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Slabý severní nebo severovýchodní vítr místy přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně postojíte na hlavním tahu 24 v Majdaleně. Provoz tam kvůli opravám řídí semafory, a to až do listopadu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: I po celý tento týden můžete, milí posluchači, v letním čtení poslouchat četbu na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. Příjemný poslech.

Kde jsi byl? Umíráme tady strachem, přivítala Karla v chodbě se svíčkou manželka. O mě? Promiň, Marie, měli jste spát. Byl to jenom cvičný výjezd, noční cvičení. Pane bože, a přitom střílejí z pušek? Tady přece nemůžeme zůstat. Kvůli nějakým idiotům se nám ještě něco stane. Ráno pojedeme domů. Já nikam nepojedu, už jsem ti to jednou řekl. Přijdou nám pomoct s tou koupelnou. Posloucháš mě, Karle? Řekla jsem, že jedeme domů, ne do Bechyně. Anča mě ukecala. To je od tebe i od ní hezké, ale já ráno vážně nikam nepojedu. Přijedu za vámi za pár dní. Ale proč? Vždyť tady o to nestojíš. Co tady budeš dělat? To je složitý na vysvětlování. Chci to tady trochu poznat, dát to tady do pořádku. Co Robin? Vypadá to, že už horečka polevila. Dobrou noc. Nechceš si lehnout k nám? Ne, já si ještě zakouřím. Dobrou noc. Karel pohlédl na hodinky, blížila se půlnoc. Po chvíli rozmýšlení došel ke skříni a sundal tranzistor, který tu zbyl po strýci. Doma to občas tajně zkoušel, leč s mizerným výsledkem. Byl zvědavý, jak se nepřátelský rozhlas chytne tady. Stišil zvuk na hranici slyšitelnosti. Na jedné stanici doznívaly údery rozhlasových hodin, jinde hudba, a pak zachytl zvuk jakési znělky a jasný hlas. Dobrý večer, vážení posluchači. Hlásí se vám české vysílání Rádia Svobodná Evropa. Sotva minulo pár hlavních zpráv, ozvalo se za ním jemné zakašlání. Ve dveřích stála manželka Marie, která se vrátila, aby ještě něco dodala k předešlému rozhovoru. Tlumila šepot, byť se všude rozprostíralo ticho nočního lesa. Její hlas nečekaně ovládlo pohnutí. Měla skutečný strach. Karle, ty se zbláznil. Vůbec ti na nás nezáleží. Vždyť tady nikdo není. Co jsi mi slíbil? Vždyť mě vyrazí ze školy. Holku taky, ty přijdeš i o tu pitomou laboratoř. Vzlikla Marie a velmi tiše dodala. S tebou je to prostě nemožný. Marie, s tebou je to pořád dokola, řekl Karel skoro až omluvně, ale už do zavřených dveří.

0: Zbytek noci provázely doktora chaoticky poskládané sny, ve kterých dominoval pocit uprchlíka pronásledovaného štěkotem psů, hvízdajících kulek, skrývání v jakýchsi zříceninách, až převládl obraz kostela obnaženého dívčího těla a Karla v intimní chvíli. V úleku a provinilém studu otevřel oči. Nad ním se sklánil Hajný. V okně byl Marek a za ním nakukoval někdo třetí, koho neznal. Přišli jsme na tu koupelnu, jak jsme se dohodli, ozval se Marek. To je můj bratr, pomůže nám a taky jeho syn, někde tady je. Kde je manželka? Vypadá to, že vaše paní se chystá do města. Říká, že kluk měl horečku. Zatímco Marek a jeho bratr Libor vykládali z kufru auta nářadí, sedl si Hajný na lavičku před domem, vyndal slámku z viržínka a zapálil si. Marek si proměny kuřiva u Hajného všiml. Koukám, že dneska máte něco nobl, pane Hofanzl.
1: Jo, to já vždycky, když se odměňuji za dobrý skutky, někdy i za ty budoucí.
0: A spiklenecky mrkl na Marka. Marek byl očividně v dobré náladě, se kterou přivítal i svého synovce Šimona.
1: Aha, tady máme pana studenta. Už jsem se bál, že přijdeme o výpomoc. Ráno si vystřelil z chalupy jako závodní chrt.
0: Dobrý den, byl jsem si ještě zaběhat.
1: Hajný si mladíka docela pečlivě prohlížel a nespokojeně zavěděl.

0: oběma mladými lidmi. A kdo nám uvaří kafe, Aničko? Mezi dětkama nebudeš, máš tady parťáka. Kývl Hajný směrem k chlapci, pociťujícímu rozpaky z nenadálé situace. Aniččina dosavadní potřeba dostat se do města, obejít kamarádky, snad zajít na plovárnu a užívat si po svém své první dospělé prázdniny, dostávala nečekané trhliny. A jak tu budete dlouho pracovat?
1: No, tak 2-3 dny určitě. Tak co? Pomůžeš tátovi?
0: Dotazoval se znovu Hajný. Anička se pousmála, mírně pokrčila rameny a vydala se s taškami k autu. Ve dveřích se objevil Karel s Robinem, který nesl v ruce svou novou svátost. Vycpaného sokola.
2: Mně už je určitě líp, tatínku.
0: Já vím, Robine, ale maminka si myslí, že ještě ne. Pár dní budeš s mamkou doma a pak přijedeš. A nebo já přijedu za vámi. Pánové, hned začneme, jen vyprovodím manželku.

Zůstanu tady. Nechci nechat tátu ve štychu. Ozvala se najednou Anička, stojící už u auta. Proč si to neřekla včera? Zeptala se poněkud bezmocně matka. Včera jsem to nevěděla. A teď to najednou víš? Ano, teď to vím. Anička se dívala zpříma na matku. Marie stále marně hledala ve slovech své dcery stopy dětského vzdoru, které by jí umožňovaly situaci direktivně rozetnout a nařídit splnění její vůle. Anička však mluvila klidně, vlídně a neústupně. V Marii se střetávaly pocity rozhodnosti učitelky ve věci výchovy, ale i pochopení matky pro dceřinu stále vzrůstající touhu po volnosti. Z jakýchsi zaprášených a nevětraných koutů její duše se připomenula vzpomínka na chvíli, kdy si jako děvče prosadila první přespání mimo rodinu, první diskotéku, první rande. Rozpomenutí na nedokončené otázky, tatínku, mohla bych, a rezolutní reakce, nesmíš. S mírnou závistí v hlase se plaše usmála. Tak dobrá, dávej na tátu pozor. A ty na ni. Obrátila se k manželovi. Zatímco se Anička pustila do přípravy kávy pro všechny, Hajný, který vzal stavební práce do vlastních rukou, chodil s Karlem po chalupě. Chlapi jsou na půdě, trámy vypadají dobře. Někde by to chtělo vyměnit tašku a vyspravit klempířinu kolem komína. No a co ta koupelna, doktore? Podle mě by to bylo dobré tady. Tady v černé komoře. Marku, pojďte dolů. Helejte, propojil bych to s tou mrňavou sprchou vedle. To jsou snad ještě vepřovice. Tam je voda a tady dost místa na vanu. Napojíme se na odtokový kanál, který je asi všelijakej, ale to vyspravíme. A není to zbytečně veliký? Marie myslela, že by to mohla být místnost pro zahradní věci. Karel si velmi rychle začal uvědomovat, že odjezd manželky má i své stinné stránky. Bude se muset rozhodovat a výsledek se manželce nemusí líbit. Ale doktůrku, tady nemůže být obyčejná koupelna jako v paneláku, halekal ze dvorku Hajný. To musí být něco stylového, to bude bádecimr jako v Hofburku. Milostivá se z ní nehne. Kafe. Máte venku kafe? Ozýval se po chalupě opakovaně hlas Aničky. Venku u vyneseného stolu všichni usrkávali kávu z různě barevných hrníčků, přinesených z různých poutí a výletů starým lejskem. Tetu, jeho manželku, už Karel nepamatoval. Ví jen, že na to, že měla německé jméno, uměla česky docela dobře.

Tak, doktore, Marek to všechno očíhl a má tentýž názor, jak to udělat. Je to práce tak na 2, na 3 dny a pak to bude ještě potřebovat instalatéra, aby to dotáhnul. Toho seženu ve Vyšáku, tedy v Brodě. Cement přivezu zítra, písek je tady. Trochu oklepeme i spodek vnitřních zdí v komoře a jednu necháme na holej kámen. Kameny jsou pěkně velký. U těch dalších natáhneme dole štuk. Vymalujete si to už sám, protože Marek musí taky pracovat na Panským a pan profesor musí na houby. Jo, mládeži, a pro vás mám taky úkol, pokračoval rozjetý Hajný. U mě za chalupou je kolečko naložený vercajkem. Přivezte ho, prosím. A zkuste se vrátit do západu slunce. Káva byla dopita a podle pokynů se šlo do práce. Karel se snažil pomáhat, jak nejlépe mohl, ale i tak spíše překážel, či přímo práci komplikoval. A tak ho raději Marek i Hajný posílali k tomu druhému, nebo s vážnou tváří, ale s šibalskýma očima na střechu, zdali se neblíží bouřka, či na vzdálený konec zahrady, zdali se chalupa nebezpečně nenaklání. V Píze se všichni blbci taky smáli, odpověděl Hajný na poznámku, že si z něho utahujou. Bylo popoledni, když se chalupou nesla lákavá vůně a Anička všechny pozvala k obědu. Byla bramboračka s křupavými houskami a byla vynikající. Čiperný děvče, poznamenal uznale Marek. Po mamince? Karel se usmál. Potěšila ho chvála jeho dcery, u které rád viděl úsměv, doprovázející ochotu být aktivní až k občasné pracovitosti. Na mládí stojí jedna věc za hovno, poznamenal Hajný, blaženě vydechuje kouř z viržínka. Protože si jeho přednosti uvědomíte, až když vás mladý holky pouští v autobuse sednout, což je zredukování jejich veškerých sympatií vůči vám. Karel lhostejně poznamenal, že zná jednoho pána v letech, co ho děvčata pouští sednout nejen v autobuse, ale pustí si ho i k tělu. Hajný ani nemrkl okem, potáhl kouře z viržínka, vyfoukl ho jak šumavský zeměpán a odpověděl, že dotyčný staroušek je zřejmě sebevrah. On, že by při takovým cirkusu s mladičkými děvčaty nejspíš umřel. No nic, pánové, budeme pokračovat. Mládež zřejmě umyje nádobí, my se s doktůrkem Drobátko projdeme k hradu, ještě tam pořádně nebyl, a vy zatím pokračujte v koupelně. Stejně bychom vám tady překáželi. Hajný se s pohledem na Marka ujistil, že rozumí jeho snaze odvést Karla z pracoviště, aby vše běželo rychleji a bez zbytečných diskuzí.

0: Stoupající pěšina k viditelným obrysům hradní zříceniny pokračujícímu spádu Hajného řeči neubrala, zatímco doktor stále namahavěji oddychoval. Pamatujte si, doktore, že odsud vzešli Vítkovci, potažmo Rožmberkové. Bylo to strážný místo české země, ale vlastně ho museli znát už Keltové. Ti odsud viděli až na hranice Římský říše, dokonce až k Halštatu. Tam bylo jejich takový centrum. Co vy všechno nevíte, pane Hajný? Hotový šumavský vševěd. Usmál se Karel s velejemnou ironií, ale i s neskrývaným obdivem na svého průvodce. Neutahujte si ze starších lidí, už klíbil se Hajný. Vidíte tamhle, jak se leskne ta trojzubá hora? Ukázal na vzdálený v mírném oparu skalní hradbě dominující alpský velikán. Hajný se zastavil a šlachovitou dlaní si zastínil oči před sluncem. Tak trošku, řekl Karel, který se více soustředil na popadnutí dechu než na výhledy k obzoru. Tak to je Dachstein a pod ním je keltský jezero Hallstatt. Počkejte od hradu, tam to bude vidět ještě líp. Hajný opět vyrazil k vrcholku kopce. Nechcete mě zabít, pane Hajný, že ne? Tady pozor na zmije, říkej mi, pane otčesinku. A víte vůbec, že před 2000 lety tady byly silnice mezi keltskými městy až k Praze, tedy k závisti? A přitom se Keltové odsud dostali i do Itálie. Představte si, člověče, že Bologna je vlastně město založený keltským kmenem bojů. V tom je ta Evropa krásná. Je to vlastně horda vzdálených bratranců a sestřenic, kteří si občas jdou po krku. Tak, pane otče, už nemůžu. Jsem po infarktu, musím si vydechnout. Máte recht, doktorku, stejně mě tlačí v boku. Jestli ze skutečné potřeby anebo ze soucitu ke Karlovi, Hajný se přeci jenom zastavil a rozevřel příklopec. Karel se po popadnutí dechu přidal. Jo, a asi taky nevíte, človíčku, že Rožmberkové tady na hradě věznili dokonce i českýho a římskýho krále, Václava IV. Jeden by řekl, že v Čechách je vězení asi královským údělem. Někdy se u nás jde z trůnu do vězení a někdy z vězení rovnou na trůn, už od českých knížat, mudroval Hajný. Až téměř na konci svého ulevování oba pánové zjistili, že ze 3-4 metrů na ně třeští oči v borůvčí zanořená žena středního věku a hněvivého vzezření. Co to je za bordel? Chčijete mi na borůvky? Netušil jsem, že jste na svým panství, frau Gráfin, nenechal se vyvést z míry Hajný. Nemůžete jít jinam k sakru? A to máte do výkupu, paní, zkoušel Hajný projevit zájem o činnost protivné ženy. Jo, a půjdu s tím do Rakouska. Asi vás oznámím starýmu, odsekla žena a začala se borůvčím vzdalovat. Babu neznám, ale je mi drobátko povědomá. Starousedlík? Zeptal se Karel. Tady u hranic už téměř žádný nejsou. Starousedlíci bydlí v Rakousích. Svatý Tomáš měl před válkou na 200 obyvatel. Po odsunu Němců zůstalo 5 Čechů. Váš strýc Lejsek byl jedním z nich. Ta symetrika mi ale hnula žlučí. Kde jen jsem tu babu potkal? No, uvidíme, jestli nás práskne. Proč? A komu? O komu asi? Lidem tady moc nevěřte, pane doktore. Pomalu všichni jsou tak nějak ve službě. Dobrovolně. A co vy, pane Hajný? Jste také ve službě? Hajný si na Karlovu otázku mnohoznačně odfrkl a vzdorně pokrčil rameny. Došli z druhé strany ke zřícenině a napili se již po několikáté z Hajného placatice. Před nimi ze vzrostlých smrků se vynořil hranatý, respekt budící donžon, obehnaný pobořenou obranou zdí. Vše značně spustlé, ale Zase ne tolik, aby stavba nemohla sloužit jako vojenská hláska a stanoviště radiolokační jednotky. Dva hlídkující vojáci jim šli naproti a protože starý Hajný byl v jejich očích jakýmsi inventářem těchto kopců, pustili se s oběma muži do řeči. Bylo patrné, že včerejší drama s Rexem se začíná již přeměňovat v legendu podle toho, kdo ji jak viděl z toho, kterého sloupu či z větve. Jo, chlapci, abych nezapomněl, tak 300 metrů odtud jsem viděl nějakou ženskou, kterou neznám. Oba vojáci spozorněli a ptali se, kde přesně a jak vypadala. Hajný bez mrknutí oka spíš lhostejně pokračoval. Sice se tvářila, že sbírá borůvky, ale co si mlela o Rakousku, nebylo jí moc rozumět. Divný. Včera přijel na povolení Markův bratr se synem, ale k těm asi nepatří. Jeden z vojáků zmizel v útrobách malého domku zřejmě telefonovat. Jen se tady s doktorem mrkneme kolem hradeb, rozloučil se Hajný s druhým vojákem. Letmo se podíval na Karla a povytáhl výmluvně obočí. Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí. Nebude mít z toho ta paní problém? Nic se jí nestane. A já mám vyfutrovanou pověst bdícího občana. To se tady hodí. Hajný běhal po zříceném opevnění hradu, objevil se tu i onde, stále něco vykřikoval a vypadal jako signalizující námořník na bitevní lodi, ze které výhružně trčely staleté hlavně kmenů, prostlé lišejníkem k barokním mrakům. Najednou začichal jako stopovací pes, plácl doktora po ramenou a zmizel v tmavém smrkovém lese. Karlovi se nechtělo vracet se tak záhy zpět do chalupy. Chlapi to jistě zvládnou, stejně jim překáží a také chtěl být sám. Sedl si do vyhřátého vřesu u hradební zdi v polostínu mohutného javoru, opírajícího své větve o prastaré, přitesané kameny. Díval se průhledy stromů na vzdálené zalesněné hřebeny a mlžný opar, který se vznášel nad údolím absurdně nedostupného Dunaje. Vzpomněl si na jména několika svých kamarádů, kteří se bez rozloučení či s malým náznakem vypařili z jeho života, aby se náhodně někdy doslechli, jak se vlastně dostali za ostnaté dráty a kde skončilo jejich dobrodružství. Znal osudy těchto šťastlivců vlastně hůře než smolařů, kterým se to nepovedlo. Spojení s emigranty, byť pouhou formou pohlednic, bylo nebezpečné. Začal si představovat, jakou cestu by volil on sám. Ale toto smutné snění skončilo záhy nad neřešitelným rébusem, jak by vůbec přesvědčil svou ženu, a jak by se mohlo podařit odejít s celou rodinou pohromadě. Bláhovost jednoho spolužáka, který emigroval s manželkou v naději, že děti, které nechali u prarodičů, dostanou ven ze země přes Červený kříž, byla svým šíleným koncem velmi odstrašující. Nedaří se jim to ani po 4 letech a pomsta režimu na dětech byla varující. Byly odebrány prarodičům, u nichž měli přečkat vyřízení žádosti o vycestování a skončili v dětském domově. Šílená představa. A tak Karel raději snění o útěku z republiky zanechal a poslouchal cvrčky na stéblech trávy a šumění v korunách smrků. Obdivujete výhled? Ozvalo se náhle polohlasem. Před Karlem stál muž v uniformě, kterého včera zrzavý vlčák Rex potupně zahnal na valník lesního dělníka Marka. Ticho, které nastalo, se zprvu mohlo vydávat za souznění, údivu a pokory k okolní přírodě. Každá následující vteřina však stupňovala nebezpečí proměny ticha v trapnost. A to se Karlovi nechtělo.
1: Zdravím, včera tady bylo rušno, víte, pane majore.
0: Včera?
1: No, myslím to noční střílení.
0: Stalo se někomu něco, tedy myslím, jestli jste někoho chytili?
1: Jo, vy myslíte tohle. No, to bylo jen cvičení, aby kluci nevyšli ze cviku. Potom Bengálu se to musí, aby se utužila morálka. To bylo za trest? Podivil se Karel. A kde pak? Uvedl major informaci na pravou míru. Cvičný výjezdy se plánují. Hlídky na čáře o tom vědí, mají ostrý. A velitelé na ostatních posádkách tu informaci musí dostat taky, to víte. Když vyletí světlice, tak se to dá v úseku 10 kilometrů do pohybu. A co ty výstřely? To někdy děláme slepýma pro psy, aby si zvykli, než vyrazí po skutečný stopě. Stát se pak může ledacos. Karel pocítil nezvyklé sucho v puse. Zmocňovalo se ho napětí. Musel se snažit, aby to nebylo cítit v hlase a major se před jeho zvídavostí neuzavřel. A máte tady skutečné pokusy? Major se mírně usmál. Víte, že bych vám to neměl povídat. Jste civil. A to se nesmí. Promiňte. Karel vnímal, že si ho muž v uniformě kradmo prohlíží a že jeho šťourání se stéblem v zubech není z rozpaků, ale spíš v důsledku usilovného přemýšlení nad něčím, co Karel nedokázal v tomto okamžiku rozluštit. Teď je tu docela málo práce, teda tady za Lipnem. Ta voda je dobrá, tam to máme pod kontrolou a když se někdo dostane na druhou stranu, tak je to na čáru dost daleko. A tak se to vlastně moc neskouší. Tady. Někdy je pokus u Rakouský zátoky a nebo dál, jak je Smrčina a hřeben přes plechy až k českým žlebům. Tam je těžký terén. I na dráty. A než naši, to spíš východní Němci. Ti občas o prázdninách. A nebo když někdo něco provede, nebo kdo nesmí ven z politických důvodů.

0: Slyšeli jste šestý díl Čerběna pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy ji v roce 2022 načetl sám autor. A na Šumavu 80. let se s námi můžete vypravit zase zítra krátce po 18. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, buďte pozdraveni, jsem velice rád, že vás mohu opět pozvat do světa vlídných tónů, tedy příjemných instrumentálek. Harmonika je malý ruční hudební nástroj, na který hudebník hraje ústy, foukáním nebo i zpětným nasáváním vzduchu. Vzduch, proudící skrz nástroj, pak rozkmitává malé plechové jazyčky umístěné uvnitř nástroje. Kmitající plechové jazyčky pak vydávají onen dosti charakteristický zvuk tohoto malého hudebního nástroje, který je používán zejména v blues a country hudbě, folku a v jazzu. Tak po tomto encyklopedickém antre už nahlásím jméno muzikanta, který ve hře na foukací harmoniku vynikl nad jiné. Jím je Američan Charlie McCoy, který je dobře znám i českým příznivcům hudby country and western a bluegrassu. Jakkoliv je tento muzikant svázán především s foukačkou, ovládl na vysoké úrovni kytaru, basu, trubku, vibrafony, bicí, navíc také zpívá. Ale je pravda, že harmonika byla první instrument, na který se Charles Ray McCoy, rodák z Oak Hill v západní Virginii, naučil hrát. Bylo mu 8, když mu maminka koupila za 50 centů první foukačku. Když Charlie mu bylo 18, vydal se hledat štěstí, co by muzikant do Nashville. Tam však na první pokus vůbec neuspěl a tak se vrátil zpět do Miami, kde prožil léta dospívání. Studoval hudbu na Miamské univerzitě a plánoval, že se stane učitelem hudby. Jenže po večerech hrál Charlie v klubech a tančírnách rock and roll a to vedení školy vnímalo jako nepřípustné a tak se vydal do meky countryové hudby do Nashville podruhé. Přes legendárního kytaristu Cheta Atkinse se přece jen dostal k nějaké práci. No a průlomem byla nahrávka hitu Roya Orbisona Candyman, na níž se zaskvil coby hráč na foukací harmoniku a pak jeho reputace instrumentalisty strmě rostla. Jak zní foukačka Charlieho McCoye, si budete moci vychutnat v této půlhodince v jeho nahrávkách převážně z 60. a 70. let. A Jiří Kasala vám přeje příjemný poslech.

Malou vizitku umění excelentního hráče na foukací harmoniku Charlieho McCoye zarámovala instrumentální verze úspěšné písničky velmi nadaného nashvillského autora Toma T. Halla s názvem Harper Valley PTA. V podání zpěvačky Janie C. Riley z Texasu se tato písnička dostala v roce 1968 až na první místo americké hitparády. McCoyova foukačka ozdobila slavné nahrávky Johnnyho Cashe, Boba Dylana, Elvisa Presleyho, Waylona Jenningse, Ringo Starra, Chrisa Christophersna a dalších. Jednou z jeho nejoblíbenějších skladeb je Oranžový Express nebo Orange Blossom Special. Tato neobyčejná skladba autora Erwina T. Rose doznala během času velkého množství verzí, ať už instrumentálních nebo vokálních, v nejrůznějších úpravách. V Čechách zdomácněl Oranžový Express zásluhou Greenhorns s foukačkou Tomáše Linky. Charlie McCoy s odlišnými sestavami natočil vícekrát, poprvé už v hlubokých 60. letech. Hitparádově nejúspěšnější byla verze z roku 1973. Zde je ve vlídných tónech na Českém rozhlase České Budějovice.

Me and Bobby McGee, já a Bobby McGee. Tak když jsem mluvil o spolupráci hvězdného foukače Charlieho McCoye s countryovým písničkářem Chrisem Christophersonem, tak jistým vyjádřením úcty k němu byla i předchozí nahrávka slavné Chrisovy balady z roku 1972. Ještě by bylo dobré říci, že Charlie McCoy několikrát vystupoval také v České republice, a to ve spojení s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. S touto kapelou také natáčel. Dnešní schůzka s foukací harmonikou Charlieho McCoye v rámci Vlídných tónů končí. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za stálou přízeň a přeje rovněž za mistra zvuku Romana Kambu pěkné a šťastné dny, které jistě přicházejí.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Na Písecku dnes bylo zemětřesení o síle 2,6 stupně. Náměstí ve Volyni je po rekonstrukci vyšla na zhruba 60 milionů korun. Noční teploty klesnou k 15 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení stovky tisíc tun ropy rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek na ropovodu IKL Atal. Podle Švagra už Orlen začal ropu postupně vracet.
3: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, ale plán je do konce srpna.
2: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Zemětřesení o síle 2,6 stupně Richterovy škály zaznamenali dnes lidé v Čížové na Písecku. 5 minut před 10. hodinou dopolední bylo jeho epicentrum vzdálené 0,5 kilometru od místní části Nové Vsi v hloubce 5 kilometrů pod povrchem. Jak vyplývá z údajů Ústavu fyziky Země, za několik minut následoval ještě druhý otřes, znatelně slabší. Mezi nejvíc seismicky aktivní oblasti v Česku patří Chebsko a Sokolovsko. V jižních Čechách jsou otřesy z nedávné doby evidované právě na Písecku. Volyně na Strakonicku slavnostně otevřela zrekonstruované náměstí Svobody. Proměna za téměř 60 milionů korun přinesla nové povrchy, zeleň a opravený morový sloup. Po téměř 100 letech se do centra města vrátila taky kašna, říká nezávislý starosta Martin Červený.
4: Kašny v historii plnily jiný cíl, než máme dnes, takže vlastně ta původní kašna byla na návrh architekta doplněná o skulpturu řeckého boha Januse. Ten řecký bůh Janus, to je vlastně muž dvou tváří, takže architekt v tom viděl symboliku života a smrti.
2: Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzyňském letišti. Komu dron patřil, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Českému rozhlasu incident potvrdil. Událost se stala víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil a nikomu se nic nestalo.
1: Počasí.
2: Večer se místy objevují přehánky, vzácně i bouřka. Později srážky ustanou a během noci se vyjasní. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý severní nebo severovýchodní vítr místy přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude zítra střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace jsou na hlavním tahu 1/19 na Písecku. Z Milevska do Letů v Hrejkovicích narazilo osobní auto do domu. Tvoří se tam kratší kolony. Dávejte si za volantem pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Medicine man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečnou, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí beze srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a menz Jan Liška.
6: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na Buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
7: Dává se vlastně výmyníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
2: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do Královéhradeckého kraje. Na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku, a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka.

0: jestli máme v pořádku suroviny. A když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
0: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to neděje.
1: Nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míš.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost, jo. Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on, kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: proti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky kryt a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, Seli, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51. Mm-hmm.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme i dneska.
4: Tak se
1: psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znovu.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl mi jediný. A až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: Charakteru.
4: Ne,

0: Vím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožíval?
1: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já už jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že, tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem by tak pomaličku učil.
0: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
1: No chytnete za ruku, políbíte a tak dále.
0: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
1: No určitě, hned první den. V tým Grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že, ten tanec.
0: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
1: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
0: Takže láska na první pohled.
1: Přesně tak.
2: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako děti. To prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
0: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
1: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
0: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
1: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
2: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
1: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
2: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože
0: po každý.
2: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to...

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo 100 hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svatebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tím títko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky, byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní, hrála nám hudba, tančilo se, pilo se, já jsem ztratila část šatů.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady a někdo mi ho buď rozvázal nebo urval, to si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svatební noc je svatební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: Abyste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů?
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě? Je po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochýval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochývalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No je jiná.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle přesně. Pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže... Bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik, jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal 2 byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Ne, dobře mi udělat radost, jako a teď s postupem toho času a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc říct. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělá všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, supervy.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím mu furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici v Přerově, tak tam to nepoznali. A mně se třeba stala pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá. Tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. Říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to je už? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tamtý švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Aby po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce, červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinu jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: To teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z doma Želic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z doma Želic. Je to takové naše typické, je to trnková slivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkám úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to neviděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo. Matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsem šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. řekla bych ten vzkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
6: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok prožíváme krásné chvíle tam.

0: Že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let, ne, do 18 to stihnu Vladimíra. Ale do 80, že to stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromnej majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a říkám, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem,

0: je závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
1: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
3: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
1: No, ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
3: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
3: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
1: a rád.
3: Já rád a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
5: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
1: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě

0: připadáš nějaký modrý.
1: No. Jak je to s baronami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 se píše, že smaroval fermeží a kremem na boty, pěkně prosím.
0: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlasu, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
2: Jednou, já bych... Promiň.
3: Odpověď, že jsi mě ptala, máš to připravený.
2: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... Vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
3: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
0: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každej zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli? No, no.
4: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
5: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
0: To rád slyším.
5: Této brně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad by

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každej by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každej trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si z polínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

je mi tak lehko, ač mám na patách zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, ano. Já zahrabu takové, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà?
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dává 70 let všecko prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruta.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000, ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí
2: si nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teď, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teď dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě procourat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadajistí, ale vydrželo to na celých těch 100 dole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v Kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě, grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A co každý zaslouží? Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: Vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No, vy povídejte.
1: Když a říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslech, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou
1: vlnu. Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska.

0: byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
1: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
0: Mám na vás co?
1: Vítku.
0: Vítku?
1: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
0: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
1: A aha, to takže bylo to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
0: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem ji předtím neviděl,
1: a pak
0: ani
1: taky
0: potom.
1: No.
0: A to byl taký magnetismus, no.
1: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
0: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu, takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
1: Mhm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
0: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
1: No, ale
0: život je krátký.
1: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem a vy jste u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále. A že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
0: No,

0: jezdím do termálního koupaliště pod Hajska a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme. Mm-hmm. Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
1: Dobře,
0: takže já už mám všechno za sebou.
1: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
0: jo,
1: já myslím.
0: Touha tam furt zůstává. To je
1: no, jasný. Ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
0: děkuju,
1: se
0: taky
1: loučíme.
0: Dobrý večer.
1: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi kdysi předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu. Jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mě jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je líto toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a to bez toho, no, každému to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli by mu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo, to víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Takže
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině,
0: ano,
1: ale to se tam nebyla.
0: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám,
1: ano,
0: že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem nesmožil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mně to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druhý, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, nemocní byli všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boží, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teď, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý, teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct
1: zemřel,
0: na vašem
1: místě? Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřela na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, Jarusko, to kdybych já to pomyslela na všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma, nebudeme se
1: povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dnes. Mm-hmm. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet. Mm-hmm. A on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: To jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Jeho žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani.
0: Magdalenko, jako to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi. Uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ona
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti byli rádi se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Mm-hmm. Takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v Noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádaná ve práci, ale prostě můj syn je františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil, kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to, stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška

0: Ta pravá láska vždycky přijde. U nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání. Děkuju za návštěvu.
0: Zdravím.
1: A zase
0: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné. Nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru. A když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: To tak zdravím vás všechny rozhlasy a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Mm-hmm. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici, bydleli jsme v Načeraticích, přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a ty zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučin. A celý život jsme, a pak jsem měla jsem 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět, chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému. A nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobyval, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, který byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuji vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodnout.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude předpokládám poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, aha, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práci propustili. No a s tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no to se mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěl asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se to... později scházel? Vy jste mluvila o tom, že teda na začátku ne? A ani později? Nebo
1: ne,
0: dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A... Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete smívat, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořád ty děti. No tak...
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se na to vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte moc hezky.
0: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidský, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně no, myslet,
1: proto,
0: a on asi
1: volal,
0: nemyslel.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo moc krát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal, a měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kdepak skřípe, drahý účetní, copak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kdepak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
3: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil.
12: Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím.
2: A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě.
12: Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka.
2: Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a polámí.

pokladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu?
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož

0: Přímec to je ono.
1: Aha, no já tady to píšu.
0: A měl jet otávko, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
1: Chuděra, to bolí.
0: No, poukaz mi propá, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
0: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
1: No já.
0: Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrndnem šliovico.
1: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
0: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják.
1: No.
0: Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jicinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam.
1: No.
0: Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
1: No já? Ale co ten dobyteček doma?
0: Prosím tě, sousedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
1: Jezusko, te obřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
0: Jo,
1: a
0: já plkám, že? Jo. A ty si stichá, že?
1: A co jestli oni nepojedou?
0: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
3: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobě pohovořit?
4: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
3: Ale ne.
4: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
3: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy?
4: No.
3: Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
4: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
3: Ale no tak, Mileno.
4: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec zdrželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete slavit.
3: O to jedno nebo dvě piva. Hele, mně nejde o zpytování svědomí, mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
4: Ach, tak,
3: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobek připravit náš Cadillac.
4: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
3: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
4: Jistě.
3: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
4: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu.
3: Jo.
4: Vždyť je volno jenom dva dny.
3: No jo, no, doma je doma.
4: No tak.
3: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
4: No to...
3: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
4: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
3: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
4: Karle.
3: Na holku má ještě čas.
4: Já vím.
3: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom dva dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která třetího dne a tak dále.
4: Mm-hmm.
3: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
4: No, něco na tom je.
3: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
4: Pochopila.
3: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
4: Jasně.
3: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
4: Začínám balit, Karle.
3: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním jí opět pojízdnou.
4: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
3: No tak, v principu jo, ale v detailech.
4: Aha.
3: No, prostě chce to své.
4: Aha.
3: A tomu ty nerozumíš.
2: Bracho, počkej, pojď sem.
5: Hele, sestra, mě nádobí. Prosím tě, co se stalo?
2: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
5: Neříkej. Ale to je teda...
2: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
6: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
3: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
2: Jo, úplný šok.
3: No co je, co je, co je?
6: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
3: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
2: Lituju, já nevyrážím.
3: A proč?
2: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
3: Jak to mluvíš o našem voze?
6: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
3: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
6: Hm? Třeba vůbec nejde.
3: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
6: Bez rodinného dozoru?
3: Tak to ať si rozhodne maminka.
2: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
6: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
2: Jo, tak Anděla.
6: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
2: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
6: no, tak na nový rok, no.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
3: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
3: Tady Vondra, chata Horská Louka.
9: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
3: Vondra, slyším.
9: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
3: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
9: A topení?
3: Jo, tak ty už to víš.
9: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
3: Vyřídím.
9: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
3: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
8: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
3: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
8: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
3: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
8: To teda jdu.
10: Vzývám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
3: Vondra, slyším.
10: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
3: Děkuju.
8: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
3: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Cože?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože,

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce. Respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se

má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se. Totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen. Ovšem, přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho. Má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

hudba laskavá.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.